mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

Dnešní hodinka Oldies navazuje tematicky na tu před týdnem. Po třetí a naposledy si společně připomeneme písně, které byly použity v úspěšném americkém filmu Forrest Gump. Tedy bez dlouhých řečí opět zaoceánský rock a pop. Ze 60. let se ale pomalu přesuneme do 70. Příjemný poslech vám ze studia OP1 přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor pořadu Jirka Týftrůk. Thank you.

Váhal jsem, jestli tuto známou nahrávku Simona a Garfunkla zařadit, ale třeba jste někteří rádi, že jste si mohli s americkým originálem zabroukat text Zdeňka Borovce, který zpívá Václav Neckář. Pokud jde o The Supremes, tvůrci zmíněného filmu si vybrali píseň z doby, kdy už ze skupiny odešla Diana Ross. Největší hit z tohoto období je z konce roku 1970 a má název Stoned Love.

Stoned love neznamená ukamenovaná láska, ale podle textu silná, pevná, opojná láska, pevná jako kámen. Ten se v tomto případě používá jako symbol něčeho stálého a neotřesitelného. A teď už po dvojicích mám tu pátý a poslední song skupiny The Doors ve filmu Forrest Gump Love Her Madly. Do 70. let nás pak definitivně přesune diskotékovka Get Down Tonight.

Název písně Love Her Medley snad překládat nemusím, Get Down Tonight je hit skupiny KC and the Sunshine Band. Pokud chcete vědět, o čem to je, stačí si naposlouchat kousek textu Honey, me and you, do a little dance, make a little love, get down tonight. Teď tu mám skupinu Lynyrd Skynyrd a její Free Bird a potom Randyho Newmana Mr. President, have pity on the working man. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Píseň Free Bird má stopáž přes 9 minut a slyšeli jste, zní to podstatné. Randy Newman, ten umí být ve svých písňových textech také sarkastický a kritický. Název jeho písně přeložím. Pane prezidente, mějte soucit s pracujícím člověkem. Další dvojici dnešního playlistu tvoří dvě skupiny, opět Lynyrd Skynyrd, hit z roku 1974, Sweet Home Alabama, a potom The Doobie Brothers.

It Keeps You Running je takový nenápadný single The Doobie Brothers z roku 1976. Myšlenku textu jsem pochopil tak, že když je člověk akční a v pohybu, lépe zvládá to, co ho trápí. Zatím jsem neřekl, že dnes uslyšíte jen 13 písní, je to proto, že většina z nich má delší stopáž než 3 minuty, některé musíme s Vojtou dokonce krátit. Teď Jackson Browne a Gladys Knight and the Pips. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

To byla Gladys Knight a její I've Got to Use My Imagination. Je to píseň o rozchodu a Gladys zpívala, že musí použít svou fantazii, aby pochopila, co a proč se vlastně stalo. Jako poslední písničkovou dvojici vám nabízím Go Your Own Way, Fleetwood Mac a On the Road Again, Williho Nelsona. Tu kdysi používal Honza Douba na Svobodce jako znělku svých cestopisných pořadů.

0: All right, thank you very much.
1: Máte-li nápad, které pokud možno neohrané oldies by měly v této hodince zaznít, můžete psát na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Jako zavírák jsem vybral píseň, která je v závěru soundtracku z filmu Forrest Gump. Against the Wind v podání Boba Seagra a jeho The Silver Bullet Bandu. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte toho zdrudana.
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
6: Už to začalo.
5: No jo.
6: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
5: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
6: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velké město zase.
5: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
6: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
0: Humoriáda.

0: buď dál!
1: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
2: No, krásná muzika, že jo?
1: Je to tak?
2: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
1: Ano.
2: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, jo, já večer ne, čo večer ráno, jo, ale večer ne, je průtoková voda z potoka.
1: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
2: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovno a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku, ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no, to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
1: dobře.
2: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
1: Ano,
2: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
1: Ano, v režii Petra Šuhofa, filmová ukázka.
3: Haló?
4: Haló?
3: No prosím, koho voláte?
4: Haló?
3: No co je?
4: Je doma Kája?
3: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
5: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi.
4: Ano, prosím. Vyřídím.
6: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
5: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
6: A, fajn.
5: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
6: Jak to?
5: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
6: No, tak jo.
5: Budu tě čekat 6, hm?
7: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
3: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
8: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
3: Tak znova. Dneska ti 3x volala nějaká ženská, pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
8: Claudia Kardinálová.
3: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže... Já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
8: Proč zrovna ona?
3: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
7: Krucita válí.
9: Tak za prvé.
7: Bez dva. Ale nápad to byl můj.
3: Teď mluvím já!
10: Ticho, počkejte, já neslyším.
3: Mě neoblafneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
9: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
3: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
9: Ale neříkám mi Beruško, říká mi Janičko.
3: Já tak? Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
9: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25, tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
3: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
9: Kruči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš.
3: Já žárlím, ale na koho, prosím tě? Na koho? Na tu tvoji Janičku teda

0: To, když se do toho Iva Jendžurová opře, tak no. Na to může rozhodně zazpomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jendžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: já
0: tě vidí s
1: dortem. Já tam měl zalepený vůčník. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě raracha, dítě je to kašpár, dítě je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Mm-hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jendžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábusej, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01104, stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Dobrý den.
4: Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfr získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady doma myslím, že vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chválití se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnuto, vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme vestence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Vy slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila víc se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak, ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? No, proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce.
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, nemoc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, za hrstičku. No, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: V tom případě... Je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sek se bělá, tam včelička si povrkuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku.
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si pusty z cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande? K jídlu. Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
10: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
10: No, ale počkej, to ne, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat a říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říká, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? Já jsem říkal, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásná, víš, tajfona, to byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Otevřela tašku, Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně a já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme posluchače v humoriádě teď? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí. Pojďte si je poslechnout.
3: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
4: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
3: Už se mihnul?
4: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
3: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententíky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
4: Tak já si to hned píšu. Ententíky, dva špalíky.
3: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententíky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
4: Tak hmoždinky.
3: Správně, hmoždinky. Tak.
4: Takže ententíky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
3: To tak tady? Čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra,
4: ano.
3: Jo?
4: Takže teď to máme.
3: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
4: Takže teď to máme takhle. Ententíky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
3: Ano.
4: Bez klobouku. Tetex. Bez klobouku bos.
3: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
4: U všech čertů.
3: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
4: Tak já už to mám takhle.
3: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
4: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententíky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
3: ano.
4: Natloukl si nos.
3: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
4: Myslím, že už to mám. Ententíky.

0: ました。
1: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
0: Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy Metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla, máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký Němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano.
4: Jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudák, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, další ve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bédu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat, zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: V pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží.

0: Ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
1: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
0: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
1: No ovšem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete. Jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
0: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
2: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
3: No tak to je těžký tohle.
2: Jo, jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
4: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menšík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko.
1: Dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak ano, jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás, řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy,

0: tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
1: Ale já vás ujišťuji, že šlo o nedorozumění.
0: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
2: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
0: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
1: To vy?
0: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočný jako pardál. Co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
1: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
0: Nebo ten Mexikánec.
1: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
0: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
1: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
0: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
1: On taky.
0: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
1: Dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Tam se mám postavit.
0: Sem ke mně a obejmi mě.
1: No to ne. No to opravdu nemůžu. No to raději.
0: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je teď?
1: Ne.
0: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
1: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
0: Nebo ten houslist, ručičky jako z porculánu.
1: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
0: Představuju ti tatínka.
1: Tatínko! Co to má znamenat?
0: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
1: Ale já nechci.
0: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
3: Humoriáda.
4: Ten kousek humoru. Děkuji dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuji moc, Pepo.
5: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
4: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Správa železnic pustila geologický průzkum úseku Mladá Boleslav Turnov. Liberecký kraj opět podpoří horskou službu částkou 200 000 korun. Kvůli opravě mostu je do konce října zavřená silnice přes Čtveřín. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Mezi Mladou Boleslaví a Turnovem začal geologický průzkum podloží. Jeho výstupy se pak zpracují v projektové dokumentaci k modernizaci tratě Praha-Liberec. Ta má být v celém úseku dvojkolejná a vlaky tam mají jezdit rychlostí 200 km v hodině. Podle zprávy železnic potrvají průzkumy do září příštího roku.
2: Odběr vzorku nebo průzkumné vrty se na území Libereckého kraje dotknou území Svian, Pěnčína, Příšovic, Čtveřína, Přepeří, Lažan a Turnova. Průzkumy mají na starosti společnosti Geotest a Geotechnika. Jejich pracovníci mají ze zákona povolení ke vstupu na pozemky, kde má průzkum probíhat. Vlastníci pozemků ale o tom budou předem informováni. Po skončení odběru vzorku a průzkumných vrtů musí společnosti uvést pozemky do původního stavu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Celkem 200 000 korun přispěje Liberecký kraj horské službě. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS je částka stejná jako v minulých letech. Příspěvek je určený na pořízení vakuových matrací, vakuových dlah a dvou lehkých defibrilátorů.
3: Defibrilátory, které horská služba za příspěvek pořídí, váží jen 800 gramů. Jsou tedy snadno přenositelné i v náročném terénu, ve kterém nelze použít dopravní techniku. Horská služba je na místě nehody často jako první a díky defibrilátoru může zahájit první pomoc při náhlé zástavě oběhu. Z Liberce Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Až do 30. října je pro dopravu zcela uzavřená silnice 3. třídy v obci Čtveřín na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok. Objízdná trasa vede přes Příšovice. Autobusy přes Čtveřín do Turnova, Českého Dubu nebo do Svian jezdí podle výlukových jízdních řádů. Uzavírku mezi Čtveřínem a Pěnčínem objíždí po dálnici D10. Podle sdělení společnosti Koryt LK se ale výlukové řády budou ještě měnit. V průběhu října totiž ředitelství silnic a dálnic plánuje uzavírku rychlostní silnice 1/35 a dálnice D10 směrem na Turnov. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Hlasy vládních poslanců tak přehlasovala Senát. Předloha má podle koalice urychlit povolování staveb a počítá se zřízením státních stavebních úřadů. Novelu kritizuje opozice. Podle některých senátorů nahrává developerům a je prokorupční. Předlohu teď dostane k podpisu prezident.
1: Sport.
0: Po třech zápasech bez výhry fotbalisté Jablonce naplno bodovali. V dohrávce 5. kola šance ligy porazili Baník Ostrava 3-0. Spokojený byl po utkání jablonecký trenér Luboš Kozel.
4: Takový důležitý moment pro nás, myslím, v tom zápase byl ten krásný gol Filipa Nováka, který jsme dali těsně před půlí a trošku nás uklidnil. Řekl bych, že druhý poločas dobrý vstup od nás. Za tu aktivitu jsme vytěžili vlastně červenou kartu pro soupeřova obránce a důležitý bylo, že jsme vlastně to přečíslení nebo to může navíc jsme zužitkovali zanedlouho v druhý gol.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky a nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už tedy 4 minuty po 5. hodině v kalendáři 10. září a dobrá zpráva, nacházíme se v druhé polovině pracovního týdne. V tomto čase vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec na začátku nového dne zdraví Martin Kolín. A kam společně zamíříme za okamžik? Bude to také k okolí Harcovské přehrady v Liberci, protože úpravy ty se znovu protáhnou. Tentokrát může za zdržení historický náhon, co přesně úpravy zkomplikovalo a kdyby se kolem nádrže mohli projít první lidé. To rozebereme už za okamžik v dnešní první reportáži. Přejeme tedy příjemný poslech, přejeme hlavně poklidné čtvrteční ráno a k tomu samozřejmě vydařený vstup do druhé poloviny pracovního týdne.

0: kapely Jana Kratochvílová s další nestárnoucí písničkou v našem vysílání. V tomto případě Mám ráda tvůj smích. V 5 hodin a 12 minut na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Datum dnes tedy 10. září, je to čtvrtek a my se během čtvrtečního dobrého rána budeme moci vydat i na promenádní cestu u Liberecké přehrady. Tou se lidé projdou nejdříve na konci září. Původně měl být úsek mezi Hrází a pláží otevřený na přelomu července a srpna. Podle magistrátu za zdržení můžou problémy s historickým náhonem, který vede pod promenádní cestou. Co přesně musí stavební firma řešit za komplikace? Na to se včera Iveta Kalátová zeptala redaktorky Kateřiny Kubíčkové.
1: Kanál, který pod promenádní cestou vede, je dlouhý téměř kilometr a už desítky let neslouží svému účelu. Podle primátorova náměstka Jiřího Jandourka za starosty pro Liberecký kraj byl tento náhon zanesený bahnem a zeminou. Město se proto rozhodlo nánosy odtěžit. Komplikace ale nastaly u místa, kde jsou vzrostlé stromy. Ty magistrát chtěl zachovat a místo proto plánoval po odtěžení nánosů zasypat směsí popílku a cementu. Ukázalo se ale, že v tomto místě nemá náhon dno. Podle statika a hydrogeologa by kvůli tomu mohla být budoucí promenádní cesta nestabilní a proto musí stavební firma na těchto přibližně 170 metrech dno vybetonovat. Práce se proto protáhnou.
2: A věděl magistrát o chybějícím dnu už před začátkem prací?
1: Podle náměstka Jandourka neexistuje žádná dokumentace, která by ukazovala přesnou polohu, výšku a stav kanálu. Město proto ještě před začátkem prací muselo udělat sondy, které zjistily jeho přibližné rozměry a řešení. To vše bylo součástí projektu i zadávací dokumentace na úpravy promenády. Sondy ale nebyly schopné odhalit, že v části kanálu chybí dno a město proto s těmito pracemi nepočítalo. Kromě zpoždění se taky úpravy prodraží, a to přibližně o 7 milionů korun. Celkem tak magistrát za úpravy okolí přehrady zaplatí 87 milionů.
2: Spozdí se i další práce na přehradě?
1: Ano, i úpravy zbylé části promenádní cesty budou dokončené později, než bylo původně v plánu. Firma měla promenádní cestu od pláže ke Zvolenské ulici dokončit na začátku října, nakonec by ale práce měly být hotové nejdřív na konci října.
2: Můžeš nám ještě připomenout, co všechno bude u nádrže nového?
1: Ano, určitě. U pravého břehu přehrady město upravuje promenádní cestu, navazovat na ní bude nově postavený most přes Harcovský potok u Bílého mlýna. Díky němu budou moct lidé od přehrady bezpečně pokračovat do Zvolenské ulice. Na začátku této Zvolenské ulice bude taky nový chodník a kromě toho bude u přehrady nové schodiště, díky kterému se lidé budou moct k pláži u promenádní cesty dostávat z ulic Blahoslavova a Chilčického. Celá úprava navazuje na víc než půl miliardovou rekonstrukci nádrže, kterou platil státní podnik Povodí Labe. Modernizace přehrady trvala 3,5 roku a skončila letos na jaře.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Po stránce meteorologické se v tomto týdnu rozhodně nenudíme, tak jaké počasí bude pokračovat ve čtvrtek? Je to většinou oblačno až polojasno. Na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky a nejvyšší denní teploty dnes o něco chladnější 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni. Mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout a večer se postupně měnit na severovýchodní. Takový výhled máme na čtvrtek 10. září.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: 9 minut před 17:30 nám dozněl Petr Novák s písní Děvče z krásných začátků. Během čtvrtečního dobrého rána s datem 10. září na okamžik se ale vydáme i k odpoledním hodinám, protože po dnešní 13. opět vysíláme pořad Alex a host. Tak koho si Alex Minářová pozvala dnes a na co se bude ptát?
1: S Alex a host si budu povídat s herečkou a moderátorkou Bárou Fischerovou, známou ze seriálu Modrý kód nebo Kameňák. Jak se herectví proměnilo od 90. let, kdy začínala? Může si dovolit i roli odmítnout? A co by byla ochotná kvůli vysněné roli udělat či obětovat? Co jí přináší moderování v televizi a využívá při něm i herecké zkušenosti? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.

0: Jaký je letos zájem o lanovku na Sněžku? Ne, na to se podíváme za okamžik ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Na městském úřadě ve Frýdlantu bude zítra od 8 do 13 hodin policejní cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Kolem budovy se bude vyskytovat větší počet policistů se zbraněmi. Lidé musí počítat s omezením. Dno přehrady Mšenov, Jablonci nad Nisou budou v neděli čistit potápěči. Pomáhat jim budou dobrovolní hasiči z Proseče nad Nisou se dvěma čluny. Informovala o tom mluvčí jablonského magistrátu Jana Frečová. Veřejnost může pomoct s úklidem břehů. Sraz bude v 10 hodin na Tajvanu, nedaleko základny městské policie. Pytle a rukavice město zajistí. Lanovku na Sněžku letos zatím využilo necelých 195 tisíc lidí. Většinou šlo o tuzemské turisty, přibyli návštěvníci z Polska a Německa. Nejvíc jich podle náčelníka dráhy Jiřího Špetly přišlo první a druhý týden v srpnu. Policisté se při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu. Za ten může pachatel skončit ve vězení. Teniska Kateřina Siňaková je po čtvrté v kariéře ve finále čtyřhry na US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili belgicko-ruský pár Mertensová-Schneiderová 6-0-7-6 a můžou v pátek zaútočit na svůj první společný titul na americkém Grand Slamu. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky, teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřená, probíhají tam stavební práce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Popřejeme šťastnou cestu a také příjemný poslech ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Za námi další zprávy Ivety Bláhové, 5:32, k tomu tedy čtvrtek 10. září. A už za okamžik se společně ve vysílání vydáme také na železnice. Místo dieselových motoráků vlaky s kombinovaným pohonem. Taková je totiž představa libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje o trati Liberec-Pardubice. Moderní vlaky se tam mají objevit od prosince 2029. Jaké komplikace se ale přitom musí vyřešit? To se dozvíte už za okamžik na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno!

0: Nechte zvony znít a také Marta Kubišová, notoricky známá píseň a k tomu samozřejmě nestárnoucí věc, kterou jsme měli možnost nabídnout i v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď už tedy 9 minut po půl šesté, čas nám opět trochu poskočil a my se vydáme ještě dále do budoucnosti. Od prosince 2029 mají mezi Libercem a Pardubicemi jezdit nové hybridní vlaky. Koordinátorem soutěže na nová vozidla bude Liberecký kraj. Hejtmanství se na tom dohodlo s Královéhradeckým a Pardubickým krajem. Společná smlouva zajistí, že provoz na trati se bude řešit jako jeden celek a ne po jednotlivých úsecích v každém regionu. Podrobnosti prozradila včera Filipu Majslovi redaktorka Jana Pavlíčková.
1: Nové vlaky mají jezdit z Liberce přes Semily, Starou Paku, Jaroměř, Hradec Králové až do Pardubic a aby to spojení vlastně přes tři kraje fungovalo bez problému, tak je nutné mít jednoho koordinátora té soutěže a tím bude tedy právě Liberecký kraj. Nicméně zástupci Králové, Hradeckého a Pardubického kraje budou v hodnotící komisi na toho nového dopravce. Mezi těmi kritérii v té soutěži je například i to, za jak dlouho budou výrobci schopni požadované vlaky dodat. Po trati totiž mají jezdit, jak už bylo řečeno, vlaky s kombinovaným pohonem, vysvětluje náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
2: To by byly první elektricko-bateriové vlaky, které by mohly v Liberci být. Oni mají mít ještě pomocný motor, který by dobíjel tu baterii a podmínkou je ale vybudování dobíjecí stanice tady v Liberci na hlavním nádraží. Z toho důvodu, že ta baterie dokáže jet 80 km a ten úsek bez drátu je tady asi 140. Takže teď Liberecký kraj hledá dopravce, který by mohl tady tu dopravu zajistit, nakoupit ty vlaky.
1: Kraj teď se správou železnic řeší právě, jaký typ dobíjecí stanice v Liberci plánuje, aby tomu mohli tedy dopravci své nabídky uspůsobit. Stejně tak se ale i ladí, kolik vlaků za den je ta tratě vlastně schopná pojmout, protože stát chce mezi Libercem a Pardubicemi posílit rychlíky. Problém ale je, že některé ty úseky jsou jednokolejné, některé dvojkolejné a je tedy vlastně potřeba nastavit pravidla, aby se tam vešly i všechny osobní, spěšné a nákladní vlaky.
3: No a protože peníze jsou až na prvním místě, kolik bude provoz hybridních vlaků stát?
1: Zatím se mluví o částce přes 6 miliard korun, s tím, že ta smlouva je ale na 15 let. A situaci teď komplikuje to, že od ledna 2028 má být zavedena daň z přidané hodnoty na kompenzace dopravcům ve veřejné dopravě. Pro představu to jsou tedy peníze, kterými kraje dorovnávají dopravcům rozdíl mezi skutečnými náklady a tím, co se vybere na jízdném. A v případě Libereckého kraje by mělo jít o dalších asi 300 milionů korun ročně navíc. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj proto hrozí, že kvůli tomu nakonec ta smlouva s novými dopravci nemusí být podepsaná, protože už by to vlastně byla velká finanční zátěž. Asociace krajů teď vede jednání o snížení DPH s vládou, ale zatím bezúspěšně.
3: A jak to vypadá s novou rychlostní tratí z Liberce na Prahu?
1: Tak aktuálně začaly geologické průzkumy v úseku Mladá Boleslav Turnov. Ty poběží vlastně až do září příštího roku. Ty průzkumy jsou nutné pro projektovou dokumentaci. Každopádně s vlastní výstavbou té trati počítá Správa železnic nejdřív za 10 let.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čtvrtek bude v Libereckém kraji většinou oblačno až polojasno. Na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky a nejvyšší denní teploty dnes mezi 16 až 19 stupni. Na horách 12 až 15 stupňů Celsia. K tomu mírný západní až severozápadní vítr a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Přání všeho nejlepšího v 5:49 a otázka teďka, co respektive kam zamíříme v našem rozhlasovém archivu. Ostatně, když si vezmete kluka z vesnice, ještě nemáte jistotu, že vám dokáže zabít husu na pekáč a zusou samotnou padají i další jistoty. Aspoň v přírodě, v příhodě, kterou nám kdysi vyprávěla herečka Helena Růžičková, když mluvila o jedné své kamarádce.
1: Jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí stchýni a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně, kdy dala na cestu tak jako husičku. Ovšem, ne právě zaříznutou, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem, to vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec, no to ne. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
2: Aby to tak nebolelo.
1: Aby to tak nebolelo a klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa, že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já bych to... Tak ona to jako otrhala a teď on, jak to doškubávala, mi říká, a dost, já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak ji šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa. Ale živá. A ona se tak podívá a říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo, ona ji otrhá. A co se jí stalo, jo? Chápeš, ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp. A hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Potravinová banka Libereckého kraje pokračuje v projektu výdeje potravinové pomoci, schání další odběrová místa. Na letošním veletrhu Edukavík v Liberci se představí hlavně školy z Libereckého kraje. Sněmovna odmítla senátní úpravy EET, schválila původní vládní návrh. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Krajská potravinová banka schání další odběrová místa potravinové pomoci. Rozšířením navazuje na tříletý projekt mobilních výdejen. Díky němu se pomoc dostává do menších obcí, kde banka dříve nepůsobila. Potravinové balíčky zaváží na úřady, do neziskových organizací, ale i na konkrétní adresy. Pro některé klienty je nemožné si pro balíček přijít, vysvětluje ředitel potravinové banky Libereckého kraje Josef Vlček.
2: Pro tyto lidi máme domluvu s městy, že přes jednoduchou aplikaci si u nás ten balíček objednají. My ho lidem opravdu vezeme až na práh domů, takže to umožní potom samozřejmě ten balíček udělat velký a pestrý.
1: Kolem 80 škol a firem z Libereckého kraje se představí na letošním veletrhu Edukavík v Liberci. Je to méně než v minulých ročnících. Organizátoři chtějí mezi místními zlepšit povědomí hlavně o středních školách v kraji. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí se pro širokou veřejnost otevře v liberecké multifunkční hale od 15. do 17. října.
3: Liberecká Eduka letos slaví 20 let od prvního ročníku. Na každý z nich chodí čím dál víc lidí. Letos organizátoři počítají až se 30 tisíci návštěvníky. Součástí veletrhu je také řada přednášek a exkurzí. Cílem je také pomoct dospělým nastartovat novou pracovní příležitost. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Lidé ve Frýdlantu na Liberecku můžou až do 29. září přihlašovat svoje naložené okurky do soutěže Okurkiáda. Informovalo o tom město na svém webu. Soutěž Frýdlant pořádá ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem. Přihlásit je možné pouze doma naložené okurky. Vzorky můžou soutěžící odevzdávat na městském úřadě nebo v klubovně zahrádkářů za nemocnicí. Odevzdat musí dvě sklenice. Výherce organizátoři vyhlásí 2. října. Sněmovna odmítla senátní úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb a potvrdila původní vládní verzi zákona. Senát chtěl z EET mimo jiné vyjmout bezhotovostní platby nebo farmářský prodej. Pro senátní verzi zákona nehlasoval žádný z poslanců. Pro sněmovní verzi pak hlasovalo 104 poslanců vládní koalice. Opozice hlasovala proti, případně se zdržela. EET se má obnovit od příštího roku, tentokrát už bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Zákon teď dostane k podpisu prezident.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na Liberecku je uzavřen sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Uzavírka potrvá do 23. října. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tedy 4 minuty po 6. hodině. Při pohledu do kalendáře je tu čtvrtek s datem 10. září a i v tomto čase vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví do nového dne Martin Kolín. A teď otázka na vás, na naše posluchače. Věděli jste, že se s HPV před 50. setká až 80% žen a nejméně polovina mužů? Virus, který si většina lidí spojuje s rakovinou děložního hrdla, může navíc způsobit nádor i v oblasti krku. A to hlavně u mužů. Jak může pomoct očkování? O tom se společně budeme bavit už za okamžik, a to v další reportáži našeho čtvrtečního ranního vysílání.

0: Hanna Zogorová a společně s ní také Petr Rezek ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Další skvělá dvojce s nestárnoucí písní Ta pusa je tvá. 6 hodin a 11 minut čtvrteční Dobré ráno pokračuje. Hlavně tedy dobré ráno přejeme vám a to našim posluchačům. A k tomu se budeme moci podívat na problematiku, kterou jsme před okamžikem otevřeli. Česko totiž dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených viry HPV. Nejčastěji virus způsobuje rakovinu děložního hrdla, která v Česku každý rok podle Státního zdravotního ústavu postihne zhruba 750 žen. Závažná onemocnění ale může vyvolat i u mužů a přesto o HPV podle nového průzkumu ví jen třetina Čechů.
1: Udělali jsme to mezi lidmi 15+, čili dospělou populací, a ta znalost je tam kolem 33%.
2: Výzkumu se podle socioložky Lucie Vlčkové zúčastnilo víc než 1000 Čechů. V informovanosti se přitom výrazně liší muži a ženy i jednotlivé věkové skupiny. Nejlépe se orientují ženy mezi 35 a 55 lety.
1: Protože se to více týká žen, tak tu znalost tahnou především ženy.
2: HPV přitom není nijak vzácná infekce. Před 50 se s ní podle gynekoložky Blanky Hinkové setká většina žen a nejméně polovina mužů.
3: Většina těchto lidí, kteří jsou nakažené, se tohoto viru naštěstí zbaví vlastně imunitou a pouze u malého procenta, kde ten virus persistuje, může v průběhu 10 až 15 let vyvinout závažné onemocnění.
2: Právě mezi tato onemocnění patří rakovina děložního hrdla, ale také další nádory, které můžou postihnout ženy i muže. Vedle pravidelných kontrol je důležitou součástí prevence také očkování. Největší smysl má ještě před začátkem sexuálního života, vysvětluje Petra Adámková, ředitelka organizace OnkoUnie, která podporuje pacientky s onkogynekologickými diagnózami.
4: Je strašně důležité vědět, že očkování je pro dívky i chlapce. Nejúčinnější je to očkování před začátkem sexuálního života a u nás je i tak hrazeno od 11. roku do 15. narozenin.
2: I přesto, že pro očkovanost podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové stoupá, Česko chce pro očkovanost dál zvyšovat a zároveň posílit i další části prevence, popisuje Macková.
5: Klade si za cíl, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovali preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
2: Česko chce strategii na roky 2026 až 2030 dokončit v nejbližších týdnech. Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Po celý den čekáme většinou oblačno až polojasno a na horách se u toho mohou objevit i ojedinělé přeháňky. Později večer bude oblačnosti od jihu postupně ubývat. Pravda, nejvyšší denní teploty dnes o něco chladnější, 16 až 19 stupňů Celsia, na horách následně mezi 12 až 15 stupni. Biometeorologická předpověď ale zůstává na jedničce a ráno očekáváme místy slabý, jinak mírný severozápadní vítr. Tak takové počasí nás dnes bude doprovázet během 10. září čtvrtek v Libereckém kraji.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 10. září, svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou padesátku. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.

0: Kde byste v Liberci nalezli nové sběrné místo pro odkládání bioodpadu? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Turnovská radnice zjišťuje od obyvatel jejich spokojenost, aktuální dostupností a kvalitou sociálních služeb v regionu. Město zveřejnilo na webu dotazník. Lidé tam můžou vyplnit své podněty, názory a zkušenosti. V Liberci přibylo nové sběrné místo pro odkládání bioodpadu. Informovalo o tom město na svém webu. Lidé můžou biologicky rozložitelný odpad nově odkládat v areálu kompostárny v Hejnické ulici v Krásné Studánce. Místo je otevřené každé úterý, čtvrtek, pátek a sobotu. Národní památkový ústav vytvořil novou deskovou hru nazvanou Šlechtická dobrodružství severovýchodních Čech. Lidé se v ní můžou seznámit s památkami v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Hráči se dozvědí historické zajímavosti i další informace o turistických atrakcích v okolí památek. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly jen na letošní úrovni. Roční známka by tak stála dál 2570 korun. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval na svou funkci. Informoval o tom výkonný výbor svazu. Kotrba funkci formálně složí na konci září, vedení svazu ale předá až na konci listopadu. Nahradit ho má současný první místopředseda svazu Petr Pála. Dnes bude většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky, později večer bude oblačnosti od jihu ubývat, přibývat. 16 až 19 teploty, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už tedy 2 minuty po 6:30, přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec a po zprávách Ivety Bláhové můžeme nastínit, co nás v následujících 30 minutách čeká. Za okamžik se společně budeme mít možnost opět věnovat řidičské abecedě. I dnes nabídneme další situaci z běžného provozu, která se může stát a se kterou bude rozhodně lepší vědět, jak si počít. A k tomu nás samozřejmě před 7:00 čeká cesta. Za těmi nejmenšími opět se vydáme za předškoláky a společně s nimi dnes budeme řešit i školní předměty. Do té doby spousta písní, hned po zprávách je to skupina Lucie a s nimi píseň Šrouby do hlavy. Řidičům tedy přejeme šťastnou cestu, školákům hlavně úspěšný den a vám samozřejmě příjemný poslech našeho vysílání. Dobré ráno!

0: Skoro jako kdyby Jitka Zelenková před lety věděla, co nás teď ve vysílání čeká. S písní Máme si co říct, nejde více než souhlasit. Máte možnost i dnes si s námi osvěžit pravidla silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, co by vám hrozilo v případě, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě je zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si ve vysílání povíme, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné. Hlavně přejeme šťastnou cestu. Je.

0: počasí.
1: Dnes nás čekají teploty mezi 16 až 19 stupni, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni, byť tedy pravda ráno o něco chladnější. Po celý den čekáme většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojediněle přehánky a později večer bude oblačnosti od jihu postupně přibývat. Biometeorologická předpověď na jedničce, ráno ještě místy slabý, jinak mírný severozápadní vítr.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 11 minut před 7 hodinou nám dozněla píseň kovbojská Marka Lambory a také Evy Burešové. Zároveň můžeme připomenout září, vrátili jsme se tady opět do škol, respektive vrátili se tam žáci a studenti a mezi nejmíň oblíbené školní předměty podle průzkumu patří český jazyk a matematika. A jestli vědí předškoláci, co je vůbec matematika, to zjišťovala redaktorka Petra Beránková.
1: Víte, co to je matematika?
2: To se učí ve škole děti.
1: A ty už půjdeš do školy?
2: Za rok.
1: A těšíš se?
2: Jo.
1: A co ty si myslíš, že je matematika?
2: Že se děti ve škole učej.
1: A co se to učej?
2: Matematiku plus minus.
1: Ty víš, co je matematika?
3: Matematika je, že se učíš ve škole a děláš tam různé věci a naučíš se u toho něco.
1: A co se u toho naučíš?
3: Nějaký, kolik je plus třeba 2 plus 2.
1: A to je kolik?
3: 4.
1: Víte, co to je sčítání?
4: 2 plus 2.
5: Když dá 2 čísla dohromady.
1: A víte, co to je odčítání?
6: Že se nějaký čísla dávají k sobě. Že se čísla dávají od sebe.
1: A víš, jaký čísla?
6: 5 minus 2.
1: A víš, co to je odčítání?
6: Že se čísla odečtou a dávají se od sebe.
1: Vy už se těšíte do školy?
6: Jo.
1: A co budeš ve škole dělat? Těšíš se do školy?
6: Jo.
1: A budeš tam mít kamarády?
6: Jo.
7: Já se těším do školy na kamarádky.
8: Já se těším na matikatu. Matematika.
3: Že tam se budeš různě učit a budeš tam hrát různé hry.
1: Ty se tam těšíš?
3: Jo.

0: tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Jablonci nad Nisou jsou dnes naposledy před volbami zasedá zastupitelstvo města. Liberecký dopravní podnik chystá pro cestující nové webové stránky. Dnes začíná v České Lípě dvoudenní sportovní festival, cílí hlavně na děti a rodiče. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky a teploty naměříme do 19 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Jablonečtí zastupitelé se dnes sejdou na posledním zasedání před komunálními volbami. Projednávat budou například změny územního plánu nebo ručení města za úvěr na nákup elektrobusů Jablonecké dopravní. Vyplývá to z programu zveřejněného na webu města. Mezi dalšími body jsou také změny v mateřských školách nebo dar pro jablonecké hasiče. Zasedání začíná ve 13 hodin v zasedacím sále v historické budově radnice. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou připravuje nové webové stránky pro cestující. Vloni nechal předělat systém pro dispečery, ze kterého půjdou některé informace právě i na portál pro cestující. Podle dopravního ředitele firmy Martina Hetnera tak budou moct lidé například sledovat vybraný spoj, když bude mít zpoždění.
2: S webovými stránkami bude i vyhledávač, mapa provozu s online, sledováním vozidel a podobně. Na části už se pracuje a teď budeme soutěžit nové webové stránky. Nevím, jestli to stihneme do konce tohoto roku, spíše ne, ale v průběhu příštího roku rád bych, kdybychom to v rámci prvního pololetí mohli představit veřejnosti.
0: Čtvrtý ročník dvoudenního sportovního festivalu začíná dnes na parkovišti u zimního stadionu v České Lípě. Představí se na něm zástupci několika místních sportovních klubů a jejich trenéři, kteří mohou dětem a rodičům svůj sport přiblížit. Děti si můžou různé sporty také vyzkoušet. Na akci by mělo dorazit kolem 1800 žáků, říká ředitel organizace Sport Česká Lípa Jaroslav Češka.
3: V současné chvíli máme potvrzeno zhruba 18 sportovních klubů. Od florbalu, fotbalu, hokeje, házené, až po třeba méně tradiční, jako je kanoistika nebo střelba.
0: Dnešní program končí promítáním filmu v rámci ozvěn sportfilmu v kině Krystal od 16 hodin. Po projekci bude následovat beseda s olympijským vítězem judistou Lukášem Krpálkem. Národní ústav duševního zdraví spustil k dnešnímu světovému dni prevence sebevražd osvětovou kampaň na sociálních sítích. Zaměřuje se na prevenci a včasnou pomoc lidem s psychickými problémy. Podle posledních dostupných údajů si v Česku v roce 2024 vzalo život přes 1500 lidí a většinu tvořili muži. V počtu sebevražd je Česko nad evropským průměrem.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Později večer bude oblačnosti od jihu přibývat. A nejvyšší denní teploty je 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřená školní ulice. Objížďka vede ulicemi Vojtěžská a Dvorská. Omezení potrvá do poloviny září. Jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Se postupně probouzíte do nového dne, tak připomínáme v kalendáři čtvrtek s datem 10. září. Teď už tedy pár minut po 7. hodině. Přejeme hlavně příjemný poslech našeho ranního vysílání, a to ze studia Českého rozhlasu Liberec. Budeme mít možnost vrátit se ke včerejšímu utkání šance ligy, a to tedy k dohrávce mezi Jabloncem a Ostravským Baníkem. Připomeneme tedy utkání a přidáme i ohlasy po samotném zápase. Nejen jak utkání dopadlo, jak ho nakonec hodnotili samotní aktéři. I následující hodinou vás od mikrofonu slovem provází Martin Kolín.

0: 7 hodin a 10 minut k tomu. Čas, kdy pokračuje naše ranní vysílání, tedy vysílání Českého rozhlasu Liberec, a pokračuje pohledem za sportem. Jablonec totiž ve fotbalové lize přehrál ostravský Baník 3-0. Do průběhu dohrávky 5. kola šance ligy, ale hned ve 3 případech zasáhl také videorozhodčí. Nejvíc při 3. gólu domácích v 70. minutě, ale pěkně po pořádku.
1: Nejprve neplatil kvůli offsideu gol hostujícího Matěje Chaluše. Stejný hráč po zásahu videa uviděl po přestávce červenou kartu. Ojedinělá situace se pak odehrála v 70. minutě. V prvním okamžiku sudí u videa odvolali branku kvůli 17-centimetrovému offsideu. Kdyby v tu chvíli nesáhli domácí ke střídání, hra by pokračovala. Jenže dál probíhalo zkoumání záznamu a bylo z něj zřejmé, že rozhodčí přehlédli vracejícího se Jiřího Míčka.
2: Já se dlouhodobě jako potýkám s tím a koukám se na světový fotbal a prostě u nás VAR trvá strašně dlouho.
1: Nabídl první pohled na VAR trenér ostravského Baníku Roman Skuhravý a na tiskové konferenci se k inkriminovanému okamžiku vrátil.
2: Já jsem byl přesvědčený, že to je offside už u červené karty, a nebyl. Teď prej zapomněli údajně na nějakého hráče. Je to podle mě jako chyba, je to zásah. Samozřejmě už na 3-0 ten gól tolik nehrá roli, ale kdyby to bylo za stavu 0-0, tak si troufám říct, že to je hrubý ovlivnění zápasu.
1: A sluší se zmínit i jména rozhodčích. Jako hlavní to byl Aleš Mach s asistenty Lukášem Matouškem a Jiřím Pečenkou. Čtvrtým sudím byl Ondřej Pechanec. U videa na dodržování pravidel dohlížel Jiří Adam s asistentem Jakubem Hrabovským. A domácí v tu chvíli po 3. brance v síti ostravského Baníku přímo gól negol neřešili. Pokračuje kouč Luboš Kozel.
3: Já se přiznám, že my jsme tam řešili vlastně střídání, ale pak kluci začali hned říkat, že to není o metr offside, jako, takže z tohohle pohledu si myslím, že ten gól platil asi správně, jako, takže nevím, jestli na to hráči asi zapomněli, nebo nevím.
1: Pravdou ale je, že tentokrát video o klíčových momentech nerozhodovalo jen v jediném případě.
3: Je to tak, my jsme třeba v posledních utkáních zase třeba VAR cítili jako křivdu. Tentokrát já si myslím, že červená karta jakoby mohla být, protože Ali ho držel za ruku a on by fakt šel sám na bránu. Takže to byla jedna situace a tady ta druhá, tam se řešila vyloženě offsideová pozice a že to bylo vyhodnocené nejdřív, že není, a pak že je, tak jako jiný vysvětlení proto nemám, jakože ten hráč, který vlastně udělal to, že to offsideová pozice nebyla, byl hodně ve straně.
1: Uzavřel pohled na dohrávku 5. kola fotbalové šance ligy Luboš Kozel. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teploty dnes o něco nižší, na druhé straně i tak nás čeká relativně dobrý, pěkný den. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia a po celý den čekáme většinou oblačno až polojasno. Na horách se ale mohou objevit ojedinělé přehánky. Později večer bude oblačnosti od jihu přibývat. Biozátěž mírná, tedy na jedničce, ráno ještě místy slabý, jinak mírný severozápadní vítr, který bude k večeru postupně slábnout a měnit se na severovýchodní. Tak takové počasí nás dnes bude doprovázet, a to během čtvrtka 10. září.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Je půl osmá.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na městském úřadě ve Frýdlantu bude zítra od 8 do 13 hodin policejní cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Kolem budovy se bude vyskytovat větší počet policistů se zbraněmi. Lidé musí počítat s omezením. Dno přehrady Mšenov a Jablonci nad Nisou budou v neděli čistit potápěči. Pomáhat jim budou dobrovolní hasiči z Proseče nad Nisou se dvěma čluny. Informovala o tom mluvčí jablonského magistrátu Jana Fričová. Veřejnost může pomoct s úklidem břehů. Sraz bude v 10 hodin na Tajvanu nedaleko základny městské policie. Pytle a rukavice město zajistí. Lanovku na Sněžku letos zatím využilo necelých 195 tisíc lidí. Většinou šlo o tuzemské turisty, přibyli návštěvníci z Polska a Německa. Nejvíc jich podle náčelníka dráhy Jiřího Špetly přijelo první a druhý týden v srpnu. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dnes protestují studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Vedení školy ujišťuje studenty, že budou moct své obory dokončit. Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu porazila ve čtvrtfinále tenisového US Open 3-6, 6-1 a 6-4 Číňanku Cheng Qingwen a díky postupu do semifinále bude poprvé v kariéře světovou jedničkou. Z prvního místa žebříčku tak sesadila Sabalenkovou z Běloruska, která byla v čele nepřetržitě 99 týdnů. Dnes bude většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Později večer bude oblačnosti od jihu přibývat. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice mezi Pihelem a Bukované u Nového Boru na Českolipsku je uzavřená, probíhají tam stavební práce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové během čtvrtečního Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Do něj vás zdravíme také 2 minuty po půl osmé a už za okamžik ve vysílání nabídneme další aktuality Libereckého kraje. V následujících 30 minutách nebude chybět ani telefonát meteorologům, no a v závěru hodiny to se opět vydáme do archivu a připomeneme, o čem se psalo na našem území před 100 lety. Přejeme příjemný poslech a také dobré ráno v naší společnosti.

0: Věra Špinerová s písní Hej, lásko, nečekej. To je tedy v čase 7 hodin a 39 minut, kdy se můžeme podívat na další aktuality Libereckého kraje. V tomto případě připomeneme omezení, které je právě na dnešní den plánováno. Konkrétně tedy půjde o dodávku elektrického proudu, a to v Josefově dole v části Karlov. Proud nepůjde celý den, a to od 7 hodin 30 minut, tedy v tomto čase, až do 19 hodin 30 minut. Teď tedy ještě připomeneme jednu, a to další rozsáhlejší odstávku, která je plánována na příští týden, konkrétně na čtvrtek 17. září, kdy bude dočasně odpojen proud od 9. do 13. hodiny, a týkat se to bude kromě Josefova dolu i Antonínova nebo Dolního Maxova. A ještě můžeme připomenout důležitou zprávu pro obyvatele Rokytnice nad Jizerou. Právě od dnešního dne až do 18. září nebude paní doktorka Hana Kubinová přítomna v ordinaci. Pro tuto dobu bude zdravotní sestra přítomna každý den od 7. do 12. hodiny a v ordinaci následně tedy v Jilemnici. Je možné zde vyřídit potvrzení ošetřovné, konzultovat zdravotní stav dítěte a případně domluvit akutní ošetření. Telefon to je buď pevná linka 481 551 150 nebo tedy telefonní číslo 733 553 386. A ve stejném termínu, tedy od 10. do 18. bude z důvodu dovolené uzavřena také horská lékárna v Rokytnici nad Jizerou. Otevřeno bude opět v pondělí, a to 21. září.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minuta nás dělí od 7:45. My ten čas rozhodně využijeme k tomu, abychom pořešili počasí a budeme ho řešit společně také s panem Janem Hrubým z Českého hydrometeorologického ústavu, kterého zdravím ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, při pohledu na oblohu zatím spíše oblačná. Jak to dnes s tou oblačností bude? Vydrží nám a nebo se to třeba přes den protrhá?
2: Je to tak, aktuálně vlastně máme skoro na celém území Libereckého kraje velkou oblačnost, ale jsou místa, kde kukuje, nebo jak to říct, i slunce z mraku. A dnes, jo, ještě řeknu aktuálně, že měříme od 9 do 13 stupňů a na horách tam máme okolo 8. A s oblačností dneska to vypadá, že bychom měli mít většinou celý den většinou oblačnou až polojasno a srážky se nám mohou dneska vyskytovat jenom ojediněle, a to zejména na horách a nebo na severu kraje. A večer by měla od jihu přibývat oblačnost. A co se týče dnešních teplot, tak ty očekáváme ty odpolední od 16 do 19 stupňů Celsia.
1: Tak vy jste to v podstatě zmínil, i to ráno bylo chladnější, také dnes ty teploty jsou o něco nižší než třeba v předešlých dnech. Můžeme jenom nastínit v rámci těch několika následujících dní, stačí asi ve stručnosti, jaký bude ten motiv toho počasí, zdali to bude podobné jako třeba dnes, nebo naopak, bude to za doprovodu nějaké přehánky?
2: Tak to vypadá, že by ty následující dny měly být zhruba na stejno jako dnes, s tím, že ty srážky budou jenom ojedinělý a budou se zřejmě vyskytovat jen na horách a nebo lokálně, ale spíše jenom výjimečně i jinde. A když nastíním ještě do teplot, tak to vypadá, že by se nám mělo i lehce oteplovat, ale vypadá to, že na lední teploty už se v těch následujících dnech nedostaneme, ale situaci budeme ještě na ty další dny upřesňovat.
1: Tak přeci jen, jak už jsme se ostatně i o tom bavili mnohokrát, to astronomické léto, to nám tady pokračuje, meteorologické léto, to už nám skončilo a i ty teploty tomu tedy odpovídají. Informace nám tedy nejen o teplotách, ale i o té oblačnosti a o počasí obecně dnes se sdělil z Českého hydrometeorologického ústavu pan Jan Hrubý. My za to děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
4: Kolikrát nemůžu ani vstát.
5: Ale vstáš.
4: No nakonec jo, pač musím.
3: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
6: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
7: Haló. No co je?
8: Je doma Kája.
3: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Jestli je vlastnost, která pravděpodobně lidstvu nebude chybět ani za 100 let a nechyběla ani před 100 lety, je to umění zapomínat, ať už na někoho, anebo na něco. My se tedy budeme moci i s datem 10. září vrátit o 100 let nazpět, a to na začátek září roku 1926. Petře, ty v archivu rád nacházíš různé drobné úsměvné příběhy. Co nabízí rubrika ztrát a nálezů z počátku září 1926?
2: Zdravím všechny posluchače a posluchačky, nebudeš věřit, ale je to neuvěřitelně roztomilé čtení. Třeba jeden místní městský úřad zveřejnil seznam věcí, které poctiví nálezci odevzdali na radnici. Tak pojďme si to společně projít. Co se tehdy odevzdalo? Dvoje pivní lahve, žlutá zástěra, bílý povlak na polštář, taky pánský deštník, ale pozor, mám tady i jednu topovku, jeden velký kyvadlový hodinový stroj v pytli.
1: Hodinový stroj v pytli? Jak někdo může na ulici ztratit hodiny a ještě k tomu v pytli?
2: Pravděpodobně podle vysvětlení je někdo vezl na voze, na žebřiňáku nebo na kole a od hodináře domů je prostě ztratil. Pytel mu sklouzl na cestu a zůstal tam. Ovšem nejlepší na tom je ta úžasná poctivost. Ať už tehdy ty hodiny našel kdokoliv, i kdyby to byl jenom polštář nebo ten pytel s tou zástěrou, prostě i ty hodiny odnesl na úřad, aby se věc vrátila majiteli.
1: Tak je pěkné i po letech vidět krásný důkaz té sousedské poctivosti a morálky, která tady přeci jen byla.
2: Čas od času určitě, v těch našich příbězích to známe ze všech stran, ale z téhle té staré zprávy mám vždycky velkou radost.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Osm hodin.
6: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Dálniční známky nejspíš už od příštího roku nebudou pravidelně zdražovat. Ve druhém čtení to projednají poslanci. Někteří žáci v Libereckém kraji budou příští týden chodit do školy výhradně pěšky. Kvůli opravě mostu je do konce října zavřená silnice přes Čtveřín. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy, které připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Poslanci by dnes měli ve druhém čtení projednat konec každoročního zdražování dálničních známek. Vládní koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický, řekl to třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
7: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
5: Podle předsedy SPD Tomia Okamury vláda nezvyšováním cen dálničních známek plní jeden ze svých slibů. Vybrané základní školy v Libereckém kraji se v příštím týdnu zapojí do celorepublikové výzvy pěšky do školy. Žáky a jejich rodiče má motivovat k tomu, aby do školy nejezdili auty. Cílem projektu je sklidnit dopravu v blízkosti škol a přimět děti k pohybu. Od 14. do 18. září budou děti za splnění výzvy sbírat body. Zapisovat je budou učitelé, říká mluvčí projektu Pěšky městem Eliška Vidomus.
8: Když tedy se dítě dopraví do školy buď pěšky, na kole, na koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou, tak dostává jeden bod. A když jsou situace, kdy to prostě jinak nejde a rodič to dítě potřebuje dovést autem, tak alespoň tedy vyzýváme rodiče, aby zastavili trochu dál od školy, za to je půl bodu.
5: V Libereckém kraji prozatím registrovaných 19 základních a mateřských škol. Podle Vidomus ale pravděpodobně číslo ještě vzroste. Až do 30. října je pro dopravu zcela uzavřená silnice třetí třídy v obci Čtveřín na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok. Objízdná trasa vede přes Příšovice. Autobusy přes Čtveřín do Turnova, Českého Dubu nebo do Svian jezdí podle výlukových jízdních řádů. Uzavírku mezi Čtveřínem a Pěnčínem objíždí po dálnici D10. Podle sdělení společnosti Korit LK se ale výlukové řády budou ještě měnit. V průběhu října totiž ředitelství silnic a dálnic plánuje uzavírku rychlostní silnice 1/35 a dálnice D10 směrem na Turnov. Při útoku ruských dronů v ukrajinské Sumské oblasti zemřelo nejméně 5 lidí, minimálně 24 dalších je zraněných. Na síti Telegram to oznámili ukrajinské úřady. Naopak Rusko informovalo o úderu ukrajinských dronů v dagestánském městě Machačkala. Bezpilotní letouny údajně mířily na tamní přístav. Po dopadu v dronu vypukl na několika místech požár. Podle šéfa ruské nejjižnějšího regionu Fyodora Ščukina se plameny podařilo uhasit.
6: Počasí.
5: Dnes bude většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky, později večer bude oblačnosti od jihu přibývat. A nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Teď už tady 4 minuty po 8 hodině čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje. I v tomto čase vás od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Martin Kolín a už za okamžik nás také ve vysílání čeká cesta za vědci z Ústavu struktury a mechaniky Hornin Akademie věd. Ti totiž představili výsledky výzkumu vlivu požáru a vysokých teplot na stabilitu skalních masivů. Co všechno jejich program zahrnuje, a to i v souvislosti s Národním parkem České Švýcarsko, to prozradíme ve vysílání za okamžik a v následujících 30 minutách budeme mít možnost připomenout si jedno pěkné, regionální a přitom světové výročí. To vše tedy nabídneme v Dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.
11: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera. Můžeš mezi nás.

0: Přejeme dobré ráno a to ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Čtvrtek s datem 10. září. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje i v tomto čase. Jsme samozřejmě rádi, že jste si naladili naše ranní vysílání. Hlavně tedy popřejeme řidičům šťastnou cestu, byť tedy ranní špičky už by měly alespoň trochu ustat. Přeci jen na silnicích i během ranních hodin, tedy po té 8. hodině, umí být občas divoko. My se společně budeme věnovat trochu vědeckému tématu, to jsme před okamžikem také nastínili. Teplotě kolem 300 stupňů byly totiž vystaveny pískovcové skály při zatím největším lesním požáru u nás před 4 lety. Zjistili to odborníci z Akademie věd, kteří studovali dopady ohně v Národním parku České Švýcarsko. Podle nich bude trvat zhruba 10 let, než se skály zotaví. Pro laika je nejviditelnější změnou různé zbarvení pískovce. Podle toho, jak hodně tam hořelo.
1: Samozřejmě ta barva, ta je jako nejviditelnější. Červená barva znamená nejvyšší teploty na tom pískovci, oranžová barva už jsou nižší teploty a potom ty okrové žluté barvy, že je třeba ten pískovec stejný zasažený tím požárem.
2: Nabízí jednoduché vysvětlení Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd, který spolu s kolegy analyzoval vzorky skal z míst tehdejšího spáleniště. Ke svému překvapení zjistili, že pískovec se před 4 lety odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
1: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat od řekněme 0 stupňů až po 1000 stupňů a zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
2: Zároveň se vlivem tepla z pískovce odlupovaly šupiny. Milimetrové až 10-centimetrové částice dopadly na půdu a postupně se větrem nebo vodou dostaly i dál.
1: Tak jsme spočítali přes 100 tun za tento jeden požár, které opadalo ze skal podél. Samozřejmě není to nějaký velký prostě dosah a je to vlastně přísun materiálu do vlastně půdního fondu nebo do toho údolí, které prostě je pod těmi skalními klify.
2: Hlavním důvodem je paradoxně voda, která je uvnitř samotného pískovce. Při vysokých teplotách začíná vařit a zvýšený tlak podle Jana Blahuta z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd způsobuje mikrotrhliny.
3: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějaký hloubek 6 cm v tom dlouhém Pravčickém dole, když to v té kontrolní lokalitě v tom Černém dole tam vlastně nedošlo k těm změnám měřitelným.
2: Při u nás zatím nejničivějším lesním požáru schořelo před 4 lety přes 1000 hektarů lesa a podle odborníků se i pískovcové skály v Národním parku České Švýcarsko budou do normálu vracet minimálně 10 let.
3: Začíná se pomalu obnovovat ta krusta zpevňující vlastně ten samotný povrch a ta se bude obnovovat kolem 10 let a následně bude docházet k nějaký stabilizaci těch skal a obnovení toho původního charakteru.
2: A bude určitě zajímavé sledovat, jak se s tím příroda vyrovnává. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V Libereckém kraji dnes čekáme celý den většinou oblačno až polojasno. Na horách se mohou ojediněle objevit také přehánky a později večer bude oblačnosti od jihu přibývat. Nejvyšší teploty dnes 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni a ráno hlášený ještě místy slabý, jinak mírný severozápadní vítr. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek taktéž mírná, a to na prvním stupni zátěže. 8 hodin, 18 minut a zdraví vás Český rozhlas Liberec.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: to lásko, vážne, relí poslední.
1: 8:22 můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec připomenout také dnešní datum. A právě s datem 10. září máme možnost vrátit se pěkně do historie, konkrétně do roku 1866. Na den přesně se totiž narodil malíř a spisovatel František Kavan, a to ve Výchovské Lhotě, části tedy dnešní Výchové nad Jezerou. Není moc rodáků libereckého kraje, kteří by dostali za své dílo zlatou medaili na světové výstavě, ale jak se k ní dostal? Mohlo za to určité poznání už během studijních let. Vystudoval gymnázium v Hradci Králové, kde se poprvé setkal s pracemi, které ho později v životě inspirovaly. A byť se podle přání rodičů měl původně stát kněžím, vydal se uměleckou cestou. Nejčastěji tedy s motivy krajinomalby. Patrně nejznámější a nejslavnější obraz pochází poté z roku 1894, a to s názvem Podmrak. Jde v podstatě o velmi jednoduchý obraz s motivem cesty přes louku s mraky na obloze. Po odkupu obrazu se dostal až na světovou výstavu v Paříži, kde byl oceněn právě zmiňovanou zlatou medailí. Během života změnil mnohokrát styl, kterým maloval, nicméně dělal pořád to, v čem byl zkrátka vynikající. Jeho díla mají ve sbírkách v mnoha institucích i dnes. Můžeme zmínit třeba i Galerii Lázně Liberec a nebo Národní galerii v Praze, kde byste právě nejslavnější obraz našli. Následně tedy rodák libereckého kraje František Kavan, můžeme připomenout, narodil se přesně před 160 lety.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Tunovská radnice zjišťuje od obyvatel jejich spokojenost aktuální dostupností a kvalitou sociálních služeb v regionu. Město zveřejnilo na webu dotazník. Lidé tam můžou vyplnit své podněty, názory a zkušenosti. V Liberci přibylo nové sběrné místo pro odkládání bioodpadu. Informovalo o tom město na svém webu. Lidé můžou biologicky rozložitelný odpad nově odkládat v areálu kompostárny v Hejnické ulici v Krásné Studánce. Místo je otevřené každé úterý, čtvrtek, pátek a sobotu. Národní památkový ústav vytvořil novou deskovou hru nazvanou Šlechtická dobrodružství severovýchodních Čech. Lidé se v něm můžou seznámit s památkami v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Hráči se dozvědí historické zajímavosti i další informace o turistických atrakcích v okolí památek. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách podle údajů policie roste. Hlídky se častěji setkávají se slovními útoky i fyzickým napadením. Přesnou statistiku ale policie nevede. Slovní agrese je bez postihu za fyzické napadení, ale může pachatel skončit ve vězení. Jablonečtí fotbalisté v dohrávce 5. kola šance ligy porazili Baník Ostrava 3:0 a fotbalisté Hradce Králové remizovali s Plzní 0:0. Dnes bude většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky, později večer bude oblačnosti od jihu přibývat. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou v ulici Budovatelů havarovala dodávka. Na místo jede policie, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za námi další zprávy Ivety Bláhové během čtvrtečního ranního vysílání v éteru Českého rozhlasu Liberec. 8 hodin 32 minut v kalendáři 10. září. Pokračujeme nejen s dalšími písněmi, s Michalem Tučným se hned v zápětí vydáme do Mexika, ale k tomu nás také ve vysílání čeká krimi příběh. Občas jsou úsměvné, dnes tomu tak ale bohužel nebude. Za okamžik se totiž vydáme do Jablonce a podíváme se na případ napadení v jedné z tamních prodejen.

0: Jiřím Kornem jsme alespoň na okamžik zpívali jako déšť v další nestárnoucí písničce ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, teď tedy v čase 8:40. Společně s touto písní jsme se vrátili do roku 1979. Mimochodem, jaký byl rok 1979 na celostátní úrovni, můžeme připomenout začátek roku a také uhelné prázdniny. Myslím si, někteří rozhodně pamatujete. K tomu se budeme moci přesunout i do Liberce, konkrétně tady už do letního období, kdy byl právě v centru Liberce nakonec otevřen obchodní dům ještě právě v roce 1979 na světové úrovni. Můžeme připomenout například začátek roku, kdy poprvé odstartoval závod rally, a to Paříž-Dakar, a nebo následně červenec, kdy firma Sony začala v Japonsku prodávat hudební přehrávač Walkman. Takový byl rok 1979. To bylo na odlehčení, teď totiž zpátky do současnosti. Bohužel u některých dětí školou povinných můžeme prohlásit, že rostou pro kriminál. A co je horší, některé z těch dětí už pro kriminál dorostly. Případ napadení v Jablonecké prodejně pro nás má Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Pokrok nezastavíš, doba jde kupředu mílovými kroky. Kdeže jsou časy hrdinů Karla Poláčka, které obchodník koštětem hnal ze svého kvelbu, když mu z pultu čmajzli cukrový špalek. Dnes už je jiná doba. Kdybyste takového malého zlodějíčka přetáhli březovým koštětem poté, co jste ho přistihli při krádeži ve vašem obchodě, zavolal by na vás právníka, v lepším případě. V tom horším by na vás vytáhl kudlu. A to pěkně prosím nepřeháním. Důkazem je případ z konce srpna. V jednom z jabloneckých Albertů přistihl pracovník ostrahy dívenku při krádeži. A protože březová košťata jsou zakázaná, oslovil děvče v tom smyslu, aby ukradené zboží vrátila, odkud ho vzala. Dívenka sáhla do kapsy a vytáhla nůž. Strážce se nejdřív lekl, něco takového od dítěte evidentně nečekal. Chtěl jsem skoro říct, krve by se v něm nedořezal, ale opak byl pravdou. Dívka mu kudlu zapíchla do ruky a vzala nohy na ramena. Zákazníci museli pryč, aby nešlapali do louže krve, a vystřídali je policisté. Tedy jen ti, kteří sepisovali papíry. Zbytek se rozutekl po přilehlých ulicích a pátral po mladé delikventce. A za pár minut jí měli. Vzhledem k věku jí asi vězení nehrozí. Policie se spíš obrátí na rodiče a hlavně na OSPOD, tedy orgán sociálně právní ochrany dětí, který asi bude u rodičů zjišťovat, kde udělali při výchově své dcerky chybu. No, nemám z toho dobrý pocit. Na druhou stranu, ještě pořád jsme na tom líp než třeba za mořem. Tam se školáci s nožem nezdržují, ale rovnou střílejí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Meteorologické léto nám skončilo a i dnes počasí bude důkazem. Po celý den totiž čekáme většinou oblačnou až polojasnou oblohu. Na horách se k tomu mohou objevit i ojedinělé přehánky. Později večer bude oblačnosti od jihu přibývat. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 16 až 19 stupni. Na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni. Ráno ještě místy slabý, jinak mírný severozápadní vítr, který bude k večeru postupně slábnout a měnit se na severovýchodní. Biometeorologická předpověď dnes ale na jedničce, ta značí mírnou zátěž. Na hodinách 8 a téměř 48 minut, i to je čas, během kterého vás do nového dne a hlavně u poslechu zdraví Český rozhlas Liberec.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Jen 9 minut nás dělí od 9. hodiny po písni Petry Janu a také písni Říkej. My si skutečně můžeme říct, co vás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec čeká po 9. hodině, tedy v dopolední pod Ještědem. V první řadě už teď se na vás těší kolegyně Iveta Kalátová, se kterou se právě po 9. podíváte například i na plán Krajské potravinové banky Libereckého kraje, co tedy momentálně mají naplánováno a jak budou pokračovat při současném projektu. To vše se po 9. hodině dozvíte. Ode mě je to tak pro tuto chvíli vše, nezbývá mi nic jiného, než popřát příjemný poslech, vydařený čtvrtek, tedy druhou polovinu pracovního týdne a společně se uslyšíme ve vysílání také zítra. A to během pátečního dobrého rána, to nezní vůbec špatně. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec tak pro tuto chvíli loučí Martin Kolín. Hezký den.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidé v Turnově se můžou zapojit do plánování města v oblasti sociálních služeb. Na městském úřadě ve Frýdlantu budou zítra cvičit policisté. Potápěči budou čistit dno Jablonecké přehrady. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Turnovská radnice zjišťuje od obyvatel jejich spokojenost, aktuální dostupností a kvalitou sociálních služeb v regionu. Město zveřejnilo na webu dotazník. Lidé tam můžou vyplnit své podněty, názory a zkušenosti.
2: V dotazníkovém šetření radnice zjišťuje, jaké služby lidé nejčastěji využívají a jak jsou s nimi spokojení. Můžou sdělit svůj názor například na jejich dostupnost, čekací lhůty, finanční náročnost a dostupnost informací o nich. Cílem je zapojit veřejnost do budoucího plánování. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Na městském úřadě ve Frýdlantu bude zítra od 8 do 13 hodin policejní cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Kolem budovy se bude vyskytovat větší počet policistů se zbraněmi. Lidé musí počítat s omezením.
3: Podle mluvčí Kláry Jeníčkové se jedná o cvičení AMOK, které je zaměřené na zajištění ozbrojeného pachatele. Cílem je procvičit koordinaci a připravenost policistů při pohybu v objektu a zajištění bezpečnosti osob. Policie prosí veřejnost o respektování pokynů. Z Frýdlantu Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Dno přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou budou v neděli čistit potápěči. Pomáhat jim budou dobrovolní hasiči z Proseče nad Nisou se dvěma čluny. Informoval o tom mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Frečová. Veřejnost může pomoct úklidem břehů. Sraz bude v 10 hodin na Tajvanu nedaleko základny městské policie. Pytle a rokavice město zajistí. Polská letiště v Dublinu a Řešově dnes ráno krátce přerušily letový provoz kvůli preventivním vojenským operacím. Na síti X to oznámila Polská agentura pro leteckou navigaci. Vojenské letectvo operacemi reagovalo na ruské vzdušné útoky na Ukrajinu. Provoz obě letiště obnovila po 8. hodině.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Později večer bude oblačnosti od jihu přibývat a nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách naměříme 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou v ulici Budovatelů havarovala dodávka, na místo jede policie, projíždějte opatrně. V Liberci v Rumunské ulici se střetla dvě osobní vozidla, na místě probíhá také vyšetřování nehody, z opatrnosti je místo průjezdné. A v Liberci je uzavřená část Jablonecké ulice, a to od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí Klášterní. Probíhají tam stavební práce, objížďka vede přes Šaldovo náměstí a ulici Rumiancevovu. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Příjemný dopolední poslech Českého rozhlasu Liberec, tak to vám už krátce po 9. hodině v tomto pravidelném čase přeje Iveta Kalátová, tak doufám, že se máte dobře i v tomto čase. Máme tady čtvrtek 10. září a nás čeká nejenom řada hezkých písniček, které nestárnou, které si možná rádi zaspíváte, ale také i mnoho aktuálních informací. Tak na univerzitách už brzy začne školní rok a s ním se zaplní také studentské koleje. Co se na nich ale dělo v létě? To na kolejích Technické univerzity v Liberci zjišťoval náš reportér, aby se to dozvíte krátce před 9:30. Ovšem nebudeme předbíhat, podíváme se také do potravinové banky. Distribuce potravinových balíčků v kraji pokračuje. Krajská potravinová banka chce při projektu nebo v rámci projektu mobilních výdejen distribuci rozšířit o další odběrová místa. Tématu se budeme věnovat už za chvíli, tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Valdemar Matuška, Helena Vondráčková, Tisíc mil ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pro balíček potravinové pomoci na městský úřad nebo jen před dveře. Před 3 lety vznikl projekt mobilních výdejen. Potravinová banka Libereckého kraje díky němu rozváží balíčky po celém území kraje. Pokračováním projektu chce rozšířit distribuci až o 4 další odběrová místa.
1: Je pár minut před 10:00 dopoledne a tu u potravinové banky Libereckého kraje se začíná nakládat dodávka, vyjede do Jablonce a okolí.
2: Díky tomuto projektu se podařilo dostat i do takových těch malých obcí, kam jsme vlastně přístup neměli. Dvakrát za měsíc dorazíme z balíčky do každého RPčka, takže těch balíčků se distribuje poměrně velké množství.
1: Vysvětluje ředitel potravinové banky Libereckého kraje Josef Vlček.
3: Připravte se, jedu.
1: My jsme s řidičem Pavlem Vávrou na naší první zastávce. To je městský úřad v Josefově dole.
3: S váma to jde jak Baťovi cvičky?
1: Další zastávkou je městský úřad v Jablonci nad Nisou. Sem potravinová banka zavezla 5 balíčků. Prohlížím si obsah ptašek, ty obsahují jak trvanlivé potraviny, tak potraviny čerstvé, pečivo, ovoce a zeleninu. Součástí balíčku jsou ale i hygienické potřeby.
3: Teď jdeme do charity, tam dáme 3 balíčky a pak už nám zbývají jenom lidi na adresu.
1: Vedoucí terénního programu Dlouhá Aneta Hajská říká, kolika lidem balíčky pomáhají.
4: 10 lidem, buď si přijdou klienti k nám, jakoby do střediska, anebo ty balíčky jsou odváženy přímo k těm klientům domů.
3: Potravinová banka, dobrý den, voláme, že jsme před ano. Barákem.
1: Dnes Pavel Vávra dovezl balíček na adresu 4 lidem na Jablonecku. Jaké potraviny nejvíc využijí?
5: Balé i čerstvá.
1: Všechno se vám hodí.
5: Přesně tak. Ty trvanlivé potraviny, ty těstoviny a někdy jako dostáváme i to sladké pečivo.
1: A jak dlouho vám třeba ještě takhle vydrží ten balíček?
6: No, hodně dlouho. A my si to vždycky dáváme do ledničky.
5: A vy řekla, upřímně jeden den.
1: Jeden den pro jeden celou den. Tu rodinu vaši.
5: Přesně tak, my jsme 2 dospělí, 4 děcka.
1: Právě jsme se vrátili k potravinové bance. Na cestě jsme byli asi 3 hodiny. Co vás dneska ještě čeká?
7: Dneska mě čeká už jenom práce na skladě.
1: A zítra vyrážíte zase z balíčky někam?
7: Ano, zítra rozvážíme Liberec.
1: Loučím se s Pavlem Vávrou. Potravinová banka chce distribuci do budoucna rozšiřovat.
2: Jsme se i zabázali, že v průběhu tohoto projektu seženeme minimálně další 3-4 odběrná místa, tak abychom tu pomoc zase mohli nabízet dál.
1: Doplňuje ředitel Josef Vlček z Jablonce a okolí Anna Podhorná, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je tady s vámi i nadále čtvrteční dopoledne pod Ještědem 10. září vysílání Českého rozhlasu Liberec a možná už víte, že čtvrteční dopoledne také patří etiketě. Etiketa Daniela Šmída, to je pravidelná čtvrteční rubrika v našem vysílání, ve které se s Ladou Klokočníkovou v posledních dílech baví o etiketě žen. Dnes to bude zajímavé, bude řeč o porušení soukromí.
1: Nevyčerpatelné téma vztah mužů a žen probíráme s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Dobrý den.
2: Ano, a z pohledu právě etikety. Ano, přesně.
1: Z pohledu
2: tak.
1: Etikety a především možná toho, kde my ženy děláme chybu, protože ty gentlemany, ty jsme kdysi probrali hodně podrobně, Danieli, takže teď se zaměřujeme na ženy, to aby ženám bylo jasno proč.
2: Ano.
1: Pojďme tedy se zastavit u dalšího tématu, a to je možná nerespektování soukromí v domácnosti. Někdy.
2: Ano, protože soukromí neznamená nic tajného. Soukromí znamená soustředěnost, mé sny, mé touhy, někam napsané, nebo nějaká konverzace, komunikace, která je moje, moje interní, moje niterní. A s čím se páry relativně často potýkají a tím vlastně zhoršují vztah a porušují tu párovou, nebo chceme-li domácí etiketu, tak je nerespektování soukromí. Je to v prvém případě to, že pokud ten muž si čte, tak si čte a nevnímá, když budete k němu hovořit. Stejně tak zásahem do soukromí je, když se někdo bude něco sledovat, tak mu zaťukat na rameno a říct, pojď sem, pojď, teď potřebuji. Ano, může se stát, že je něco důležitého, prostě je potřeba okamžitě nějaká havárie nebo nějaká věc vyřešit, tak to prosím vyřaďme. Ale pokud přijdeme s něčím, že příští týden musíme natřít to zábradlí, no tak to by mohlo opravdu 5 minut počkat, tahle informace. Co je však ještě závažnější je, že se nám ve společnosti a v rodinách a v partnerské etiketě často stává, že ženy narušují soukromí toho muže. Otevírají deník, otevírají poznámky, dívají se do mobilu, dívají se do konverzací vlastního muže. A to pochopitelně ne se souhlasem. Prostě chtějí vědět, co se děje. A nedělají to pochopitelně jenom vůči partnerům, ale také vůči synům a dětem. V nějaké víře, že mají právo vědět, co se děje. Tak prosím, nemáte právo vědět, co se děje. Protože deníky, komunikace a korespondence je osobní záležitostí vašich blízkých a můžete do nich nahlédnout, ale jenom po souhlasu. Pokud máte nějaké podezření, nemůžeme jenom tak otevřít cizí informace. Musíme si získat souhlas. Otevřít to téma, mám podezření na to a na to. Prosím, vyvrať mi to podezření.
1: Mm-hmm. Hraje tady velkou roli žárlivost v tomto směru? Takové to časté koukání do mobilu,
2: může,
1: které by nemělo být?
2: Může být, v tom případě žárlivost je vlastně toxické chtění někoho vlastnit. No a to je počátek velmi narušeného vztahu. Pokud už já chci někoho jenom vlastnit a nepřeju ho nikomu jinému, tak to není láska.
1: Buďme tolerantní, respektujme soukromí partnera a chovejme se podle toho.
2: A pokud máme podezření vždy, což je naprosto správné a logické, musíme tomu jít naproti a musíme mít natolik zdravý vztah se svými dětmi, blízkými i partnery, abychom tu problematiku, ten náš pocit dokázali komunikovat. Mám takový pocit. Nemluvit o faktech, ale mluvit přes pocity. Mám pocit, že něco nevím. Zdá se mi, že děláš tohle častěji než dříve. Prosím, vysvětli mi to.
1: Je tady šance, že se dozvím tu správnou odpověď?
2: Já si myslím, že ano. Že vstřícný přístup je takovým kořením toho, aby byl vstřícný vztah. Takže se můžete dozvědět tu informaci, kterou třeba vidět nechcete.
1: Chce to komunikovat, takže ano. Děkujeme a komunikovat s tělem, o kterém nám povídal i dnes Daniel Šmíd.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zatímco dětem a studentům začal nový školní rok minulý týden, nový akademický rok na vysokých školách začne už za pár dní a s tím najedou na vysokoškolské koleje i studenti. Ani přes léto se ale koleje Technické univerzity v Liberci nezejí úplnou prázdnotou. Tak co se tam děje, když na nich studenti nebydlí, to vyrazil zjišťovat náš reportér Českého rozhlasu Liberec Patrik Fischer.
1: Vysokoškolští studenti do školy stále ještě nechodí a na kolejích tedy úplně zatím nemusí bydlet. Přesto, když procházíme areálem kolejí Technické univerzity v Liberci, tak tady panuje poměrně čilý ruch. Co se na kolejích dělo a děje, popisuje ředitelka kolejí a men z Technické univerzity v Liberci Eva Jarošová.
2: Přes prázdniny probíhala výmalba na budově B, na budově D výměna podlahových krytin a na budově F také výměna části podlahových krytin. Na budově B teď ještě stále probíhá výměna rozvodů vodovodního potrubí. A na budově E v tuhletu chvíli probíhají vlastně z vlastních kapacit nějaká výmalba a menší opravy. A dále na budově B proběhla polymerace povrchu podlah a údržba a oprava hydroizolací střechy, kde jsou vlastně terasy. Všechny ty opravy byly v celkové hodnotě asi 3,5 milionu korun bez DPH.
1: A předpokládám, že to je teda ta větší údržba, zároveň určitě se dělá i nějaká taková ta menší údržba, taková běžnější, řekněme.
2: Ano, tohle to jsou pouze takové ty větší opravy, na které je potřeba uzavřít celý ten blok. Co se týká těch menších, tak některé probíhají i za provozu, když je to potřeba.
1: Zároveň ale tady po chodbách nepobíhají jenom dělníci nebo zaměstnanci, ať už univerzity nebo přímo správy kolejí. To znamená, dá se tady třeba ubytovat i přes léto?
2: Určitě koleje nabízí letní ubytování vlastně hotelového typu, kde během letošních prázdnin jsme ubytovali celkem 1009 hostů, kteří u nás strávili přes 3,5 tisíce nocí. A kromě každoročních akcí, jako byla například Benátská noc, tak letos jsme tady měli také mistrovství České republiky v požárním sportu.
1: Jaká je zrovna cena za noc, když tady chce člověk přespat, ne jako student?
2: Cena se odvíjí od obsazenosti těch jednotlivých pokojů. Pokud se bavíme o samostatném pokoji pro jednu osobu, tak je to 480 korun plus poplatek z pobytu.
1: Shrnuje ředitelka kolejí a men z Technické univerzity v Liberci Eva Jarošová.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Myslte si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Čtvrtek 10. září. Svátek má Irma.
6: Zamaš mi střevíček.
5: A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Ukončila tak téměř tříletou pouť, kdy zkoumala magnetosféru a ionosféru. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek přijalo Valné shromáždění OSN přesně před 30 lety v roce 1996. Nevstoupila však v platnost, protože 8 národů smlouvu neratifikovalo. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Poslední předlistopadový premiér Ladislav Adamec se narodil přesně před 100 lety ve Frenštátu pod Radhoštěm. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou 50. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
3: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
5: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
6: Deset hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
6: Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí na 500 000 stipendia. Správa železně spustila geologický průzkum úseku Mladá Boleslav Turnov. V Jablonci nad Nisou dnes naposledy před volbami zasedá zastupitelstvo města. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
7: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
6: Mezi Mladou Boleslaví a Turnovem začal geologický průzkum podloží. Jeho výstupy se pak zpracují v projektové dokumentaci k modernizaci tratě Praha-Liberec. Ta má být v celém úseku dvojkolejná a vlaky tam mají jezdit rychlostí 200 km v hodině. Podle zprávy železnic potrvají průzkumy do září příštího roku.
8: Odběr vzorku nebo průzkumné vrty se na území Libereckého kraje dotknou území Svian, Pěnčína, Příšovic, Čtveřína, Přepeří, Lažan a Turnova. Průzkumy mají na starosti společnosti Geotest a Geotechnika. Jejich pracovníci mají ze zákona povolení ke vstupu na pozemky, kde má průzkum probíhat. Vlastníci pozemků ale o tom budou předem informováni. Po skončení odběru vzorku a průzkumných vrtů musí společnosti uvést pozemky do původního stavu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
6: Jablonečtí zastupitelé se dnes sejdou na posledním zasedání před komunálními volbami. Projednávat budou například změny územního plánu nebo rušení města za úvěr na nákup elektrobusů Jablonecké dopravní. Vyplývá to z programu zveřejněného na webu města. Mezi dalšími body jsou taky změny v mateřských školách nebo dar pro jablonecké hasiče. Zasedání začíná ve 13 hodin v zasedacím sále v historické budově radnice. Lanovka na pražský Petřín začne znovu jezdit 22. září. Na síti X o tom informoval pražský dopravní podnik. Petřínská lanovka se tak vrací do provozu po téměř přesně 2 letech. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Petřín a Újezd v 7 hodin ráno. Jezdit pak budou zhruba v 10-minutových intervalech až do 22 hodin a 15 minut. Jízdenka bude nově stát 100 korun. Cestující, kteří mají předplacené jízdné, můžou petřínskou lanovku dál využívat neomezeně. Bezplatně pak můžou jezdit děti do 15 let a senioři starší 65 let.
0: Počasí.
6: Dnes bude většinou oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky, později večer bude oblačnosti od jihu přibývat a nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
6: Na silnici 10 u Ohrazenic u Turnova stojí u Kranice porouchané nákladní vozidlo, počítejte se zdržením. A na silnici 35 na trase Turnov-Liberec u Hodkovic nad Moholkou také dejte pozor, pohybuje se tam chodec po komunikaci, na místo jede policie.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: To byly zprávy 10. hodiny s Ivetou Bláhovou, tak jsme to slyšeli, tak doufáme, že dnes večer pršet nebude, protože dnes se koná další ročník nočního běhu pro Světlušku. Takže prosím, prosím, ať neprší, ať vše proběhne v pořádku. Tak ten běh začíná od 20 hodin, ale když tam přijdete dřív, určitě vás čeká i zábavný pořad. O tom bude řeč také v této hodině. O, ale budeme vás také zvát s naším regionálním stopařem do Hejnic, milovníci květin, zahradničení a krásných aranžmá. Zveme vás právě do nádherných prostor kláštera Hejnice, kde se už tento týden uskuteční mezinárodní výstava Jiřin. Co tam všechno uvidíte, to uslyšíme už za okamžik. No a celý týden mluvíme v rámci seriálu Českého rozhlasu o transplantacích a dárcovství. Před 10:30 si poslechnete reportáž o záchraně školáka Marka, který onemocněl leukémií.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A bude květinový, ba přímo jiřinkový. Královnou podzimní zahrady bývá nazývána květina jiřina, kterou pěstovali už Aztékové. Od 18. století jiřinky obdivuje i Evropa a tradičně je jejich krása v tento čas k vidění v Hejnicích na mezinárodní výstavě jiřinek. Ta slavnostně začala před necelou hodinou a na výstavu se vydal regionální stopař Jaroslav Hoření, které tyto květiny také určitě obdivuje. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z hejnického klášteru, který je zasypaný nádhernými pestrobarevnými květy jiřinek. Opravdu oči přecházejí nad velikostí i barevností toho, co tady je k vidění. A také nad uměním žáků zahradnických škol, kteří tady soutěží. Na akci se kromě klášterů podílí specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dagla, která sdružuje pěstitele jiřinek, a také střední škola hospodářská a lesnická Friedland. A já tady mám právě dvě učitelky, tedy bývalou učitelku Pavlu Staňkovou, kterou se nejdříve se zeptám vůbec na ten samotný průběh soutěže. Kolik soutěžících a v jakých disciplínách?
3: Dobrý den. Soutěží 7 družstev, družstvo je tříčlené a soutěží se ve 3 disciplínách, kde soutěží jednotlivci a jedna soutěžní disciplína je celého tříčleného kolektivu.
2: A co třeba musí tady zvládnout a za jak dlouho?
3: Mají první úkol, to je kytit se pro třídní učitelku, protože letošní téma je maturitní ples. Potom je druhý úkol, který je kabelka, která může být v podstatě vyrobena i z přírodního materiálu, nemusí být funkční, anebo bude dozdobená a je to jako doplněk šatů. Třetí úkol je tajná práce, to vám bohužel neprozradím momentálně, protože by to mohl někdo slyšet. A čtvrtý úkol je ten kolektivní úkol a to je fotokoutek, kde se mohou ty účastníci maturitního plesu vyfotit.
2: A dneska tady soutěží začínaly po 9. hodině a vyhodnocení bude?
3: Vyhodnocení bude v 16 hodin a máme 3 členů porotu profesionálních floristů.
2: A žáci střední školy hospodářské a lesnické Friedland vlastně připravují i samotnou výstavu, tedy ty kytice, které tady obdivuju a opravdu jako nemohu se vynadívat. A o tom, jak se to připravuje a kolik kytice tady je, také to už nám poví více Jana Tumová, učitelka mistrně odborného výcviku. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás také zdravím. Celkem je zde naaranžováno asi 210 vás od 7 vystavovatelů jiřinkářů. A v podstatě na aranžování se podílí žáci oboru zahradník střední školy zemědělské a lesnické Friedland, kdy aranžují a dávají vlastně expozici celou dohromady.
2: A já musím říct, že se to jako vždycky povedlo, protože samozřejmě nejenom to vypěstování, ale i to naaranžování dělá tu výstavu krásnou. Jak na tom jsou jiřinky letos kvetly, tak jako obvykle? Nepsalo se vlastně na té sezóně, na tom jejich květu, to letošní sucho?
4: Ano, trochu se podepsalo, měli jsme trochu problémy, no ze začátku velké problémy, protože bylo sucho a velké vedro, jiřinky usychaly a nekvetly, ale teď se počasí ke konci trošku zlepšilo, takže jiřinkáři dali dohromady to, co dali a ta expozice, můžu říct, je opravdu úžasná.
2: Prostě jako vždycky, tak ještě si řekněme, od kdy do kdy je výstava přístupná pro veřejnost?
3: Výstava výstup pro veřejnost od pátku do neděle, to znamená i některé exponáty jsou prodejné.
2: Také se přijďte podívat do hejnického klášteru a obdivovat krásu jiřinek.
1: No, Jaroslave, z tvého hlasu opět vyznívá, že jsi nadšenec, že se ti tam moc líbí, už tě tam něco upoutalo.
2: Já bych si asi nedokázal vybrat, kdybych si měl vybrat jednu jedinou květinu, protože ta záplava barev je prostě přepestrá. Já bych řekl, že snad není ani barva, která by tady mezi těmi květy nebyla.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření, který se nám přihlásil z prostor kláštera v Hejnicích. Tak ať se tato krásná přehlídka, jak se patří, vydaří i soutěž a budeme se opět těšit na slyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne z Lomnice nad Popelkou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Doufám, že vám kapela Mantraže zpříjemnila to dnešní poslouchání Českého rozhlasu Liberec ve čtvrtek 10. září. Tak pokud nás posloucháte už delší dobu nebo tento týden, tak určitě víte, že po celý tento týden mluvíme v rámci seriálu Českého rozhlasu Liberec o transplantacích a dárcovství. Dnes se v seriálu přeneseme do léta roku 2023. Rodina tehdy 9letého Marka se vracela z dovolené. Marek hodně zvracel, byl bledý a měl horečky. Že nejde o běžnou virózu nebo nevolnost, zjistili z testů následně v nemocnici. Diagnóza zněla akutní lymfoblastická leukémie. Pro Marka se naštěstí našel vhodný dárce kostní dřeně, o 2 roky starší bratr Daniel.
1: Kluci, vám je 12 a 14 let a kromě toho, že jste bráchové, vás spojuje jedna výjimečná věc. Co to je, Marku?
2: Spojuje mě s mým brachou ta kostní dřeň, protože já mám jeho kostní dřeň teďkon. A on byl 10 z 10.
1: Byla tam schoda. Starší Danieli, ty jsi teda dárce kostní dřeně. Ty si vybavuješ ten rok 2023, konec prázdnin?
3: Mára byl bílej, strašně bílej a máma z toho byla takem smutná.
1: Mamka Kateřina Kříženecká je tady, poslouchá vás. Teď jste políbila jednoho syna. Doplnila byste kluky?
4: Tak doplnila, já si to pamatuju samozřejmě velmi dobře a myslím, že si to celý život budu pamatovat velmi dobře, protože jsme celou dobu doufali, že nevím, třeba něco špatného snědl, nebo jen tak bohužel to bylo mnohem horší, než jsme si vůbec dokázali představit.
1: Mladší Marku, ty jsi byl v září 2023 najednou hodně unavený, měl jsi horečky, jak jsi se cítil?
2: Bylo mi dost blbě, to, co jsem poznal, že je se mnou něco špatně, bylo, když jsme byli na dovolené v Chorvatsku, když jsem nějak 15krát zvracel ve sprše.
1: To by bylo 9 let, byl jsi poslaný na odběr krve, pak jsi se dostal do nemocnice a co vám tam řekli?
2: Že máme leukemii.
4: Tak vlastně Marečka hned druhý den vzali na sál, dali mu port, to jsem do té doby vůbec ani netušila, že může z dítěte koukat tolik hadiček, jako by nastálo. A pak to začalo, dostalo hned první chemoterapii, lumbální punkci a takhle vlastně to jelo. Dostala jsem protokole, viděla jsem, že během měsíce bude mít třeba 8 chemoterapií a že to je jenom teprve první blok a takových bloků prostě bude absolvovat třeba 12. Takže jsem z toho byla úplně vyřízená a trvalo mi hodně dlouho, než jsem se z toho tak nějak jakoby aspoň zvedla, abych byla schopná fungovat v nějakých intencích, protože ty děti máme 3.
1: Přišla chemoterapie a ta nezabírala, takže jste věděli, že musí být jiná cesta. Vám dělali testy v rodině, vy jste schodu neměla, váš muž také ne a Dané, ty jsi tentokrát měl kolik z kolika?
3: Já jsem měl 10 z 10 schodných znaků.
1: Oni tomu říkají takové genetické dvojče.
3: Ano.
1: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
3: 734. Celkem jsem se toho samotného jako bál.
1: Tebe uspali před tím odběrem a pak si po probuzení cítil něco, jako když člověk spadne na led. Bolel tě zadek?
3: Jako by to bylo naražený.
1: Dalo se to zvládnout?
3: Jo.
4: Když se vlastně probudil, tak mi napsal, dal jsem to, bylo to úplně v pohodě, bála jsem se to úplně zbytečně.
1: A Marku, ty si vybavíš tu situaci, jak jsi od bratra dostal kostní dřeň?
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli a potom přinesli pytlík s tmavě červenou, jako kdyby krví. Pověsili to a začali mi to jakože dávat do toho katetru.
1: Kateřino, jak to podle vás synové celé zvládli?
4: Tak já si myslím, že to určitě zvládli líp než já třeba. Mareček, tak tam jsme to jako samozřejmě bylo na díl, ale on je hrozně jako statečný a říkám, je statečnější než já. Vždycky, když mě viděl plakat, tak mi říká, mami, nebo to bude dobrý. Takže ten, kdo nás držel jako na dvoru, byl rozhodně on.
1: Říká maminka Kateřina Kříženecká. O tom, jak se zařadit do registru dárců krvetvorných buněk, bude 5. díl seriálu. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 10 hodin a 40 minut, je tady s vámi čtvrteční vysílání Českého rozhlasu Liberec. Máme čtvrtek, tedy 10. září, velký den i pro vás, kteří byste chtěli pomáhat, protože dnes se běží noční běh pro světlušku. Můžete opět udělat něco nejenom pro své zdraví, seznámit se se spoustou zajímavých lidí, ale také samozřejmě podpořit hodně dobrou věc. Tak areál ve Vesce se otevírá už po šesté hodině večer. Součástí programu je představení kompenzačních pomůcek, vyšetření zraku či masáže od nevidomých masérů. Startovné točení 500 korun, polovina částky směřuje přímo do sbírky, druhá pokrývá náklady spojené s pořádáním běhu. Pokud už vám to tolik neběhá, vůbec nic se neděje, klidně si můžete udělat trasu třeba hezkou klidnou procházkou. Tak více najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. Tak od běhu pro světlušku teď ke spotřebitelskému servisu. Nakupování v e-shopech, tak to patří k častým tématům spotřebitelského servisu. Dnes se ptáte na nekompletní zásilku a odpovídá Josef Černý.
1: Paní Líba si objednala z e-shopu celkem 10 položek, které zaplatila, a do objednávky uvedla, že požaduje dodání pouze kompletní zásilky. Prodejce však poslal z celkového počtu pouze 4 položky. Na urgence nereaguje, telefony nebere. Paní posluchačko, pokud se prodejce chová tak, jak popisujete, pravděpodobně nebude příliš solidní. V takovém případě bych doporučoval místo urgenci od smlouvy odstoupit, dodané zboží vrátit a pokud jste platila kartou, požádejte banku o takzvaný chargeback, tedy zpětnou platbu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 4 oktávy, to je hlasový rejstřík této zpěvačky jménem Mariah Carey, písnička Without You ve čtvrtečním dopoledni pod Ještědem a jdeme vařit. V receptech našich babiček nás Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření seznámí s původem španělských ptáčků. Jeden méně tradiční recept na jejich přípravu.
1: V našem vyprávění o dobrotách v kuchyni našich babiček si dnes připomeneme, kde a kdy se poprvé na stůl podával španělský ptáček. Dodnes oblíbená pochoutka, která v české kuchyni zdomácněla už ve druhé polovině 19. století.
2: Myšlenka zabalit náplň do kousku masa rozhodně není českým vynálezem. Masové závitky najdeme v různých podobách, třeba v italské kuchyni jako involtíny nebo v Rakousku jako fleischroade. V Dánsku zase mají falešné ptáčky, masové závitky z telecího masa, které se ochucovaly tak, aby připomínaly pokrmy z divokých ptáků. Nejblíž vysvětlení původu názvu tohoto pokrmu nás zavede do Prahy na dvůr císaře Rudolfa II. Ten nebyl jen centrem kultury, umění a vědy. Kromě umělců, učenců a alchymistů sem v té době přicházeli i lidé jiných profesí z různých koutů Evropy. Císařova matka Marie Španělská sebou do Prahy například přivedla kuchaře. A právě ti údajně připravovali masové závitky z telecího masa, plněné různými nádivkami, které připomínaly malé ptáčky. Takže to pojmenování asi nemá přímou souvislost s pokrmem, ale spíš s lidmi, kteří ho vařili. Důležité také zmínit, že recepty na tento pokrm se ve starých kuchařských knihách hodně lišily. Rettigová pod označením španělský ptáček uváděla závitek ze zeleného listu plněný vepřovou sekaninou. V nové české kuchařce Františky Hansgirgové z roku 1869 zase najdeme pod uvedeným názvem hovězí plátek potřený sardelkou a plněný pouze slaninou. K dnešní podobě se španělský ptáček přiblížil až ve 20. století, kdy se k nově vytvářeným normám veřejného stravování ustálil název španělský ptáček pro hovězí masový závitek plněný hořčicí, slaninou, vejcem, párkem a kyselou okurkou.
1: My dnes pro zajímavost přidáme jiný recept od Anny Drůbkové z roku 1915. Španělští ptáčci.
2: Telecí maso z kýty nakrájí se na úhledné řízky, které se naklepají a osolí. Do nich se připraví tato sardelková nádivka. Do mísy dá se 10 deka másla, 3 prolisované sardele a obé utře se do spěnění. K tomu se přidají 3 loupané, v mléce máčené housky, 1 žloutek a celé vajíčko. Vše se dobře promíchá. Touto směsí se řízky pomaží, zbalí, zašpejlují a na omazku nechají opéci do zlatova. Mezitím se osmaží na másle na koláčky zkrájená cibule a zalije se

Je to až neuvěřitelné, že ten věčný kluk Petr Rezek, že je mu 83 let, český zpěvák, kytarista, hudební skladatel, textař, moderátor, hudební redaktor a věřte, nevěřte, také je autorem dvou rozhlasových her. No a absolvent strojnické průmyslovky, získal své hudební vzdělání na Lidové škole umění a díky soukromému studiu komponování na konzervatoři u Milana Jíry. Tolik jenom malá zastávka u Petra Rezka. My už za chvíli se budeme věnovat našemu dnešnímu hostovi, kterým je koordinátor dobrovolníků Dobrovolnického centra ADRA Ondřej Janeta. V čem v současné době spočívá dobrovolnictví, jak a kde můžeme i my ostatní pomáhat? Tak o tom si budeme povídat už za chvíli. No a také vás budeme zvát na Dny pro dobrovolnictví. Tak nezapomeňte poslouchat. Teď už Cyndi Lauper a v 11 hodin zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Provoz vlaku mezi Kořenovem a Harachovem byl po dvou hodinách obnoven. Dnes začal České Lípě dvoudenní sportovní festival. Cílí hlavně na děti a rodiče. Spotřebitelské ceny v Česku stouply. Odpoledne bude převážně oblačno, na horách ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Uklouznutí muže v blízkosti železniční trati zastavilo dnes asi na 2 hodiny provoz vlaku v úseku mezi Kořenovem a Harachovem. První informace hovořily o páru ze skály. Podle informací Českých drah už vlaky v úseku opět jezdí. Muž utrpěl lehká poranění, říká mluvčí zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michal Georgiev.
4: Nejednalo se o žádný pád ze skály, nejednalo se o žádný střet s vlakem, bylo to samozřejmě v blízkosti kolejiště. Dle lékaře zasahujíce na místě, tak tam pacient měl zakopnout standardně při chůzi, utrpěl lehké poranění a byl pozemní posádkou transportován do Jablonecké nemocnice.
3: Čtvrtý ročník dvoudenního sportovního festivalu začal dnes na parkovišti u zimního stadionu v České Lípě. Představí se na něm zástupci několika místních sportovních klubů a jejich trenéři, kteří mohou dětem a rodičům svůj sport přiblížit. Děti si mohou různé sporty také vyzkoušet. Na akci by mělo dorazit kolem 1800 žáků, říká ředitel organizace Sport Česká Lípa Jaroslav Češka.
5: V současné chvíli máme potvrzeno zhruba 18 sportovních klubů od florbalu, fotbalu, hokeje, házené, až po třeba méně tradiční, jako je kanoistika nebo střelba.
3: Dnešní program končí promítáním filmu v rámci ozvěn sportfilmu v kině Krystal od 16 hodin. Po projekci bude následovat beseda s olympijským vítězem judistou Lukášem Krpálkem. Kolem 80 škol a firem z Libereckého kraje se představí na letošním veletrhu Eduka Week v Liberci. Je to méně než v minulých ročnících. Organizátoři chtějí mezi místními zlepšit povědomí hlavně o středních školách v kraji. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí se pro širokou veřejnost otevře v Liberecké multifunkční hale od 15. do 17. října. Inflace v Česku zrychlila. V srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude převážně oblačno, místy může být oblačnosti i více. Zejména na horách a na severu kraje se mohou objevit ojedinělé přehánky. Později večer bude oblačnost od jihu přibývat. A nejvyšší odpolední teploty 16 až 19. Na horách naměříme 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 9 u obce Chotovice na Českolipsku se střetla tři osobní vozidla, projíždíte tudy opatrně. A v Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Šťastnou cestu a hlavně bezpečný návrat a také příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec to vám přeje krátce po 11. hodině. Iveta Kalátová, za chvíli už se budeme povídat na téma dobrovolnictví. Dobrovolnictví představuje v současné době nespočet možností. Můžeme pomáhat osamělým lidem, dlouhodobě nemocným, seniorům, pomoc doučováním přivítají třeba děti i studenti a v neposlední řadě můžeme přispět k ochraně přírody. A právě velkou inspirací jsou dny pro dobrovolnictví, které se konají v pátek a v sobotu v paláci Libik. Do programu, ale nejenom do programu, nahlédneme už za chvíli s naším dnešním hostem, kterým je koordinátor dobrovolníků dobrovolnického centra ADRA Ondřej Janeta. Tak jste zváni a já už vám popřeji pěkný poslech.

0: Jan Kalousek, Kalousek Hvězdy se mění, písnička nám dozněla v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Naším tématem bude už teď dobrovolnictví a já jsem ráda, že právě na toto téma se budu povídat s naším dnešním hostem, kterým je koordinátor dobrovolníků Dobrovolnického centra ADRA Ondřej Janeta. Vítejte u nás. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání.
0: Tak dobrovolnické centrum ADRA znamená to pobočka.
1: Tady znamená to regionální pobočka, ano, ADRA má 15 krajských poboček v naší republice a ta liberecká patří k jedné z nich a doplnil bych, že jako ADRA vlastně jsme provozovatelem regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje.
0: A vy právě pořádáte ty dny v Libigově paláci.
1: A regionální dobrovolnické centrum pořádá dny pro dobrovolnictví v paláci Líbik, které se letos jmenují Dobro v paláci. Pořádáme je už pátým rokem.
0: K tomu se ještě určitě dostaneme. Já se přiznám, pane Janeto, já jsem tak trochu brouzdala, abych se dozvěděla to dobrovolnictví o historii, odkud to vlastně pramení. Dostala jsem se hlavně k církevním špitálům. Někdy od 11. století se objevují první církevní instituce, špitály, kde ty městské řády laici pečovali o chudé a nemocné bez nároku na odměnu. Tak ono postupem času se to i nadále rozvíjí. Vyjelo, protože s průmyslovou revolucí vznikly organizované spolky, charitativní organizace. První hnutí také vznikl Červený kříž. Vidíte to, rok 1863, to už je tedy notná dávka let, co funguje.
1: Je to tak, my, kteří pracujeme v dobrovolnickém sektoru, tak si uvědomujeme a možná proto tam jsme, že vlastně bez dobrovolníků občanská společnost nemůže fungovat a nikdy nefungovala. Já mám za to, že to dobrovolnictví se propisuje celou historii lidstva, nejenom od těch řádových sester, který jste zmínila, tam samozřejmě je asi to nejznámější jejich působení právě u psychiatricky nemocných pacientů, ať už třeba i za doby komunistů nebo totality, kde je nechali pracovat právě u těch profesí, který nikdo nechce dělat, nebo kam ten stát, nebo společnost, nebo panovník nedosáhne. Ale ať už se díváme třeba na Charlesa Dickense a známou vánoční koledu, tak čteme o dobrovolnictví nebo o dobročinnosti vlastně všude.
0: No, my musíme říci, že samotná ADRA, vy jste mi to řekl mimo mikrofon, má 150 poboček, tedy po celém světě.
1: Více jak 150 poboček po celém světě, ano, ano. Mm-hmm.
0: No, vy máte třeba na vašich webových stránkách SOS ADRA Nepál, pomozte lidem zasaženým přívalovými povodněmi v Nepálu, tam už ta ADRA funguje, předpokládám.
1: V Nepálu ADRA funguje přes 11 roků. Můžeme říct, že v podstatě téměř ve všech státech na světě ADRA má nějakou menší nebo větší pobočku a právě, že tam vlastně ta pomoc ADRA se dělí na takový dva základní sektory. Tím prvním významným je ta humanitární činnost a tím druhým je to dobrovolnictví v té které zemi. A ta humanitární činnost, tam jde právě o tu pomoc při různých živelných katastrofách, válkách, epidemiích a právě proto velice rychle jsme mohli zareagovat v Nepálu, kde vlastně ta naše pobočka se v uvozovkách probudila a jelikož je dobře organizovaná, zná tamní struktury, je navázaná na tamní hasiče a tak dál, že každý, kdo pomůže, tak skutečně nepomáhá zvýšit nebo financovat plat nějakého pracovníka, ale skutečně ta pomoc jde přímo k těm postiženým lidem.
0: Říká náš dnešní host Českého rozhlasu Liberec, koordinátor dobrovolníků Dobrovolnického centra ADRA Ondřej Janeta.

0: Český národ rozhodně nemá srdce jako kámen, jak nám zpívá Karel Gott, ale tady ne, samozřejmě, že to nebyla písnička o nás, o Češích, ale o jedné dívce. Ale o nás, o Češích a o dobrovolnictví si teď v příštích minutách ještě i nadále budu povídat v našem vysílání s naším hostem, kterým je koordinátor dobrovolníků Dobrovolnického centra Adra Ondřej Janeta. My Češi jsme darovační, protože jakmile jde o nějaký průšvih, ať už o povodně, další katastrofy, tak se vynoří účty a posíláme.
1: Je to tak, je to tak. A myslím si, že je velice zajímavý a mnoho posluchačů by bylo překvapeno, kdyby měli přístup ke statistikám. Můžu říct, že zhruba dáváme na různé humanitární projekty, když se právě něco stane, podobně jako v Nepálu, nebo když jsou povodně, tak dáváme zhruba pětkrát víc než naši sousedé. Tím myslím i sousedé na západě.
0: No, jsou samozřejmě také lidé, kteří se řeknou, no, kdo ví, kam ty peníze půjdou. Tak raději tady volí jistotu. Jsou tady takové ty jistoty, kde opravdu víme, že ty peníze skončí u těch lidí, které něco postihlo. Mnohdy se to také někdy stává, že člověk pošle konkrétně tomu člověku.
1: Určitě. Tady bych to rozdělil na dvě fáze. Když jsou povodně, tak mnoho lidí třeba chce přijet pomoct a vlastně přijedou tam a setkávali jsme se s tím, vlastně brání příjezdu hasičů, příjezdu záchranných složek a vůbec úklidu a je potřeba i tyhle ty věci dělat nějak koordinovaně. Nejenom Adra, ale i další organizace, Člověk v tísni a tak dál, na tohle to mají přesnou metodologii, která je pilovaná desítky a desítky let a jsou tam skutečně odborníci, existují spousta systémů, aplikací, které svolávají ty dobrovolníky, svolávají koordinátory dobrovolníků a potom ta pomoc je účinná a efektivní. To, jak se člověk rozhodne, kam chce přispět a kam ne, já můžu mu krásně říkat, že Adra je to správný, nebo že Člověk v tísni je to správný číslo účtu. Já si myslím, že tady musí napovědět srdce. A člověk taky se musí trošku zajímat o to, aby viděl, jak ta pomoc je efektivní. Když se zkrátka podíváte třeba na náš web, tak tam jsou reální obrázky reálných lidí, reálné pomoci, ať už je to v Bangladéši, nebo teďka konkrétně v Nepálu, předtím ve Venezuele.
0: Já bych se teď ráda už přímo zaměřila na to dobrovolnictví, jakoby i po té fyzické stránce, protože pomáhat se dá určitě v různých oblastech, v sociální sféře, ve zdravotnictví, dokonce i ve školství, dokonce jsem zjistila, že se dají i doučovat zdarma některé děti, studenti, kteří na tom nejsou zrovna moc dobře finančně.
1: Pořádáme kurzy angličtiny, mimo jiné, naše dobrovolnice doučuje děti angličtinu.
0: A vědí vůbec o tom někteří rodiče třeba těch dětí, že existuje takováhle možnost?
1: To je samozřejmě druhá otázka, protože my jako nezisková organizace nemáme takové prostředky, abychom měli marketing na úrovni nějaké akciové společnosti, ale snažíme se, aby to lidi věděli, snažíme se v poslední době víc přecházet, víc být viditelní na sociálních sítích a myslím si, že se nám to daří, protože víc a víc dobrovolníků se hlásí právě přes sociální sítě.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsem moc ráda, že jste si nás naladili, milí posluchači, Český rozhlas Liberec, protože máme hodně zajímavého hosta. Tím hostem je koordinátor dobrovolníků Dobrovolnického centra ADRA Ondřej Janeta. Povídáme si o dobrovolnictví. I pouhá hodina vašeho času týdně může přinést radost do života těm, kdo ji nejvíce potřebují. To mám z vašich stránek, pane Janeto. Jak můžeme pomáhat? Kdo nás rád teď poslouchá a říká si, tak rád bych pomohl, mám to v sobě a chci být užitečný.
1: Ta forma pomoci se vlastně zaměřuje na ty oblasti, kde běžně člověk není placený. Znamená, my tady na Liberecku máme nejvíc našich dobrovolníků, v současné době máme okolo 160, tak nejvíc jich je, nebo pracuje v domovech seniorů. A vlastně, co dělá takový dobrovolník, je to, co nemůže dělat ten zdravotní personál, nebo ten personál toho domova seniorů. Povídá si. Když v tom domově seniorů mají snídani, oběd, večeři a nějaký programy, což většinou bývají keramické dílničky nebo malování nehtů, tak ten starý 80-letý pán, on by si rád povídal o fotbale a třeba o tom, jak byl, teďka promiňte, sluchači prominou, jak byl nevěrný svý ženě v 68., když utekli tenkrát do Jugoslávie. A právě tam nastupuje ta funkce toho dobrovolníka, který přijde, často jsou to lidi na manažerských pozicích, anebo naopak lidi, kde by to člověk nečekal, lidi z výrobní linky, kteří jsou dobrovolníci a prostě mají srdce na dlani, většinou už mají nějakou zkušenost ze seniory a vědí nebo cítí tu potřebu, že je zkrátka dobrý podělit se o ten svůj čas, protože si uvědomili, že tady na té zemi nežijeme pro sebe samotný, ale žijeme v občanské společnosti, to znamená, musíme nějakým způsobem žít i pro druhé.
0: Tak v průběhu písničky jste mi taky prozradil, že dobrovolníci chodí do rodin, kde mají děti s poruchou autistického spektra.
1: Ano, to je nový projekt ADRA Liberec, který děláme ve spolupráci s Lirou, vlastně organizace Centrum Lira se zabývá pomocí dětem s poruchou autistického spektra. Naši dobrovolníci chodí do rodin, kde mají třeba dítě, které trpí poruchou autistického spektra, ale zároveň je tam sourozenec, který tou poruchou netrpí. A teď si představme tu situaci, že třeba to ta rodina nebyla 6 roků v McDonald's, nebo nebyla celou tu dobu v kině, protože jsou neustále připoutáni k tomu dítěti a když ten dobrovolník je dobře vyškolený, tak vlastně hodinu, dvě hodiny týdně může být s tím dítětem doma, ta rodina se uvolní a dostane se po x letech, se dostane právě na ten McDonald's nebo do kina. To jsou potom úžasné příběhy a já se snažím ty příběhy sbírat a dávat je na náš Facebook a podporovat tím ostatní lidi, motivovat je k tomu dobrovolnictví, protože to jsou úžasné věci.
0: No, vidíte to a právě paní ředitelka centra Lira Kateřina Jirová byla naším hostem v tomto týdnu. A s ní se také uvidíme v nočním běhu pro Světlušku. Nehodláte také si tam jít zaběhat?
1: Já jsem takový neběžec, ale vím, že Lira bude zítra spolu s námi na Dnech pro dobrovolnictví v Paláci Líbik.
0: No, to už můžeme teď trošku nakousnout. Zítra a pozítří se konají tyto dny.
1: Zítra a pozítří, jak už jsem zmínil, je to vlastně pátý ročník, ten se jmenuje Dobro v Paláci. Tam bych především chtěl poděkovat Paláci Líbik, že nám umožnil tady tuhletu akci tam pořádat. Ona se bude konat formou takzvané enfilády. A nevím, jestli posluchači ví, co to je enfiláda.
0: Tak a my je teď necháme v napětí a řekneme si to v tom dalším vstupu.
1: Dobře.
0: V našem vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec teď s naším dnešním hostem, kterým je koordinátor dobrovolníků dobrovolnického centra ADRA Ondřej Janeta, zveme na dny pro dobrovolnictví. Tak vy už jste to, pane Janeto, trošku nastínil, koná se to v pátek a v sobotu v Libigově paláci a vy jste teď řekl takový zvláštní termín ohledně programu.
1: Řekl jsem, že se to bude konat v pátek, znamená zítra, formou enfilády. Já sám jsem nevěděl, co to enfiláda je. A enfiláda znamená, pro ty, kdo znají palác Libig, že se vlastně v prvním patře se propojí všechny ty nádherně zrekonstruované sály, otevřou se všechny dveře a vznikne tak jeden obrovský prostor, v kterém bude vystavovat okolo 30 dobrovolnických organizací a neziskových organizací z našeho kraje a lidi vlastně budou mít možnost tam přijít a dozvědět se něco víc o dobrovolnictví. Třeba ti, kteří právě hledají, kde by mohli pomoci, tak se tam můžou najít a budou tam vystavovatelé od spektra zaměřeného na pomoc přírodě až právě podobně jako ADRA, organizace, které se zaměřují na práci se seniory, na práci s dětmi a tak dál. Ten program vlastně začíná v pátek v 9 hodin, kdy tam nás navštíví několik škol, kde si můžou studenti se zeptat, zahrát si dobrohru, projdou vlastně všechny ty stánky, budou tam charitativní krámky, bude tam nějaká sladká odměna pro ně a vstup je zdarma samozřejmě pro veřejnost. V 16 hodin a potom v zahradě Libigova paláce zahraje bass popová kapela Pondělí 18 hodin. To není prosím vás termín, ale to je název té kapely. Pondělí 18 hodin a je to skvělá kapela. A v 19 hodin zítra v Libigově paláci můžou posluchači přijít na divadlo, na Cimrmany České nebe, které teda zahrajou ochotníci, ale myslím si, že to bude stát za to. V sobotu potom už bude ten program zaměřený trošinku víc, protože on se koná spolu s Dny evropského kulturního dědictví, čili budou v paláci Libig komentované prohlídky, dále bude tam se trvávat od 10 do 16 hodin ta expozice nejrůznějších možností dobrovolnictví v Libereckém kraji, bude v 10 hodin pohádka, která se jmenuje Jak se vaří pohádka. Bude tam výstava historických vozidel a veteránů se spolkem Jízda veteránů. Budou tam dílničky pro malé i velké. Bude tam zábavný kvíz a odpoledne budou vlastně takové prohlídky s baronem, se to jmenuje. Tam je potřeba si zakoupit vstupenku. Budou tam tři vernisáže fotografií od 15 hodin. Jedna se jmenuje Zürich bleiben bitte, ustupte prosím, od Pavla Kořínka. Budou tam výstavy obrazů Lady Vany, We Know Something, a po celou dobu ty Dny pro dobrovolnictví bude doprovázet výstava fotografií na téma dobrovolnictví právě z našeho kraje, z Liberce.
0: No to je nepřeberná přehlídka zajímavého v rámci Dnů pro dobrovolnictví v paláci Libig, který začíná to zítra v pátek od 9 hodin a je to až do soboty do 16 hodin. Je to opravdu hodně. Já ještě bych zmínila jednu zajímavou věc, protože kolikrát vyřazujeme z našeho šatníku fůru věcí a možná někdo to ani neví, že může tyto věci darovat.
1: To je jedna z forem, jak vlastně ADRA je sebefinancovaná. My provozujeme 7 charitativních obchůdků tady v Libereckém kraji a v podstatě dá se říct, 70% našeho financování právě tady z těchto obchůdků. Zároveň je to věc ekologická, protože dáváme těm věcem druhou šanci. To znamená, že nemusí to být jenom šaty, ale i třeba elektronika, porcelán, věci po dětech jako sáňky, helmy, liže a tak dál. Tam můžou lidé přinést a my je za nějaký drobný peníz potom přeprodáme dál těm, kteří je potřebují nebo nemají na to, aby si mohli koupit ty věci nové.
0: Je to hodně hrnce, knížky, málo nošená obuv, než ano. Aby to skončilo v popelnici, ať to slouží ještě
1: dáváme
0: dál.
1: Dáváme věcem druhou šanci, ano, je to tak.
0: Ano, hezky jste to řekl na závěr. Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec byl koordinátor dobrovolníků dobrovolnického centra ADRA Ondřej Janeta. Moc vám díky.
1: Děkuji.
0: Díky za to, co děláte, ať se vám i nadále dobře daří a ať se řady dobrovolníků rozšiřují. Třeba zrovna zítra pozítří se u vás někdo takzvaně zaháčkuje.
1: To pevně věříme, budeme dělat i takovou anketu průzkumnou, kde se budou moct lidé zaregistrovat a my potom se jim zpětně ozveme.
0: Tak ať se vám daří, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra také přivítáme hosta. Zítra v pátek 11. září po 11. hodině nás opět po čase navštíví herečka divadla FX Šaldy, režisérka Kateřinského sousedského divadla Markéta Talerová. Ochotnický divadelní spolek s domovskou scénou v Lesním divadle na Martinské stěně v Libereckých Kateřinkách funguje už od roku 2011. No a za tu dobu stihl tento spolek nastudovat nevšedním způsobem třeba Jiráskovou Lucernu nebo Krvavý román. No a v neděli 6. září nás čeká výjimečná derniéra představení Tří mušketýrů, tak jenom o tom si budeme s Markétou Talerovou povídat, tak buďte u toho.

Rodičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Rodičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Pražské rady.
1: Žmolky na oblečení nejsou vítány. Pokud máte vyzkoušeno, že některý svršek pouští chloupky, perte ho v povlaku na polštář. Nebudete je muset sbírat z ostatního oblečení. Žmolky se na textil totiž můžou dostat právě při praní. Když se objeví prvních pár žmolků, můžete je zkusit odstranit ručně nebo opatrně ostříhat nůžkami na nehty. Dobře se jich také zbavíte jednorázovým dámským holítkem, které předtím namočíte ve vodě a táhlými pohyby textil doslova oholíte. Žmolky na oblečení z hrubších látek, například kabátů, můžete opatrně odstranit jemným smirkovým papírem. Z Manchesteru se dají dobře vykartáčovat, pokud je látka lehce navlhčená. Vyzkoušejte to i lidově po domácku. Omotejte si izolepu kolem ruky a přejeďte jí po oblečení, nebo si na ruku navlečte silonovou ponožku a hlaďte žmolky proti směru vláken. Úspěch je tady zaručen.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Jako vždy vtipný Jiří Macháček, malotraktor MiG-21. Když už jsme u toho vtipu, když si vezmete kluka z vesnice, ještě nemáte jistotu, že vám dokáže zabít husu na pekáč, a s husou samotnou padají i další jistoty. Aspoň v příhodě, kterou nám kdysi vyprávěla herečka Helena Růžičková, když mluvila o jedné své kamarádce.
1: Jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí stchýni a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně, kdy dala na cestu tak jako husičku. Ovšem, ne právě zaříznutou, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem, to vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec, no to ne. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
2: Aby to tak nebolelo.
1: Aby to tak nebolelo a klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa, že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já bych Tak ona to jako otrhala a teď, jak to doškubávala, mi říká, a dost, já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak ji šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa. Ale živá. A ona se tak podívá, říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá, a co se jí stalo, jo? Chápeš, ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp, a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala, a co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák.

0: To si hezky hrajeme, Cowboy, a na káve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A to se budete hezky hrát v písničkách na přání po 12. hodině, že jo? Filipe Majsle.
1: No já tomu samozřejmě věřím a pevně v to doufám, jinak samozřejmě zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec, přeju zatím ještě krásné dopoledne. A kromě písniček na přání se ale dnes těším ještě na něco.
0: Ano, ano, v libereckém Vesci proběhne další ročník nočního běhu pro Světlušku 2026 a Český rozhlas Liberec bude u toho i my dva, Filipe, je
1: ano,
0: to tak?
1: Ano, my dva to budeme moderovat. Já se tedy přiznám, já jsem měl původně tu ambici, že bych si zaběhl alespoň 2 kilometry. No zkoušel jsem trénovat, nakonec jsem zjistil, že mi v hrudníku sice buší srdce šampiona, ale nohy mám pouze diváka, takže já zůstanu u toho moderování, ale budeme mít svoje zástupce.
0: Budeme mít Lída Jerutová, která pro vás už má za chvilku zprávy, také poběží v běhu pro Světlušku. Také tady máme Filipa, no Filipa toho tady máme, ale pak tady máme ještě Patrika Fischera, také našeho redaktora, ten také poběží. Jaroslav Hoření, regionální stopař, ten se bude starat o hudbu. Bude tam moc hezky, milí posluchači, přijďte podpořit Světlušku, nemusíte běžet, můžete si tu trať, jsou dokonce 2 tratě, ujít volným krokem a přispějete na dobrou věc.
1: Ano, ty tratě, jak už jsi říkala, jsou 2, 2 kilometrová a 6 kilometrová, skutečně se to dá ujít, protože tam chodí i maminky z kočárky a chodí tam
0: lidi z pejsky, dokonce i vozíčkáře jsem tam viděla. Každý
1: a nebudu
0: může.
1: Vám lhát, je to i pro statického diváka krásný pohled, když se v 8 večer rozsvítí těch několik set a třeba i 1000 čelových svítilen, neboli čilovek.
0: Ano.
1: A celý ten štrůdl, celý ten peloton se vydá veseckým areálem. To je krásný pohled.
0: Je to nádherné. Nenechte si to určitě ujít. Ještě tam máte představení kompenzačních pomůcek. Můžete se nechat vyšetřit zrak nebo masáž absolvovat od nevidomých masérů. Tak se přijďte podívat. Areál se otevírá v 18 hodin a běh ve 20 hodin. Filipe, díky a s vámi ostatními naslyšenou.
1: Těšíme se.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Někteří žáci v Libereckém kraji budou příští týden chodit do školy výhradně pěšky. Lidé v Turnově se můžou zapojit do plánování města v oblasti sociálních služeb. Prezident Ukrajiny je v Kanadě, má jednat s tamním premiérem o válečné podpoře Kyjeva. A odpoledne čekejme převážně oblačné, na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty se zastaví pod 20 stupni. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Vybrané základní školy v Libereckém kraji se v příštím týdnu zapojí do celorepublikové výzvy pěšky do školy. Žáky a jejich rodiče má motivovat k tomu, aby do školy nejezdili auty. Cílem projektu je sklidnit dopravu v blízkosti škol a přimět děti k pohybu. Od 14. do 18. září budou děti za splněné výzvy sbírat body. Zapisovat je budou učitelé, říká mluvčí projektu Pěšky městem Eliška Vidomus.
3: Když tedy se dítě dopraví do školy buď pěšky, na kole, na koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou, tak dostává jeden bod. A když jsou situace, kdy to prostě jinak nejde a rodič to dítě potřebuje dovést autem, tak alespoň tedy vyzýváme rodiče, aby zastavili trochu dál od školy, za to je půl bodu.
2: V Libereckém kraji prozatím registrovaných 19 základních a mateřských škol podle Vidumos, ale pravděpodobně číslo ještě vzroste. Jablonečtí zastupitelé se dnes sejdou na posledním zasedání před komunálními volbami. Projednávat budou například změny územního plánu nebo ručení města za úvěr a nákup elektrobusů Jablonecké dopravní. Vyplývá to z programu zveřejněného na webu města. Mezi dalšími body jsou taky změny v mateřských školách nebo dar pro jablonecké hasiče. Zasedání začíná ve 13 hodin v zasedacím sále v historické budově radnice. Turnovská radnice zjišťuje od obyvatel jejich spokojenost s aktuální dostupností a kvalitou sociálních služeb v regionu. Město zveřejnilo na webu dotazník. Lidé tam můžou vyplnit své podněty, názory a zkušenosti.
4: V dotazníkovém šetření radnice zjišťuje, jaké služby lidé nejčastěji využívají a jak jsou s nimi spokojení. Můžou sdělit svůj názor například na jejich dostupnost, čekací lhůty, finanční náročnost a dostupnost informací o nich. Cílem je zapojit veřejnost do budoucího plánování. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na návštěvě Kanady. S tamním premiérem Markem Carneym chce mluvit hlavně o posílení ukrajinské protivzdušné obrany a přípravě na další válečnou zimu. Ukrajina se 5. rokem brání ruské agresi. Zelenský o tom řekl při příletu v Calgary. Zároveň ocenil Kanadu jako jedno z nejbližších partnerů své země. Ukrajinského prezidenta doprovází první dáma Olena Zelenská.
0: Počasí.
2: A je převážně oblačno, místy může být oblačnosti i více, a to hlavně na horách a na severu kraje. Tam se mohou objevit ojedinělé přehánky. Později k večeru čekejme od jihu opět přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni Celsia. Vítr fouká mírný severozápadní až západní, k večeru bude slábnout a měnit se na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer budou postupně místy mírně nepříznivé.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A pozor, se dávejte na silnici 1/9 u Chotovec na Českolipsku. Tam se srazila 3 osobní auta, úsekem ale s opatrností projedete.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné čtvrteční poledne. On ten dnešek by mohl být, nebo možná dokonce je, zahalený rouškou tajemství, protože dnes slaví Kristova léta, tedy 33. narozeniny. Seriál Akta X 10. září 1993 byl na stanici Fox odvysílaný vůbec první díl tohoto dnes už kultovního seriálu. Ano, pravda je tam někde venku. Ale to, že začínají písničky na přání, pro vás určitě žádné tajemství není. Konec konců jejich čas nastává každý den ve 12 hodin a o víkendu ještě mezi 17. a 18. hodinou. Tak si pojďme hrát na přání. Písničky samozřejmě můžete žádat na telefonním čísle 22 158 37 22 anebo na e-mailu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a Filip Majsl se na vás moc těší.

Tak, jeden literární odkaz na úvod první odpolední hodiny dnešního dne. Lolita od Nabokova a samozřejmě hlavně od skupiny Krištof. No a jak budeme hudebně pokračovat dál, to už samozřejmě záleží na vás. Já už jsem před malou chvílí prozradil telefonní číslo i e-mailovou adresu, nicméně mohu to ještě jednou zopakovat. 22 155 37 22, to je telefon do studia a e-mailová adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a právě na tento e-mail už nám došla poměrně slušná řádka, dá se říci, dopisů, tak pojďme přečíst rovnou první z nich. Zahrajte prosím mé milované Lidunce, jenom tak pro radost, aby jí to v práci rychle utíkalo. Její Pepa.

Českém rozhlase Liberec taková lehká vzpomínka na léta minulá, konkrétně na rok 1999, ve kterém Sting vydal své album Brand New Day a na něm i tuhle písničku Desert Rose, se kterou mu tedy pomáhal alžírský rej hudebník, zpěvák a skladatel Mohamed Kelifaty, který ho všichni známe spíš jako Cheb Mamiho. Budeme pokračovat dál a teď zabrousíme do vyloženě českých hudebních vod. Napsala nám paní Hana a uvádí: dnešní písničku vybírala maminka, je to její oblíbená, abych při jí v úvozovkách nenechávala pořád hrát ty svoje blbosti, konec úvozovek, v závorce rozuměj rok, takže jí a všem posluchačům 80+ a vám v rozhlase posílám song Čau lásko od Karla Gotta a Marcely Holanové.

Čau lásko, takový krásný až sladkobolný duet od Marcely Holanové a Karla Gotta, jenže pak si člověk vzpomene na verzi se Zdeňkem Srstkou a Jaroslavou Hanušovou a je po atmosféře. No a jak budeme pokračovat dál? Řekl bych, že hřejivě, protože nám napsala paní Lenka ze Semil a poprosila o zahrání jakékoliv písničky od Kateřiny Marie Tiché pro potěšení všech posluchačů i nás. Brozla se moc děkujeme. A stále poslouchám, no tak to jsme samozřejmě rádi, jen ať nám vydrží. Tady máte tady Kateřinu Marii Tichou a Plamen.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Díky za hudbu Thank You For The Music, písnička kapely ABBA, kterou skupina zařadila na své páté studiové album s celkem prostinkým názvem The Album, to se dobře pamatuje. Ovšem o tři roky později, tedy v roce 1980, vydala ještě jednou, tentokrát ve španělštině pod názvem Gracias por la Música. Teď si ale budeme v Českém rozhlase Liberec hrát hezky česky a věřím tomu, že většina z vás si i zaspívá. Napsal nám totiž pan Luděk, který napsal, já jsem to napsal, pan Luděk zavolal a poprosil o písničku pro Boženku, Šárku a Vlastíka a pro všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec Bílá orchidej. Tuto písničku tedy vybral pan Luděk z Rochlice a my ji posíláme.

Eva Vašek, Bílá orchidej, to je písnička, která už má v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec své vlastní inventární číslo. My jsme se mezi tím dostali do druhé poloviny písniček na přání, už je minuta po půl jedné a teď mám pro vás hudební lahůdku. Napsala nám totiž paní Zuzka. Prosím, zahrajte Kopem Kokot Minute pro mého přítele, který tuto skupinu a písničku má moc rád, a tak k dnešním narozeninám bych mu tak chtěla popřát jen to nejlepší a hodně zdraví. Děkuji, Zuzka. No nemáte samozřejmě zač, vzhledem k tomu, že to je k narozeninám, tak uděláme výjimku. Já věřím tomu, že to je písnička, která tak trochu rozdělí lidi na dva tábory. Jedni se budou nadšením plácat do kolen a jiní si budou plácat na čelo. My tady máme Kokot Minute, ovšem není to písnička Kopem, tuhle písničku bohužel v archivu nemáme, ale snad udělá radost, alespoň můj čas. Všechno nejlepší.

Já už neplatím. Rád do krátnych žil, mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Přítel mi chváte SOS,

No a tak to nějak by to vypadalo, kdyby si Hana Zagorová, Petr Kotwald a Stanislav Hložek obuli okované boty a navlékli kožené bundy. Tohle byla samozřejmě kapela Kokot Minute a Můj čas a u rockové muziky ještě chvíli zůstaneme. Napsala nám totiž paní Sylvie z Prahy, která připomíná, že dnes má 76. narozeniny Joe Perry, kytarista amerických skupin Aerosmith a Hollywood Vampires, kteří byli minulou neděli v Praze, tedy ti Hollywood Vampires. A já byla s kamarádkou Jarkou na jejich koncertě. Bylo to super. Na koncertě Hollywood Vampires zazněla od Aerosmith Living on the Edge, tak tu bychom si mohli nyní dát Irmám k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Petr Nať, chráň svoje bláznovstva v písničkách na přání. Minutu před 1:45. My budeme pokračovat dál a máme tady další e-mail, ve kterém se píše: zahrajte prosím našemu milovanému kolegovi Václavovi, ať se konečně probere z té poobědové gastroparalýzy a začne něco dělat. A písničku mu posílají kolegové z práce. No nevím, jestli jste vybrali správnou písničku, protože u té se spíš usíná. Citron už couvám.

To jsou vzpomínky na rokové mládí nebo dětství. Kapela Citron už couvá 11 minut před 13. hodinou. Máme tady další přání, tentokrát poletí až do nebužel. V e-mailu stojí, zahrajte prosím pro mamču Markétu, do nebužel, ať jí to v práci utíká. A taky, že na ní myslíme, Béďa a Píďalka. Vybraná je písnička od Marie Rotrové, Déšť. A s touhle písničkou se s vámi alespoň pro tuto chvíli rozloučím. Uslyšíme se opět po 14. hodině, ovšem předtím si vezme slovo Lída Routová, ta bude mít ve 13 hodin zprávy. A po 13. hodině Alex Minářová. Jako hosta si dnes pozvala do studia herečku a moderátorku Báru Fischerovou. Filip Majsl vám přeje ve společnosti Českého rozhlasu Liberec stále krásné odpoledne a po 14. hodině tady naslyšenou.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Třináct hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Lidé při bankovních podvodech přicházejí stále o více peněz. Průměrná škoda už je kolem 30 tisíc korun. Potravinová banka Libereckého kraje pokračuje v projektu Výdejen potravinové pomoci. Knihovna Václava Havla se přejmenovala. Nově se jmenuje První prezidentská knihovna. A odpoledne bude převážně oblačné, na horách ojediněle s přeháňkami a teplotami mezi 16 až 19 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku škody o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun na zhruba 30 tisíc. Počet podvodů přitom vzrostl asi o pětinu. Radek Šalša z České bankovní asociace v rozhovoru pro Český rozhlas vysvětlil, proč se podvodníkům daří z lidí získat více peněz.
6: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz zpravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
4: Asociace teď zkouší novou verzi kybertestu, ve kterém se lidé můžou vyzkoušet, jestli by podvodníkům sami nenaletěli. Test je na webu kybertest.cz a obsahuje například falešné SMSky, e-maily nebo telefonáty. Vedení Turnovské městské knihovny muselo zrušit některé akce naplánované na září. Důvodem je přívalový déšť, který novostavbu poškodil v závěru srpna. Město proto také muselo odložit slavnostní otevření budovy plánované na 1. září. Další akce se uskuteční v náhradních prostorách. To se týká například Noci literatury, chystané na středu 16. září. Krajská potravinová banka schání další odběrová místa potravinové pomoci. Rozšířením navazuje na tříletý projekt mobilních výdejen. Díky němu se pomoc dostává do menších obcí, kde banka dříve nepůsobila. Potravinové balíčky zaváží na úřady do neziskových organizací, ale i na konkrétní adresy. Pro některé klienty je nemožné si pro balíček přijít, vysvětluje ředitel potravinové banky Libereckého kraje Josef Vlček.
7: Pro tyto lidi máme domluvu s městy, že přes jednoduchou aplikaci si u nás ten balíček objednají. My ho lidem opravdu vezeme až na práh domů, takže to umožní potom samozřejmě ten balíček udělat velký a pestrý.
4: V Libereckém kraji potravinová banka spolupracuje se všemi obcemi s rozšířenou působností. Knihovna Václava Havla se přejmenovala na První prezidentskou knihovnu. O změně informoval předseda správní rady knihovny David Dušek. Instituce už nemůže Havlovo jméno používat, protože k tomu nemá souhlas Dagmar Havlové, vdovy po bývalém prezidentovi. Knihovna se zároveň nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. I pod novým názvem ale chce dál připomínat odkaz bývalého prezidenta a zachovat co nejvíce dosavadních projektů.
5: Počasí.
4: A je převážně oblačno, místy se může obít oblačnosti i více, a to hlavně na horách a na severu kraje. Tam se mohou objevit ojediněle i přeháňky. Odpolední teploty dnes vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A jsou to ještě informace pro řidiče. Pozor si aktuálně dávejte v ulici třídy Tomáše Garrigua Masaryka v Novém Boru na Českolipsku. Tam havaroval autobus do veřejného osvětlení. Na místě je policejní hlídka.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
8: O Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
9: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho vyjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurz. Kurzy to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je. Co to vlastně no, je, když to není krev?
1: No je to nějaký je takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no, a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela, teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili. Tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak,
0: tak a přece jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Já říkám, díky bohu ne, to ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělý dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom což, tlačení,
1: ano,
0: když...
1: Ta, no, když... rolničky, jako to mě docela...
0: Jestli to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak
0: takhle.
1: Vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No... Ono,
0: na lámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější, samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš 45-40 kilo, takže u tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskají žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší, než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel, no.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš, 6 let mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říkal, dobře, uděláme jiný. On tomu říkal vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek jsem měla v šesti, ne?
1: No, tak,
0: my se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala, co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech a nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet a tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla jsem asi talent na tu improvizaci a ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otvírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti k něčemu?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost.
1: No. Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší roční ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuje, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Mm-hmm. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského, do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším. Je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská, je to jako kladná, je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo já někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu
1: to,
0: adu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem. On byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo. My jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela ses něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála taky, vlastně to byla taková v kantině servírka, a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No, nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to jako, jak musíš poskládat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No, tak to bylo asi tak momentálně nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích, a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: tak. A taku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit, protože jsem si říkala, no těžká role, Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý, já jsem za to šťastná, samozřejmě za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu. No.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozradit, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmér, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musím, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si pamatuju, já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout velrybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavěná v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to jsem se přesně ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Jak, tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: V Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškově, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no. Je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému, neumím říkat moc ne. Ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecaj.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den předtím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kuly, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to porad, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadly, nějaký portály spadne nám nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkala pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový jako, že letní sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já

0: to je moc hezký, taky zase se to jako vybalancuje, tak už jsem se na to zvykla. To je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme, teďka je taková jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech, tak to samý je tam modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková, tak já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
1: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
0: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
1: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
0: může, no,
1: konstruktivní
0: může.
1: Kritika.
0: Určitě.
1: Tu bereš.
0: Určitě, tu beru i profesi.
1: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
0: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, ty na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
1: Já ti dám doporučení, nečti to.
0: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
1: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
0: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ceny pohonných hmot v Česku znovu stouply. Benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky. Na městském úřadě ve Frýdlantu budou zítra cvičit policisté. Pražský městský soud zrušil osvobození exposlance Dominika Feriho a zítra bude většinou zataženo na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden skoro o 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44 korun a 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí. Rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Na městském úřadě ve Frýdlantu bude zítra od 8 do 13 hodin policejní cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Kolem budovy se bude vyskytovat větší počet policistů se zbraněmi. Lidé musí počítat s omezením.
2: Podle mluvčí Kláry Jeníčkové se jedná o cvičení AMOK, které je zaměřené na zajištění ozbrojeného pachatele. Cílem je procvičit koordinaci a připravenost policistů při pohybu v objektu a zajištění bezpečnosti osob. Policie prosí veřejnost o respektování pokynů. Z Frýdlantu Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Uklouznutí muže v blízkosti železniční trati zastavilo dnes asi na 2 hodiny provoz vlaku v úseku mezi Kořenovem a Harachovem. První informace hovořily o pádu ze skály. Podle informací Českých drah už vlaky v úseku opět jezdí. Muž utrpěl lehká poranění, říká mluvčí zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michal Georgiev.
3: Nejednalo se o žádný pád ze skály, nejednalo se o žádný střet s vlakem, bylo to samozřejmě v blízkosti kolejiště. Dle lékaře zasahujíce na místě, tak tam pacient měl zakopnout standardně při chůzi, utrpěl lehké poranění a byl pozemní posádkou transportován do Jablonecké nemocnice.
0: Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho. Informaci České televizi potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Haluzová. Feri čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Feriho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Feri si do konce května ve vězení odpikával trest za 2 jiná znásilnění a pokus o něj. Vinu opakovaně odmítá.
1: Počasí.
0: A noc bude s velkou oblačností a teplotami, které poklesnou na 10 až 7, v údolích až na 6 stupňů Celsia. V pátek čekejme většinou zataženo, na horách se mohou vyskytnout ojediněle slabé přehánky. Během pozdějšího odpoledne čekáme od západu částečné ubývání oblačnosti. Teploty zítra vystoupí na 16 až 19, na horách na 12 až 15 stupňů Celsia. A vítr bude foukat a slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je v ulici Durychova uzavřen odbočovací pruh a v ulici Budyšínská je zjednosměrněn provoz na centrum.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Já myslím, že dnes bychom mohli udělat něco pro zdraví. V Českém rozhlase Liberec se pochopitelně připravujeme na noční běh pro světlušku. Lída Jiroutová ta už je nachystaná, omotaná tejpovacími páskami, utažený kýlní pás a od hlavy k patě namazaná opodeldokem, poběží 6-kilometrovou trať. K tomu se dostaneme později. Co se týče sportu, vypravíme se do České Lípy, protože ta dnes hostí Českolipský sportovní festival, bude pokračovat i zítra a lidé, včetně rodičů s dětmi, si tam mohou vyzkoušet a vybrat vhodný sport. Pak se vypravíme do Českého ráje, kde dnes od 17 hodin zažijete první z podzimní série přednášek, povídat a promítat bude lomnický cestovatel Libor Drahoňovský. No a pak si přijdou na své všichni, kteří trpí matefobií, numerofobií a ofidiofobií. Ofidiofobie je chorobní strach z hadů, čemuž nerozumím, chat je takové roztomilé přítulné zvířátko. O hadech totiž bude řeč v rubrice Co v učebnicích nebylo a o matematice zase v dětské anketě. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Nestárnoucí písnička Petry Černocké Vrať mi zpět můj smích nám zpříjemnila to čtvrteční odpoledne v Českém rozhlase Liberec 12 minut po 14. hodině a my vyrážíme za sportem. V České Lípě dnes začal čtvrtý ročník dvoudenního sportovního festivalu. Akce zaměřená na podporu zájmu o sport u dětí potrvá do zítřejšího poledne a na místě je naše reportérka Adéla Jindrová, příhodně vybavená francouzskými holemi, aby budoucím sportovcům vlila optimismus do žil. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Právě se nacházím na parkovišti u stadionu v České Lípě, kde tradiční sportovní festival začal dnes ráno. Jsou tu zástupci různých sportovních klubů, včetně trenérů, kteří mohou dětem a rodičům svůj sport přiblížit. Rodiče s dětmi si mohou sporty v případě zájmu i vyzkoušet.
0: Ředitel organizace Sport Česká Lípa Jaroslav Češka předpokládal účast zhruba 1800 žáků. Jak to tam tedy dnes vypadá?
1: No už od pohledu můžu říct, že je tu opravdu hodně dětí, rodičů i pedagogů. Viděla jsem několik skupinek z mateřských škol, třídy ze základní školy, ale i děti, co se přišli podívat jen s rodiči. Podle Češky je účast taková, jakou organizátoři předpokládali a možná dokonce i vyšší. Naštěstí během dneška nepršelo, takže nebyl důvod na akci vůbec nepřijít.
0: Samé dobré zprávy. A jaká je tedy na festivalu atmosféra?
1: No, je tady opravdu živo. Z reproduktorů hraje hlasitá party, hudba, děti okolo pódia tancují. U každého stánku se sportem je spousta lidí. Děti tu běhají, smějí se, baví se. A měla jsem šanci se pobavit i s několika trenéry a všichni jsou z účasti moc nadšení.
0: Ten festival láká na klasické sporty, jako třeba fotbal a hokej, ale i některé netradiční disciplíny. Jaké třeba?
1: Podle plánu je tu 18 uskupení z Českolipska. Každý sport má svůj stánek, u kterého je možnost vyzkoušení a trenéři, kteří děti sportem provedou. Viděla jsem samozřejmě fotbal, hokej, tenis, házenou, ale vlastně i judo, karate, nějaké taneční sporty a nově je tu dokonce i boxerský ring.
0: Tolik dětí na jednom místě a k tomu bojové sporty, není to nebezpečné?
1: Tak samozřejmě je to velká zodpovědnost, ale u každého stánku je dozor z řad dospělých nebo mladistvých trenérů. A u vstupu do areálu je dokonce zdravotnický stánek. Podle ředitele Jaroslava Češky se naštěstí ještě nikomu nestalo nic závažného.
0: No a jestli pak ty jsi odhodila berle a vyzkoušela jsi sama nějaký sport?
1: No, chvíli jsem hrála stolní hokej, ale musím říct, že děti z protějšího týmu měly dneska větší štěstí.
0: Ten festival láká návštěvníky také na dnešní navazující program v kině. Je to tak?
1: Ano, v kině Krystal dnes od 16 hodin promítají sportovní filmy v rámci festivalových ozvěn sportfilmu. Besedy se po promítání zúčastní i host, judista a olympijský vítěz Lukáš Pálek, který může dětem předat vlastní zkušenost s kariérou profesionálního sportovce, a to včetně těch i méně příjemných věcí, jako je třeba nervozita nebo strach z prohry.
0: Z letošního ročníku sportovního festivalu v České Lípě se nám přihlásila reportérka Adéla Jindrová. Mockrát děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A živě z Lomnice nad Popelkou. V Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou právě dnes začíná podzimní cyklus přednášek a ta první bude cestovatelská a vlastně domácí. Lomnický cestovatel Libor Drahoňovský provede účastníky Českým rájem a už teď se s ním na malý výlet vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Přímo z Lomnice nad Popelkou, odkud cestovatel Libor Drahoňovský pochází, tak předpokládám, že Český ráj byl asi jednou z vašich prvních destinací, kterou jste procestoval mládí, dětství.
3: Dobrý den. Ano, dá se to tak říct, že když jsem začal poznávat svůj svět, tak jelikož pocházím z Lomnice nad Popelkou, tak jsem nejprve hlavně na kole začal projíždět svůj rodný kraj. No a pak v následujících letech jsem se vydával i do ciziny, procestoval jsem velkou část nebo východní Evropu hlavně i řekněme přední Orient, no ale poslední dobou se zase více vracím do rodného kraje a procestovávám Český ráj. Jinak v minulosti jsem jezdil autostopem a nyní cestuju všemožně i po Českém ráji, občas pěšky, občas autostopem, veřejnou dopravou.
2: Tak se vydejme do toho Českého ráje, podívejme se na místa, na která nás právě dnes tady v Lomnici nad Popelkou zavedete.
3: Že dnes budeme mít přednášku, kterou jsem nazval vlastně od trosek na Hruboskalsko a to je tím myslím teda i Hruboskalsko, včetně hradu nebo zřícenin hradu Valdštejna. No a beseda bude věnována nejenom přírodním krásám, ale také pamětihodnostem. Zastavíme se především na třech hradech, to znamená na Troskách, na Hrubé skále, na Valdštejně a tyhle ty hrady porovnáme, jejich historický vývoj, zároveň si prohlédneme ilustrace, jak byly, řekněme, tyhle ty hrady znázorňovány nebo zobrazovány, počínaje někdy dobou kolem roku 1800, kdy se projevil všeobecný zájem o tyhle ty hrady. Nahlédneme do publikací různých historiků, kde najdeme také krásná zobrazení, takže i tady tomu se budeme věnovat a rovněž tak neopomeneme sochařská díla, protože Český ráj je krajina, díky tomu teda, že se tady vyskytuje pískovec, tak aby ten pískovec byl velmi laciný, dostupný, tak tu bylo spousta lidových kameníků a my se zastavíme především u prací Františka Fialy, který působil v 18. století, měl svoji kamenickou dílnu v Turnově a pak ještě u Jana Zemana ze Žernova, který měl svoji dílnu přímo v Žernově, kam se teda přiženil, on původem pocházel z Příkrého od Semil. No a jeho krásné lidové sochy z 19. století zdobí nejenom okolí Rovenska například, ale i Lomnicko.
2: Český ráj je úžasnou kombinací nejenom přírody, dochovaných přírodních krás, ale samozřejmě i těch lidských výtvorů a lidského vlivu na přírodu. Někdy mi přijde, že Český ráj je možná až trošku přetížený, ale máte pro nás nějaké doporučení na místo třeba, které není až tak známé? Kam se podívat?
3: Tak možná bych doporučoval, zejména teda v době takové té intenzivní turistické sezóny, například zajít do Boreckého údolí, a nebo právě si projít ty vesničky s těmi lidovými sochami v okolí Rovenska.
2: Takže je vždycky co objevovat v Českém ráji. No a pokud chcete vědět více, tak přijďte dnes do Lomnického muzea a galerie. Od 17 hodin tady bude cestovatelská přednáška Libora Drahoňovského Český ráj.
1: Já věřím tomu, že náš regionální stopař Jaroslav Hoření by si rád Lomnicko prošel, ale bude si ho muset spíš proběhnout, protože ty se přesouváš a my se dnes v podvečer uslyšíme ještě jednou. Je to tak?
2: Je to tak, ještě jednou se uslyším, bude to z Liberce, bude to krátce před začátkem běhu pro Světlušku, tedy před 18. hodinou, kde se pak ještě i uvidíme.
1: Přesně tak a také si zaběháme. Tolik náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme a zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Babi Daněk a stromy, a když už jsme u stromů v Českém rozhlase Liberec, v určité návaznosti vlastně přichází pořad, co v učebnicích nebylo, a jak známo, ze stromů nabídl had Adamovi a Evě jablko. No a my vlastně budeme pokračovat o hadech s Martinem Písaříkem.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sweet Caroline, to je písnička, kterou v 69. v podstatě Neil Diamond věnoval dceři amerického prezidenta JF Kennedyho, Caroline Kennedyové. Tenkrát to bylo ještě 12-leté děvčátko, čili školou povinná, a tím se vlastně elegantně dostáváme do školních lavic. Asi vás nepřekvapí, že mezi nejméně oblíbené školní předměty podle průzkumu patří český jazyk a matematika, ale jestli pak vědí předškoláci, co to je ta matematika, to zjišťovala redaktorka Petra Beránková.
1: Víte, co to je matematika?
2: To se učí ve škole děti.
1: A ty už půjdeš do školy?
2: Za rok.
1: A těšíš se?
2: Jo.
1: A co ty si myslíš, že je matematika?
2: Že se děti ve škole učí.
1: A co se to učí?
2: Matematiku plus minus.
1: Ty víš, co je matematika?
3: Matematika je, že se učíš ve škole a děláš tam různé věci a naučíš se u toho něco.
1: A co se u toho naučíš?
3: Nějaký, kolik je plus třeba 2 plus 2.
1: A to je kolik?
3: 4.
1: Víte, co to je sčítání?
4: 2 plus 2.
5: Když dá 2 čísla dohromady.
1: A víte, co to je odčítání?
6: Že se nějaký čísla dávají k sobě. Že se čísla dávají od sebe.
1: A víš, jaký čísla?
6: 5 minus 2.
1: A víš, co to je odčítání?
6: Že se čísla odečtou a dávají se od sebe.
1: Vy už se těšíte do školy?
7: Jo.
1: A co budeš ve škole dělat? Těšíš se do školy?
7: Jo.
1: A budeš tam mít kamarády?
7: Jo.
8: Já se těším do školy na kamarádky.
9: Já se těším na matikatu. Matematika.
3: Že tam se budeš různě učit a budeš tam hrát různé hry.
1: Ty se tam těšíš?
3: Jo.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602.

0: 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Patnáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Správa železnic spustila geologický průzkum v úseku Mladá Boleslav Turnov. Kvůli opravě mostu je do konce října zavřená silnice přes Čtveřín. Spotřebitelské ceny v Česku stouply a v pátek čekejme většinou zataženou oblohu a na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí maximálně na 19 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Mezi Mladou Boleslaví a Turnovem začal geologický průzkum podloží. Jeho výstupy se pak zpracují v projektové dokumentaci k modernizaci tratě Praha-Liberec. Ta má být v celém úseku dvojkolejná a vlaky tam mají jezdit rychlostí 200 km v hodině. Podle zprávy železnic potrvají průzkumy do září příštího roku.
4: Odběr vzorku nebo průzkumné vrty se na území Libereckého kraje dotknou území Svian, Pěnčína, Příšovic, Čtveřína, Přepeří, Lažan a Turnova. Průzkumy mají na starosti společnosti Geotest a Geotechnika. Jejich pracovníci mají ze zákona povolení ke vstupu na pozemky, kde má průzkum probíhat. Vlastníci pozemků ale o tom budou předem informováni. Po skončení odběru vzorku a průzkumných vrtů musí společnosti uvést pozemky do původního stavu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Až do 30. října je pro dopravu zcela uzavřena silnice třetí třídy v obci Čtveříny na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok. Objízdná trasa vede přes Příšovice. Autobusy přes Čtveřín do Turnova, Českého Dubu nebo do Svian jezdí podle výlukových jízdních řádů. Uzavírku mezi Čtveřínem a Pěnčínem objíždí po dálnici D10. Podle sdělení společnosti Koryt Elkásen ale výlukové řády budou ještě měnit. V průběhu října totiž ředitelství silnic a dálnic plánuje uzavírku rychlostní silnice první třídy číslo 35 a dálnice D10 směrem na Turnov. Kolem 80 škol a firem z Libereckého kraje se představí na letošním veletrhu Eduka Week v Liberci. Je to méně než v minulých ročnících. Organizátoři chtějí mezi místními zlepšit povědomí hlavně o středních školách v kraji. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí se pro širokou veřejnost otevře v Liberecké multifunkční hale od 15. do 17. října.
5: Liberecká Eduka letos slaví 20 let od prvního ročníku. Na každý z nich chodí čím dál víc lidí. Letos organizátoři počítají až se 30 tisíci návštěvníky. Součástí veletrhu je také řada přednášek a exkurzí. Cílem je také pomoct dospělým nastartovat novou pracovní příležitost. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Inflace v Česku zrychlila, v srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%.
3: Počasí.
2: A zítra bude většinou zataženo, na horách se můžou vyskytnout ojedinělé slabé přehánky, během pozdějšího odpoledne bude od západu částečně ubývat oblačnost. Teploty vystoupí na 16 až 19, na horách na 12 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A v ulici Sousedská v Liberci máme hlášen olej na vozovce, na místo jedou hasiči.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Stále krásné a hlavně pohodové čtvrteční odpoledne 10. září. A léto nám pomalu dává valem, co nevidět, tady bude podzim, to už abychom se chystali na zimní sezónu, čímž samozřejmě nechci strašit. Teď je ale otázka, jestli si během letošní zimy zaližujeme v Bedřichově. A o tom si budeme povídat už v úvodu hodiny, tedy za pár minut. Pak nás také čekají zápisky z deníku důchodkyně Vladimíry Hamalové a podíváme se do Zdislavy, kde se připravují oslavy 300 let kostela. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Písnička, která je všem velmi dobře známá, Fernando a Věra Špinarová, 15 hodin a 11 minut, stále posloucháte Český rozhlas Liberec. Lyžaři se letos pravděpodobně opět nevrátí na sjezdovky v jizersko-horském Bedřichově. Jeden z hlavních majitelů pozemků se nedohodl s obcí na směně lukrativního stavebního pozemku pod vodojemem. No a detaily zjišťovala redaktorka Johana Tománková, kterou zdravím ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Vlastníci pozemků na sjezdovkách se po třech letech jednání stále nedomluvili na provozování lyžařského střediska. Je jimi zejména developerská společnost Niseko a obec. Úřad chce všechny pozemky na sjezdovkách sjednotit, takzvaně skonsolidovat a pronajímat je ostatním vlastníkům za symbolickou částku, kteří si pak budou ski areál provozovat. Niseko ale obci dá pozemky na sjezdovkách v případě, že ji je obec vymění za stavební pozemek pod vodojemem. Zjednodušeně řečeno, Niseko nesprovozní ski areál, dokud nebude mít jistotu, že dostane stavební pozemky. Naopak obec pozemky jednoduše nesmění, protože nemá jistotu, že Niseko bude poctivě ski areál provozovat.
0: A jaké jsou teď ve hře další kroky jednání?
1: Věc je poměrně složitá. Obec si nechala vypracovat znalecký posudek, podle kterého by ale měla obec Niseku doplatit 16 milionů korun. S tím ale obec nesouhlasí a navíc na to nemá prostředky. Ve hře jsou teď tři varianty, řekl mi to dnes starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj, který letos kandiduje v komunálních volbách za Nezávislé. Obec by mohla směnit pozemky s doplatkem 3 miliony korun, nikoli v 16. Druhou variantou je prodej pozemku pod vodojemem soukromému investorovi, který nabídl dvojnásobek odhadované ceny a sjezdovky od Niseka odkoupit. Niseko udělalo protinávrh, požaduje směnu a změnu územního plánu, aby bylo možné stavět pod sjezdovkami ve větším rozsahu.
0: A blíží se vůbec nějaké rozhodnutí?
1: Popravdě podle mého názoru neblíží. Do jednání totiž vstupují letošní komunální volby, které budou v Česku 9. a 10. října. I kdyby nakonec obec nebo Niseko souhlasili s podmínkami a jejich požadavky, další zasedání zastupitelstva bude nejdřív v říjnu a to už Niseko pravděpodobně nestihne ski areál rozjet. Je tam potřeba udělat investice za několik desítek milionů korun, například narychlo postavit vodovodní potrubí pro zasněžování. Podle zástupce Niseka Adama Kuchaře nemůže investovat do ski areálu, který možná smění z obcí. Slíbil ale, že letos ve ski areálu zprovozní alespoň dětský vlek.
0: Říká naše kolegyně Johana Tománková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: voní dým.
1: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Vějíř hraběnky Žofie. Onehdá jsem dostala pozdrav od kamaráda ze Sarajeva. Zrovna bylo připomínáno výročí atentátu na Ferdinanda d'Este, tedy, jak už říkal Švejk, těch 7 kulí v Sarajevu. Historici ovšem po dlouhém bádání ověřili pouhé 2. Bohužel přesné střely, co smrtelně zasáhly nejen adepta na císařský trůn rakousko-uherské monarchie, ale i jeho ženu Žofii. Jejich 3 děti zůstaly tehdy doma, takže je neminuli další poněkud truchlivé a těžké roky sirotků, které pro jejich prý kontroverzní původ nechtěla ani habsburská šlechta, ani česká hrabata, ani československí demokraté po rozpadu monarchie a vzniku několika národnostních států. A nakonec si na jednom z nich ještě zgustnul plebejský Hitler a poslal ho do koncentráku. Jo, každá doba má hold své kádrováky. Ti první od císařského dvora třeba nechtěli českou hraběnku Žofii Chodkovou přijmout jako Ferdinandovu milovanou manželku a dokonce mu prý hrozili zavřením do blázince. No, nakonec to jakž takž dobře dopadlo, ač velmi skromnou svatbou u nás v Zákupech na Českolipsku a slibem, že jejich děti si nebudou nárokovat císařský stolec. Ale vraťme se k těm kulím ze Sarajeva, které posunuly dějiny do první světové války, o čemž už naše dvojice neměla tušení, neb byla pohřbena. No a tady se dodnes historici hádají a vzájemně usvědčují ze lži, neb jedni tvrdí, že pomsta nadřazených Habsburků, co neuznávala Žofii jako sobě rovnou, ji potupně uložila do kamenné rakve 0,5 metru pod úrovní rakve jejího manžela Ferdinanda se symbolickým vějířem pouhé dvorní dámy, nikoli ženy panovníka. Druzí se ohánějí dobovými fotografiemi 2 ještě otevřených dubových rakví, co jsou na stejně vysokém podstavci a své odpůrce osočují z plagiátorství uražených českých vlastenců, co Žofíno z neuznání využili stejně jako Dalimil v Kronice české, kdy si nedostatek domácích hrdinů jaksi doplnil těmi vlastními. Jo a mimochodem, ten symbolický vějíř dnes najdete v kamenné podobě jako novodobý Žofín památník kousek pod Pražským hradem. Takže tak to dopadá, když si lidi neváží podstatných věcí, v tomto případě třeba pevné lásky 2 mladých vzdor všem okolo a řeší se, co by tomu řekli lidi. Ostatně s tímhle postojem se asi v životě vyrovnáváme občas každý a kazíme si tak dny, co mohly být naopak čisté a krásné. Takže radím, nedejte se. Z Českého rozhlasu Liberec vám hezký den přeje Vladimíra Hamalová.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Václav Mickář dospíval v Českém rozhlase Liberec 8 minut po půl čtvrté a já už v tuto chvíli mám v rubrice Co je nového na telefonu Helenu Krasnickou z okrašlovacího spolku ve Zdislavě. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne a zdravím všechny posluchače.
0: To jste na tom dobře, když máte teď dopoledne. Ale buďte v klidu, mně se to stává samozřejmě také, takže tomu se už nemusíme věnovat. Ale čemu se určitě musíme věnovat, je to, že kostel svatého Jana Křtitele ve Zdislavě letos slaví 300 let od vysvěcení a k tomuto výročí už proběhlo několik duchovních akcí a další budou následovat. Pojďme se nejprve pobavit o tom, co už vlastně bylo. Co jsme třeba i promeškali.
1: Byly to samozřejmě duchovní akce jako tradiční mše, ale byly to také koncerty. A byly to také dokonce i přednášky v krajské vědecké knihovně, kterou provedl Jiří Bartoloměj Šturc na téma Klam Galasové. Je to rod, který tady vlastně v tomto kraji působil a který se zasloužil o vysvěcení kostela, o založení kostela nebo přestavění kostela a zároveň i vysvěcení. A druhá přednáška byla pana docenta Milana Svobody o historii obce Zdislava obecně, takže to bylo docela zajímavé. Co proběhlo z koncertů, to byla, bych zmínila, nejvíc lužanská mše Antonína Dvořáka a potom to byl Severáček, který tady zazářil v červenci.
0: Tak o tom nepochybuji. No a jestli se nepletu, tak teď v neděli, to znamená 13. září, vás čeká takový, řekněme, duchovní vrchol těch oslav. O co se jedná?
1: Ano, u nás ve Zdislavě se chystá vrcholná a jedna z posledních událostí v rámci oslav toho 300. výročí vysvěcení kostela svatého Jana Křtitele. A právě tuto neděli 13. září v 16 hodin proběhne slavnostní mše, kterou bude celebrovat arcibiskup Stanislav Přibyl. A mše bude mít tradiční formu mešního ordinária, tak jak se patří. To znamená i s hudebními vstupy. A ten hudební doprovod zajistí liberecký docela známý soubor Cum Decore, který skvěle interpretuje právě barokní hudbu a ještě bude mít vlastně takový svůj jakoby koncert Stabat Mater po mši. A úplnou třešničkou na dortu bude přítomnost hraběnky Agáte Sečeny a jejich dvou bratrů z rodu Klam Galas, tedy z rodu, který v tom našem kraji vlastně po staletí působil.
0: A který se vlastně i postaral o vysvěcení kostela, je to tak?
1: Ano, ten to vlastně zahájil všechnu tuto slávu toho kostela. Hmm.
0: Nicméně tím oslavy zdaleka nekončí a vy pak máte připravené ještě, řekněme, takové svěčtější akce. Je to tak?
1: Ano, jedna je, trošku to bude jakoby divadlo, bude to historické barokní kázání, které se vlastně dochovalo z té doby, když ten kostel byl vysvěcen. A to divadlo předvede právě pan Jiří Šturc a bude to proloženo ještě koncertem trubačů Konzonáre. Takže jo, a důležitá věc, protože pan Šturc je nejenom teda spojen s divadlem a je zpěvák a herec, bych řekla, tak především je to historik, který bude mít komentovanou prohlídku toho kostela. Takže to si myslím, že bude docela krásná akce. A úplně na závěr, poslední akce bude 27.9. Jiří Pavlica, Misa Brevis. A bude to v provedení vokálního sdružení Rosex libereckého a komorního orchestru, který bude dirigovat Dalibor Tuš.
0: Tak to bude taková ta třešnička na tom několika patrovém oslavném dortu. Já tady musím přiznat, že já velmi rád jezdím vlakem a vy jste mě vlastně ještě mimo vysílání tak trochu na jízdu drahou navnadila. Podílíte se i s posluchači.
1: Já bych to velice doporučila právě návštěvu našeho kostela, protože už i ta stavba je docela zajímavá a oni by mohli přijet v 15 hodin z Liberce, jede vlak, který jede asi 25 minut, procházkou ke kostelu a po mši 18.19 krásně navazuje spoj zpátky, takže ani by nemuseli startovat své automobily a mohli by takto přijet hezky na výlet vlastně do Zdislavy.
0: Takže pohodové odpoledne po všech stránkách.
1: Ano.
0: Já vám samozřejmě moc krát děkuju. Přeju vám, ať se oslavy 300 let od vysvěcení kostela svatého Jana Křtitele ve Zdislavě daří a budu se těšit zase někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: Já vám děkuji za příležitost a naschledanou.
0: To byla tedy Helena Krasnická z okrašlovacího spolku ve Zdislavě.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V Českém rozhlase Liberec 9 minut před 16. hodinou vlastně je takové mezinárodní setkání. Senegalský zpěvák Youssou N'Dour a jeho švédská kolegyně Nenech Sherry. I když ona je to vlastně i naše kolegyně, protože ona si občas přivydělává jako rozhlasová moderátorka. Tak jsme si trochu projeli ten hudební svět a teď už si dáme za volant a vyrážíme do té vrcholící odpolední dopravní špičky. Před námi je další díl řidičské abecedy a dnes si povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bezplatné technické kontroly anebo s ním dokonce způsobíte nehodu.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bezplatné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Zrušení valorizace dálničních známek je před závěrečným schvalováním. Chrastava na Liberecku vyznačila nová parkovací místa v Lipové ulici. Letošní sklizeň hroznů bude pod

0: Podle odhadu zhruba o třetinu nižší než obvykle. A zítra bude většinou zataženo, na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci, podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 000 000 korun. V Lipové ulici v Chrastavě na Liberecku přibyla nová oficiální parkovací místa. Jejich vyznačením radnice reagovala na opakované problémy s nelegálně zaparkovanými auty. Ulice má jeden pruh a je obousměrná. Podle informací na webu města v ní řidiči často parkovali nevhodně a nenechávali dostatečně široký průjezd. Ze zákona musí mít šířku nejméně 6 metrů. Kromě vyznačených stání jsou v ulici nově i místa se zákazem zastavení. Díky nim se můžou dvě protijedoucí auta bezpečně vyhnout.
1: Obyvatelé ulice si podle radnice stěžují, že míst kvůli úpravám ubylo. Vedení Chrastavy proto hledá pozemky v okolí na nová parkovací místa. Jednou z možností je podle místostarosty Roberta Šipuly za starosty pro Liberecký kraj prostor mezi posledním panelovým domem v ulici a garáží. Radnice ale bude podle něj o dalších místech teprve jednat. Z Chrastavy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Lanovku na Sněžku letos zatím využilo necelých 195 tisíc lidí. Většinou šlo o tuzemské turisty, přibylo návštěvníků z Polska a Německa. Nejvíc jich podle náčelníka dráhy přijelo první a druhý týden v srpnu.
2: To nejsou takový ty návštěvy, kdy třeba odbavíme se 2000 cestujících. Letos bylo nejvíc, tuším, že 1980, jinak se to pohybovalo těch 1500, 1600, takže ty fronty nebyly až tak šílené jak v minulých letech.
0: Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne o zhruba 30%. Odhaduje do svazu vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 korun. Chybějící vláha totiž způsobila, že bobule jsou menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztráta. Počasí. A noc bude v Libereckém kraji s velkou oblačností a teplotami, které poklesnou na 10 až 7 v údolích až na 6 stupňů. V pátek čekáme většinu zataženo, na horách se mohou vyskytnout ojediněle slabé přehánky. Během pozdějšího odpoledne čekáme od západu částečné ubývání oblačnosti a teploty vystoupí na 16 až 19, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni. Vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici Rádelská v Jeřmanicích máme hlášen kýbl v pravém jízdním pruhu, tak v úseku jeďte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu bez dopravních kolizí.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
5: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
4: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby jsme vyplašili posluchači na začátku.
5: No právě, nechci lidi trestat.
4: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
5: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
4: No ale chodili pořád, ne?
5: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo. Ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
4: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
5: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěnej nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, já mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková, tý ávě je ta velká dlouhá, tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. Jo. Byla těch celý tu... Já jako jsem říkal, jako, brý den, to je můj stůl tohle. A on říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9×30, jich tam na tom... Takže 270 vajec, jo. Když si jedu domů, samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl jedenácti a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No uvidíme, no. Tak jsme šli zpátky, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem pomostem, jo. Smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo. No hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme, když si tam dali Raltex béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Otevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo zesrané. Ale komplet... No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem říkal, já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a já toho přijedu, přijďte, tak jsme ho tam šoukli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedničkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že byste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby ji ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala vocas a ona zase bučela a já mávala tím vocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
0: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem
3: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si. Buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka, ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Aby si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, tady David stává Bčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám, ať vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno. Humoriádnice Růža z Rychnovska, mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečkovou a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920, může se tak koho tam dublovala?
5: No tak? Nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je let.
3: Ano.
5: To je hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: A něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no co chceš slyšet?
9: Tak nějakou historku?
10: Mám.
9: Tak pojďte.
10: Jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čorčovice. No. Se to dalo nazvat, no?
9: Jo?
10: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo. A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že ho měl zlikvidovat prakticky, že jo. No takže jo, Vlado Miller, že jo. Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo. A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to vedou záběrek. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obr, jako mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on pojde k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla. Já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no. A v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo. Prakticky do bezvědomí. A teď slyším stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle v září, říjen, že jo, a na nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko, všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál. Asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení, teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste se nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka moc ne a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující až
5: no,
3: takhle.
5: No, to bylo krásný. Byl to nádherný, poetický večer. I se recitovalo. Na všechno přišlo. Jen na sex ne, samozřejmě.
3: Jo.
5: To ne, tomu jsme byli.
3: Pyžamu se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i zprosté verše. A bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou. Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic si z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Blondýnka, brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
7: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
7: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknu tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli, takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. Já jsem si sem přišla pokecat a my už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, někde nikdo, rybník ticho, plavu, ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená.
1: Takže ty jsi užívala Ticha a Rybníku přes
2: ano.
1: léto?
2: Ano, hodně,
1: jo.
2: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho Rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když jako jsem hrála kočičí hru v divadle ano. Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bez plovárny, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí
2: psa? Kluk, vy plavete jinak, ty určitě strvkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMSkách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policení s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady se znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám Lastepovi Náhlovskému.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka z Očiabřiny a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zaruty. Už bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. Panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na hercích. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně, na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem, určitě, když někam jezdí.
3: V Národním už se někam na ní nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankán a nevešli se tam.
1: Ve dvou stupek.
3: Takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildmann trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem zvolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, až já nevím, až 15, řekněme.
1: To je ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: No, jako bylo
1: kdo házel kostkou?
3: Hele, bylo to úsměvný. Bylo to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Wericha, a nebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, takže takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba, pana Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá, povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhový Sliny, Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech, mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano,
1: mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavice nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Kopeckým a...
1: To bylo s Slábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nevím, myslíte Sováka a paní Adamovou. To bylo u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom Jan Žurko?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě sehráli stejnou scénku s Jan Žurovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsanýho.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů.
8: Rychleji, rychleji.
7: To jest veškerých písmen fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou se mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiránska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jiránsek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš?
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrát s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Šuhaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, ať je na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jedná.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Jablonec nad Nisou chce na přejezd v Revoluční ulici umístit závory. Liberecký kraj opět podpoří horskou službu částkou 200 000 korun. Premiéři Vyšegrádské čtyřky po společném jednání odmítají škrty v kohezních fondech nového unijního rozpočtu. A v pátek čekejme většinou zataženou oblohu a na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Jablonec nad Nisou chce zlepšit zabezpečení železničního přejezdu v Revoluční ulici. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové začal jednat se správou železnic o umístění závor. Aktuálně je na přejezdu pouze světelná signalizace. Nehoda

0: Na přejezdu přibývá. Letos už se tam dvakrát střetl vlak s osobním autem. V dubnu se zranili 3 lidé, z toho jeden těžce. Druhá nehoda se stala na konci srpna. Těžce se při ní zranili 2 ženy.
1: Městská policie v červnu umístila k přejezdu kameru. Podle mluvčí Fričové se díky ní ukázalo, že světelnou signalizaci lidé často nerespektují. Hned první večer strážníci řešili případ dětí, které přes přejezd nebezpečně jezdily na kole. Na začátku září zase místo na červenou projela dodávka. Přejezd je na trati mezi Jabloncem nad Nisou a Smrdžovkou. Ve Špičce tam projede vlak každých 10 minut. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Celkem 200 tisíc korun přispěje Liberecký kraj horské službě. Podle náměstka hitmana Vladimíra Richtra z ODS je částka stejná jako v minulých letech. Příspěvek je určený na pořízení vakuových matrací, vakuových dlah a 2 lehkých defibrilátorů.
2: Defibrilátory, které horská služba za příspěvek pořídí, váží jen 800 gramů. Jsou tedy snadno přenositelné i v náročném terénu, ve kterém nelze použít dopravní techniku. Horská služba je na místě nehody často jako první a díky defibrilátoru může zahájit první pomoc při náhlé zástavě oběhu. Z Liberce Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Až do 30. října je pro dopravu zcela uzavřena silnice 3. třídy v obci Čtveříny na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok. Objízdná trasa vede přes Příšovice. Autobusy přes Čtveřín do Turnova, Českého Dubu nebo do Svian jezdí podle výlukových jízdních řádů. Uzavírku mezi Čtveřínem a Pěnčínem objíždí po dálnici D10. Podle sdělení společnosti Koryt LK sále výlukové řády budou ještě měnit. V průběhu října totiž ředitelství silnic a dálnic plánuje uzavírku rychlostní silnice 35 a dálnice D10 směrem na Turnov. Země Vyšegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu. Řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. Premiéři Vyšegrádské čtyřky jednali v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Ten se během irského předsednictví snaží co nejrychleji vyjednat dohodu členských států na víceletém rozpočtu pro roky 2028 až 2034.
3: Počasí.
0: A zítra bude většinou zataženo, na horách se můžou vyskytnout ojedinělé slabé přehánky, během pozdějšího odpoledne bude od západu částečně ubývat oblačnost. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A zúžené jízdní pruhy máme hlášené kvůli práci na silnici v ulici Jungmanova v Liberci.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Krásné čtvrteční odpoledne 10. září, máme 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. Velkou část následující hodiny bude hrát prim pořad O čem se mluví v Libereckém kraji. Má se učit angličtina od první třídy, jak doporučila minulá vláda, nebo až od třetí, jak navrhl současný ministr školství. O tom bude mluvit Jana Švecová se svým dnešním hostem. Také se podíváme do Bydřichova v Jizerských horách, kde je v ohrožení následující lyžařská sezóna. A zavítáme také do Libereckého Vesce, kde už se všechno chystá na dnešní noční běh pro světlušku. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Správa železnic spustila geologický průzkum úseku Mladá Boleslav Turnov. Jeho výstupy se pak zpracují v projektové dokumentaci k modernizaci tratě Praha-Liberec. Ta má být v celém úseku dvojkolejná a vlaky tam mají jezdit rychlostí 200 km v hodině. Turnovská radnice zjišťuje od obyvatel jejich spokojenost s aktuální dostupností a kvalitou sociálních služeb v regionu. Město zveřejnilo na webu dotazník. Lidé tam můžou vyplnit své podněty, názory a zkušenosti. Vybrané základní školy v Libereckém kraji se v příštím týdnu zapojí do celorepublikové výzvy Pěšky do školy. Jak projekt bude fungovat, popisuje jeho mluvčí Eliška Vidomus.
2: Když tedy se dítě dopraví do školy buď pěšky, na kole, na koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou, tak dostává jeden bod.
1: V Libereckém kraji je prozatím registrovaných 19 základních a mateřských škol. Na městském úřadě ve Frýdlantu bude zítra od 8 do 13 hodin policejní cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Kolem budovy se bude vyskytovat větší počet policistů se zbraněmi. Krajská potravinová banka schání další odběrová místa potravinové pomoci. Rozšířením navazuje na tříletý projekt mobilních výdejen. Díky němu se pomoc dostává do menších obcí, kde banka dříve nepůsobila. Jak říká ředitel potravinové banky Libereckého kraje Josef Vlček, pro některé klienty je nemožné si pro balíček přijít.
3: Pro tyto lidi máme domluvu s městy, že přes jednoduchou aplikaci si u nás ten balíček objednají. My ho lidem opravdu vezeme až na práh domů.
0: Den v kraji.

0: počasí.
1: Tak s ohledem na blížící se noční běh pro světlušku nás určitě zajímá dnešní večerní a noční počasí, ale také nás zajímá, jak bude poslední pracovní den tohoto týdne. A na tyto otázky nám odpoví Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se nejprve podívat na ten dnešní večer, noc a ráno. Co máme čekat v Libereckém kraji?
2: Tak aktuálně se díváme na oblohu, tak máme většinou velkou oblačnost a někdy během pozdějšího večera jí bude přibývat na oblačno až zataženo. Srážky v noci neočekáváme a co se týká ranních teplot, tak ty očekáváme od 10 až do 6 stupňů Celsia a očekáváme, že nám bude foukat slabý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: No a teď už pojďme na ten poslední pracovní den, čili pátek 11. září. Jak bude?
2: No, tak ještě během zítřejšího rána a dopoledne by mělo být na obloze hodně oblačnosti, ale během odpoledne by ta oblačnost od západu měla ubývat na oblačno až polojasno a na horách se nám mohou vyskytnout ojedinělé slabé přehánky a zítřejší nejvyšší denní teploty očekáváme od 16 do 19 stupňů Celsia a na horách od 11 do 14 stupňů a vás nám bude jen slabý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Tak to vidí Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a přeju krásný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Kotwald príští jako gejzír a tryská z něj optimismus na všechny strany. Optimismem ovšem nehýří lyžaři v Libereckém kraji. Ti se letos pravděpodobně opět nevrátí na sjezdovky v Jizersko-horském Bedřichově. Jeden z hlavních majitelů pozemků se nedohodl s obcí na směně lukrativního stavebního pozemku pod vodojemem. No a detaily zjišťovala redaktorka Johana Tománková.
1: Vlastníci pozemků na sjezdovkách se po třech letech jednání stále nedomluvili na provozování lyžařského střediska. Je jimi zejména developerská společnost Niseko a obec. Úřad chce všechny pozemky na sjezdovkách sjednotit, takzvaně skonsolidovat a pronajímat je ostatním vlastníkům za symbolickou částku, kteří si pak budou ski areál provozovat. Niseko ale obci dá pozemky na sjezdovkách v případě, že ji je obec vymění za stavební pozemek pod vodojemem. Jednodušeně řečeno, Niseko nesprovozní ski areál, dokud nebude mít jistotu, že dostane stavební pozemky. Naopak obec pozemky jednoduše nesmění, protože nemá jistotu, že Niseko bude poctivě ski areál provozovat.
0: A jaké jsou teď ve hře další kroky jednání?
1: Věc je poměrně složitá. Obec si nechala vypracovat znalecký posudek, podle kterého by ale měla obec Niseku doplatit 16 milionů korun. S tím ale obec nesouhlasí a navíc na to nemá prostředky. Ve hře jsou teď tři varianty, řekl mi to dnes starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj, který letos kandiduje v komunálních volbách za Nezávislé. Obec by mohla změnit pozemky s doplatkem 3 miliony korun, nikoli 16. Druhou variantou je prodej pozemku pod vodojemem soukromému investorovi, který nabídl dvojnásobek odhadované ceny a sjezdovky od Niseka odkoupit. Niseko udělalo protinávrh, požaduje směnu a změnu územního plánu, aby bylo možné stavět pod sjezdovkami ve větším rozsahu.
0: A blíží se vůbec nějaké rozhodnutí?
1: Popravdě podle mého názoru neblíží. Do jednání totiž vstupují letošní komunální volby, které budou v Česku 9. a 10. října. I kdyby nakonec obec nebo Niseko souhlasili s podmínkami a jejich požadavky, další zasedání zastupitelstva bude nejdřív v říjnu a to už Niseko pravděpodobně nestihne ski areál rozjet. Je tam potřeba udělat investice za několik desítek milionů korun, například narychlo postavit vodovodní potrubí pro zasněžování. Podle zástupce Niseka Adama Kuchaře nemůže investovat do ski areálu, který možná smění s obcí. Slíbil ale, že letos ve ski areálu zprovozní alespoň dětský vlek.
2: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: O čem se mluví?
1: Měly by se děti učit angličtinu od první třídy, jak to navrhoval předchozí ministr školství Mikuláš Bek, nebo stačí začít s výukou až od třídy třetí, jak rozhodl jeho nástupce Robert Plaga? A jak se nakladatelství a filmové studio z Liberce stalo hvězdou Netflixu? Na to se budu ptát svého dnešního hosta, kterým je ředitel jazykového nakladatelství a filmového studia What's English, Marek Kadlec. Vítejte ve studiu, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A příjemný poslech přeje Jana Švecová.
0: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?
1: Podle průzkumu agentury Ipsos byly 2/3 Čechů pro výuku angličtiny od první třídy. Souhlasilo s tím 66% dotázaných, pouze 14% respondentů bylo pro výuku od pozdějšího věku, tedy od třetí třídy. Výuku angličtiny nabízí v rámci kroužků i české mateřské školky, tak teď by tedy měly podle návrhu ministra Plagy mít pauzu zase až do té třetí třídy. Vy se zaměřujete právě na výuku angličtiny pro nejmenší, tak jak se na tohle díváte? Je to dobře nebo špatně ten odsun?
2: Já si myslím, že je to trochu jinak. Současný ministr školství nezrušil vlastně možnost začít s angličtinou u takhle malých dětí, jak v mateřské škole, tak v prvních třídách. On posunul ten cíl znalosti angličtiny, nebo té úrovně znalosti angličtiny z A2 na B1. Což si myslíme, že byla vlastně celá strategie změny rámcových vzdělávacích programů a my se domníváme, že tento krok je správný, že děti na konci základní školy by měly mít už úroveň B1 a je to možné dosáhnout tohoto cíle. Ale jsou tu dva názory ve společnosti. Jeden říká, že začít co nejrychleji, druhý říká, není potřeba, můžeme začít od třetí třídy. My se domníváme z té naší zkušenosti, kterou máme skoro 20 let, že pro děti je rozhodně lepší začít správnou, vhodnou metodikou k jejich věku, ale začít už rozhodně od první třídy.
1: K té metodice se ještě dostaneme, ale ministr Plaga argumentoval tím, co jste právě zmínil, a sice, že chce zvýšit tu úroveň deváťáků, kteří se učí na základní škole angličtinu. To je tedy ten cíl. Tak podle vás je to dobrá metoda, když se s tou výukou začne později, když vy sám říkáte, že je dobré začít už s tou od té první třídy?
2: Já si nemyslím, že pan minister říká, že bychom měli začít až od třetí třídy. On říká, ta zodpovědnost je na vás, ředitele základních škol. Máme dvě možnosti, odborná veřejnost říká tyto dvě interpretace. Buď začnete od první třídy, budete na to mít 9 let, nebo začnete od třetí třídy a budete na to mít o 2 roky méně. Já si myslím, že pokud ten ředitel vlastně si je vědom té zodpovědnosti, že děti musí na konci 9. třídy mít tu úroveň na angličtině na podle jazykového rámce na B1, tak si myslím, že musí začít od první třídy. Pokud je schopen toho dosáhnout i od třetí třídy, ať začne od třetí třídy, a to si myslím, že je vyjádření ministerstva školství, je to adekvátní české společnosti a dokonce si myslím, že i rodiče, kteří by chtěli, aby děti začaly od první třídy, tak by mohli nějakým způsobem pomoci k tomu, aby na té základní škole vlastně se hledali vhodní kantoři a určitým způsobem se vzdělávali, aby mohli začít od první třídy.
1: Je to tedy doporučení, není to černobílé.
2: Ano, přesně tak to je. Já si myslím, a z naší zkušenosti opravdu 20 leté z práce pracujeme s učiteli angličtiny, učiteli mateřských škol, učiteli prvních stupňů už téměř 20 let a z naší zkušenosti vyplývá jednoznačně, že ti učitelé jsou schopní pracovat s takhle malými dětmi a mají mnohem lepší výsledky. Pokud ty děti začínají s angličtinou od první třídy vhodným způsobem, adekvátním jejich věku, tak vlastně na druhém stupni se posouvají mnohem rychleji. Ale na druhou stranu jsme rádi, že vlastně ředitelé škol, pokud nemají vhodné podmínky, tak nejsou tlačeni k tomu, aby od první třídy začínali třeba s dětmi druhostupňové učitele, kteří nemají zkušenosti s touhle věkovou kategorií.
1: Říká můj dnešní host, kterým je zakladatel jazykové školy, v současné době ředitel britského jazykového nakladatelství a také filmového studia What's English, Marek Kadlec. Jeden z těch argumentů, který byl proti tomu původnímu návrhu učit plošně angličtinu od první třídy, tak narážel i podle části odborné veřejnosti některých ředitelů škol na argument, že školy nemají právě dostatek učitelů angličtiny. Vy se právě tou, jak jste zmínil, vy se tou výukou učitelů podle vaší metody zabýváte, ano. Takže je podle vás dost učitelů nebo není?
2: Pan minister říkal, že ředitelé si mohou vybrat i s ohledem na to, zda mají zkušeného prvostupňového učitele, který angličtinu zvládne odučit. A my si myslíme, že kvalifikovaní prvostupňoví učitelé jsou schopni pracovat se svými dětmi, které jsou v jejich prvních třídách, tak jsou schopni pracovat i v angličtině. Musí samozřejmě trochu vyměnit ten mindset, který doposud mnoho učitelů mělo, že angličtina se má učit překladovou metodou. To není možné. Děti v první třídě nečtou ani v češtině a musíme tu metodiku jim přizpůsobit. A pokud my uvádíme příklad vlastně těch vyšších stovek učitelů, kteří prošli tím školením a ti učitelé jsou nadšení, jsou mají výborné výsledky a můžete se zeptat všech ředitelů těch škol, který používají metodiku WOW od první třídy, jestli mají nějaké problémy. Ze začátku to bylo těžké, rozhodně, nebylo to úplně jednoduché, aby všichni učitelé začali s angličtinou od první třídy, ale je to možné. A já bych šel tím způsobem, když to ministerstvo umožňuje, tak bych šel tím způsobem, aby si to začali zkoušet od první třídy. Teď přeci nemusí vlastně hned 100% učitelů učit od první třídy na základní škole, ale pojďme to zkoušet.
1: Vy máte nesporné úspěchy s tou vaší metodikou. V čem tedy spočívá? Protože právě rodiče argumentují tím, nebo i někteří učitelé, že děti opravdu mají v první třídě spoustu novinek, musí se učit písmenka, musí se učit psát, číst a teď ještě angličtina. Tak laik je z toho vyděšený. A proč to může být jednoduché?
2: Ano, nedívejme se na angličtinu od první třídy očima dospělých, ale dívejme se očima dětí. Ta metodika, kterou vlastně, s kterou máme více než 20-letou zkušenost, je založena na veselých a vzdělávacích videopříbězích a videopísničkách, kdy ten náš hlavní jako britský učitel Steve Watts se svou pomocnicí Strakou Maggie a Bobem vtáhnou děti do anglického světa a vtáhnou je přirozeně. Vtáhnou je vlastně podobným způsobem do angličtiny, jako jejich maminka je vtahovala do jejich mateřského jazyka. Nezačínejme se slovíčkama, prosím. Začínejme s celým řečovým systémem. Ono to zní jako trošičku složitá věc, ale představte si své dítě, když na něho začínáte mluvit, myslím tím nově narozené, tak přeci mu taky neříkáte jednotlivá slovíčka. Říkáte mu celé věty a trošku upravujete ten tón řeči a tak dále. Ale to dítě, když vám odpovídá nějakým způsobem, když začíná produkovat řeč, tak je to velmi pozdě. Ono nejdřív začne reagovat na vaši řeč, pojď sem broučku a o to dítě přichází, ale to už je začátek komunikace. To je vlastně, oni neprodukují řeč, ale vlastně takzvaným TPR, to znamená Total Physical Response, tou reakcí těla, že k vám přijdou, tak vám rozumí. A my podobné aktivity vlastně ty učitele učíme, kdy jim říkáme, podívej, ale říkáme to v angličtině, není to vůbec těžké. Pojď sem, děti, běžte a dotkněte se okna. Běžte a dotkněte se dveří, tak to říkáme anglicky. Když to dítě rozumí, tak vlastně běží k tomu oknu nebo běží k těm dveřím. A to je obrovská výhoda pro ty děti, které jsou takovým způsobem vystaveny angličtině, že vlastně přirozeně nasávají angličtinu jako mateřský jazyk.
1: Říká můj dnešní host, kterým je ředitel nakladatelství a také filmového studia What's English, Marek Kadlec.
0: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví s Janou Švecovou a jejím hostem.
1: Vy jste vlastně i produkčním videoklipu, který teď bourá anglický Netflix. Jak k tomu došlo? Sice máte v názvu britské nakladatelství, ale sídlíte v Liberci a najednou prostě úspěch ve Velké Británii.
2: No já musím uvést na pravou míru, jsme britské filmové studio a britské nakladatelství, ale všechny daně platíme od začátku už téměř, už víc než 20 let v Liberci nebo v České republice. Máme český domicil. V Británii jsme založili naši společnost proto, protože když chcete distribuovat výukové materiály do dneska více než 20 zemí světa, tak musíte být britská společnost. V dnešní době i třeba ty pohádky o Steve'ovi Maggie a ta WOW metodika je velmi populární v Číně, to jsme nezmínili. Steve je tam tak populární, že tam jezdí na velikánské show pro děti, kde tam má, teďko tam bude mít zase v říjnu, bude tam mít show pro třeba 2000 dětí.
1: Tak pojďme to trochu popsat, protože vlastně vy jste za tuhle show získali teď velké ocenění. pojďte ho popsat, o co vlastně šlo.
2: Je to spíš, děkujeme. My jsme byli osloveni britským Netflixem, že se jim zdá, že ta pohádka o Steveovi a Maggie je velmi zajímavá pro britské děti, je populární na YouTube. My tam máme asi 7 milionů fanoušků na YouTube a celkově i v těch dalších dubbingách máme téměř 21 milionů fanoušků, 17 miliard zhlédnutí. Vzhledem k tomu, že ten Netflix vlastně si vybral 52 našich nejznámějších epizod, tak ty běží od srpna na Netflixu a minulý týden nám Netflix sdělil, že jsme celých 16 dní byli číslo 1 mezi dětskými seriály na Netflixu v Británii a číslo asi 7 mezi všemi seriály na Netflixu, které v srpnu v prvních třech týdnech vlastně běžely. A dneska jsme v první desítce ještě po 2 měsících téměř.
1: Tak jak říkám, velká gratulace. A co to pro vás znamená? Je to obrovská prestiž?
2: Ano, děkujeme. Je to obrovská prestiž. Jsme velmi šťastní, že celý tým dostal tato ohodnocení, ale současně je to pro nás závazek, protože myslíme si, že tito fanoušci vlastně budou chtít další díly.
1: No a vy jste zmínil, jaký máte obrovský dosah, tak kde všude, kromě českých dětí, se učí podle téhle vaší metody? Já vím, že některé české školy, kde mají učitelé, kteří prošli vaším školením, takže tam už se učí se v mateřských školách.
2: Ano, ano. Celosvětově podle výukových materiálů Wow English se učí přibližně 35 až 40 tisíc dětí napřímo podle těch materiálů. V Číně jsou to další vyšší desítky tisíc, naším odhadem je to 100, možná ještě víc 100 tisíc, možná 150 tisíc a jako pomocný materiál, ty pohádky o Steveovi a Maggie používají jako desítky tisíc škol, jsem o tom přesvědčen, nebo desítky tisíc učitelů.
1: Jak jste objevili Steva Wotse, který je vlastně hlavní hvězdou těch vašich pohádek i té vaší metodiky?
2: Steve do Liberce přijel před více než 20 lety. On se vracel z Tokia, kde 3 roky učil malé děti a potřeboval místo, kde vlastně tu svoji metodiku, kterou vymyslel v tom Japonsku, bude nějakým způsobem kodifikovat. No a my jsme v té době zakládali bilingvní školku v Liberci. Steve do toho Liberce přijel. No a když vlastně se rozhodl tehdy, že tady zůstane rok, no tak z toho jednoho roku se jeduše více než 20 let.
1: A podle vaší metody se učí v Česku kolik škol? Máte nějaký přehled?
2: Máme přehled, jsou to vyšší stovky základních škol a veliké množství vyšší desítky, možná už jsou to nižší stovky mateřských škol.
1: A tady konkrétně v Liberci třeba?
2: V Liberci je to horší.
1: Kovářova Kobyla.
2: Moc rádi pozveme všechny učitele angličtiny prvostupňové nebo učitelky z mateřských škol k nám na školení a poznají, že s angličtinou můžou začít u takhle malých dětí.
1: A dá se potom ta metoda zkombinovat do té klasické výuky, protože my se bavíme o tom, že mají dosáhnout úrovně B1 v 9. třídě.
2: Ano.
1: Tak oni se učí tou hravou formou, nasávají slovíčka formou písniček, formou pohádek, tou přirozenou metodou, no ale potom, kdy podle vás už má nastoupit taková ta výuka klasická, kdy už by se měli opravdu učit ta slovíčka, kdy by se měli učit gramatiku, nebo to podle vás pořád není správná metoda k výuce?
2: Opravdu se na to díváme pohledem dospělých. To, co zažívají děti v mateřské škole a na prvním stupni, když se seznamují s angličtinou, tak je důležité, aby vlastně byla ta metodika přizpůsobená jejich věkové kategorii. Znamená, že ty děti si musí nejdřív získat pozitivní vztah k tomu jazyku, musí získat motivaci k tomu dalšímu jazykovému rozvoji. A to jim všechno umožňuje, aby později ty dovednosti na druhém stupni dosáhly tím jakoby víc dospěláckým způsobem. Ale děti už i v mateřské škole a na prvním stupni se učí slovíčka a učí se gramatické struktury. Ale ne teoreticky, ale vlastně v praxi.
1: Takže to je vaše odpověď na otázku, jestli děti skutečně touhle hravou formou dosáhnou toho, když se neučí ta slovíčka tím biflováním klasickým té úrovně.
2: Dosáhnou, rozhodně dosáhnou a opravdu, kdybych tu praxi neměl 20 let a neviděl ty výsledky, tak bych to netvrdil.
1: Může se podle téhle metody, kdy jsme se bavili o tom Netflixu, který je populární napříč věkovým spektrem, může se podle téhle metody naučit angličtinu i dospělí?
2: My si myslíme, že na jazyk není nikdy pozdě. to odposlouchávání nebo jakási nápodoba je přirozená i pro dospělého.
1: A co říkáte, tedy ještě závěrečná otázka na argument, mně už je tolik let, mně už to do hlavy neleze, já už se angličtinu, němčinu, francouzštinu nenaučím.
2: Je to o motivaci. Pokud máte motivaci, tak se naučíte všechno.
1: Říká můj dnešní host, kterým byl ředitel britského jazykového nakladatelství a také filmového studia What's English, Marek Kadlec. Já vám moc děkuji za návštěvu a za hezké povídání.
2: Děkuji za pozvání.
1: A příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Jana Švecová.
0: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A za naším regionálním stopařem se v Českém rozhlase Liberec, dá se říci, téměř doslova do písmene rozběhneme do sportovního areálu v libereckém Vesci, který dnes rozsvítí noční běžci nejen s čelovkami, a vy ještě stále můžete být mezi nimi a podpořit tak zrakově postižené. Do Vesce se vrací noční běh pro světlušku a Český rozhlas Liberec je u toho v tuto chvíli zastoupený regionálním stopařem Jaroslavem Hořením. Dobré odpoledne.
2: Přeju krásné odpoledne z libereckého Vesce, kde už se to všechno chystá. Já bych řekl možná dokonce, že už je nachystáno a za pár minut už začne registrace. Na noční běh pro světlušku jste se mohli přihlásit předem, ale můžete se přihlásit i tady, a to vlastně až do 7:45. Říkám pravdu, pane řediteli. Ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa.
3: Je to tak, řekl jste to naprosto přesně. Pokud jste se neregistrovali online, je možnost registrovat se přímo na místě, v podstatě až bezprostředně do startu, který je v 8 hodin.
2: Pro koho je běh pro světlušku určený? Kdo se může zúčastnit?
3: V podstatě úplně kdokoliv. Máme zkušenost, že jsou tady rodiny s malými dětmi, jsou tu lidi, kteří si zajdou obejít ten kratší okruh, jsou tu lidi z pejsky, nemusíte se vůbec bát, nejde primárně o ten sportovní výkon a o čas, jde o to podpořit dobrou věc.
2: Kratší a delší okruh, to je kolik?
3: Kratší je 2 kilometry, další okruh je 6 kilometrů, a co je dobré, můžete se rozhodnout přímo až na místě, respektive přímo při tom běhu, podle toho, jak se cítíte, a vyberete si přímo na trati, jestli delší nebo kratší verzi.
2: Tak to je výborný, když už na konci prvního sotva popadám dechu, tak prostě můžu se jít občerstvit a kochat se těmi světýlky, která tady budou proudit. To je na tom nočním běhu asi to nejkrásnější, samozřejmě kromě té pomoci.
3: Je to tak, kde primárně. Já říkám, že to není přímo sportovní událost, ale že je to společenská událost, a vlastně my tady máme i doprovodný program, kde si můžete vyzkoušet různé aktivity, třeba sportovní přizpůsobené lidem s handicapem, můžete se nechat namasírovat od nevidomého maséra nebo si nechat vyšetřit zrak. V podstatě všechno, co se vztahuje k tomu zrakovému postižení, si tady nějakým způsobem můžete vyzkoušet nebo se o tom dozvědět víc.
2: Zmiňujeme, že je to charitativní akce, je to akce na podporu nevidomým. Jak tedy budou využité získané peníze?
3: Je to tak, že startovné je 500 korun a my ho dělíme vlastně na dvě přesné poloviny, 250 jde přímo do sbírky Světluška, 250 jde na realizaci toho běhu, a my ty prostředky získané rozdělujeme v průběhu celého roku jak jednotlivcům, jak lidem s těžkým zrakovým postižením, tak i organizacím, které jim pomáhají. A zároveň, a to mám radost, máme tady i zastoupené vlastně organizace, které podporujeme přímo z libereckého kraje. Je tu Tyflo Servisy, si se nepletu, a je tu Centrum Lira, raná péče.
2: No, pane řediteli, proběhnete se také?
3: Počítám s tím, zatím letos jsem běžel všech těch 7 nočních běhů, takže mám tady i sebou sportovní věci, počítám, že se včas převléknu, ale poběžím asi jenom tu kratší trať.
2: Tak my vás zveme sem do libereckého Vesce, kde máte ještě necelé 2 hodiny na to, abyste se zaregistrovali pro noční běh pro světlušku, který startuje ve 20 hodin ve 2 trasách, 3 a 6 kilometrů, tedy 1 a 2 kolečka tady ve sportovním areálu Vesec, kde se na vás budeme těšit i s tebou, Filipe, je to tak?
1: Samozřejmě, já už v tuto chvíli beru trenýrky s lampasem, nátělník a jarmily a vyrážím do Vesce za tebou, a ty se určitě mezi tím přesuneš k DJskému pultu a budeš se starat o hudební náplň dnešního večera.
2: Přesně tak, a k tomu se budu snažit ještě zachytit pár obrázků.
1: Takže už se na vás ve Vesci moc těšíme. S tebou, Jaroslave, zatím naslyšenou a naviděnou.
2: S tebou také, a samozřejmě i s Ivetou, která bude tady další v naší partě.
1: Ano, Iveta Kalátová už čeká na místě a já pomalu bych vyrazil a předal slovo svým následovníkům tady ve studiu. Lída Jiroutová se postará o zprávy úderem 18. hodiny a po 18. hodině Tomáš Beneš a Kultura pod Ještědem. Už za chvíli vás tady čeká nová četba, která nás zavede k příběhům sklářů z Jablonecka, a pozveme vás také na zajímavý benefiční koncert a vydáme se do libereckého Babylonu. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne, jak už bylo řečeno, za pár okamžiků ve Vesci naviděnou. A zítra popolední na vlnách Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Inflace v Česku zrychlila. Chrastava na Liberecku vyznačila nová parkovací místa v Lipové ulici. Zatím největší mise českých podnikatelů se na Ukrajinu vypraví v první polovině listopadu. A zítra bude většinou zataženo, na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidný podvečer. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
4: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
3: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. V Lipové ulici v Chrastavě na Liberecku přibyla nová oficiální parkovací místa. Jejich vyznačením radnice reagovala na opakované problémy s nelegálně zaparkovanými auty.

0: Ulice má jeden pruh a je obousměrná. Podle informací na webu městavní řidiči často parkovali nevhodně a nenechávali dostatečně široký průjezd. Ze zákona musí mít šířku nejméně 6 metrů. Kromě vyznačených stání jsou v ulici nově i místa se zákazem zastavení. Díky nim se můžou dvě protijedoucí auta bezpečně vyhnout. Lidé ve Frýdlantu na Liberecku můžou až do 29. září přihlašovat svoje naložené okurky do soutěže Okurkiáda. Informovalo o tom město na svém webu. Soutěž Frýdlant pořádá ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem. Přihlásit je možné pouze doma naložené okurky. Vzorky můžou soutěžící odevzdávat na městském úřadě nebo v klubovně zahrádkářů za nemocnicí. Odevzdávat musí dvě sklenice. Výherce pořadatele vyhlásí 2. října. Na Ukrajinu se na začátku listopadu vydá zatím největší česká podnikatelská mise. Oznámil to vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z ANO. Zájem firmy je podle něj velký. Na Ukrajinu zřejmě poletí 2 letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo taky podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele.
1: Spouštíme definitivně dlouho očekávaný projekt, takzvaný Ukraine Facility, projekt, který je záručního charakteru a který umožní našim firmám investovat na Ukrajině a současně jim připravit velmi atraktivní záruční schémata.
0: V programu jsou vyčleněné 3 miliardy korun, které spolu s Ministerstvem průmyslu poskytla Evropská komise.
2: Počasí.
0: A v pátek čekejme většinou zataženo, na horách se mohou vyskytnout ojediněle slabé přehánky, během pozdějšího odpoledne čekáme od západu částečné ubývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na ulice Radniční a u stadionu v Tanvaldu jsou kvůli práci na inženýrských sítích zužené na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je krátce po zprávách a na vlnách Českého rozhlasu Liberec, je čas na první premiérové zářijové vydání pořadu Kultura pod ještěrem. Vítejte. I tentokrát jsme pro vás připravili pestrou nabídku. Těšit se můžete na novou četbu, která nás zavede za příběhy sklářů z Jablonecka. Pozveme vás na zajímavý benefiční koncert a společně se vydáme také do libereckého Babylonu. A tím naše kulturní putování zdaleka nekončí, tak pojďme na to, začínáme. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš.
2: Kultura pod Ještědem.

0: Léto Britmu Havaje nebo další prázdninové akce pořádali v libereckém Babylonu. A co se chystá dalšího, na to se teď zeptáme společně hosta Kateřiny Paškové, tiskové mluvčí Babylonu. Vítejte v Českém rozhlase Liberec, dobrý den.
1: Dobrý den vám a vašim posluchačům.
0: Jak hodnotíte po kulturní stránce vydařenost letních akcí? Co se povedlo?
1: Tak my hodnotíme letošní léto a ty animační programy velice kladně. Ten program byl během léta velice pestrý, byly tam animační programy jak ve fanparku, tak v akvaparku, takže si mohli naši návštěvníci užít na souši i ve vodě. Měli jsme během léta i tu soutěž letní hledačku, kterou jsme měli poprvé letos a tu hodnotíme taky velice úspěšně. Všechny sochy, které byly ztracené a ukryté, se navrátily zpět do Babylonu. No a léto jsme zakončili závěrečnou party na sluneční terase.
0: To bylo v neděli 30. srpna, je tak.
1: Ano.
0: No a jaké nejbližší akce nabídne vaše centrum teď v září a na konci léta vlastně začínajícího podzimu?
1: Tak my v září připravujeme narozeniny fanparku, protože fanpark oslaví letos už 5. narozeniny, takže připravujeme pro naše návštěvníky a hlavně děti oslavit toto jubileum našeho fanparku, takže připravujeme animační program, který bude ozvláštněn i soutěžemi v narozeninových místnostech. Těch máme shodou okolností 6, ale jenom 5 jich bude jakoby přístupný nějak něčím obzvláštněný, takže tam bude malování na obličeje, něco si budou moct děti vytvořit a na konci na ně čeká nějaký drobný dáreček.
0: No a ještě přidejte jednu akci na podzim.
1: No podzim se kvapem blíží, takže už připravujeme i halloweenský program, který je u nás velice oblíbený. Připravujeme opět strašidelný labirint, 4D kino, kde bude strašidelná projekce. No a letos připravujeme i malé překvapení, ale to ještě nebudeme prozrazovat.
0: Říká na závěr s úsměvem na rtech Kateřina Pašková z libereckého Babylonu. Díky, těšíme se v Babyloně na viděnou a díky za fajn návštěvu. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc a budeme se těšit na vaši návštěvu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A teď pro vás jeden zajímavý tip v kultuře Podještěden. V kostele svatého Bonifáce v Liberci v Hanichově se v sobotu 12. září v rámci Dnu evropského dědictví uskuteční další benefiční koncert. A to v pořadí už 240. Mluvil o tom náš kolega Zdeněk Rakušan s hlavním organizátorem hanichovských koncertů Zdeňkem Skalickým. A napřed se ho zeptal, jak dlouho už pořádá tyto kulturní a zároveň benefiční akce a jak vlastně tahle tradice vznikla.
1: Koncerty se tady konají od roku 2004. A může za to vlastně můj syn, umělec, Radován a moje manželka, protože tenkrát jsme vybírali peníze na zvony tady kostelní a protože byly jiné akce, které byly přednostnější, tak to nemělo takovou důležitost, tak Radek přišel a říkal, tati, já jsem hrál na nějakém benefičním koncertě, budeme dělat benefiční koncerty. A kdyby mi tenkrát v tom roce 2004 řekl, kolik jich bude, tak bych možná od toho utekl, ale teď už je to taková setrvačnost, že už od toho utíct nejde.
2: Koho jste tady měli na koncertech jako účinkující?
1: Já se vždycky snažím během toho roku vždycky mít tady, jak bych to řekl, nějakou takovou pecku. Měli jsme tady třeba muziku Bohemiku, Pražský Varhaníky, Roubala, Tůmu, Bártu, i Alfreda Strýčka se Štěpánem Rakem jsme tady měli, Jitku Molavcovou se Štěpánem Rakem, takže my jsme tady prohnali spoustu takových osobností. No a teď podzimní část, tam bude na Dny evropského dědictví, tady bude muzika Da Chiesa, to je páter z Dobříše, který s kolegou hrajou na starý historický nástroje. A pak koncem září tady bude muzika Bohemika, lidová hudba v Česku, jako. A jinak v adventě tady jasný gospely a v říjnu tady bude Five Brass z Teplic, žestě s Farhanama.

0: Ty peníze, co se vyberou formou vstupného, tak k čemu potom poslouží?
1: Z těch peněz se prostě podnikají různé akce. Naposledy teď se tady dělala asi za 160 tisíc se tady opravila nová zídka, u kostela se postavila, která byla v dezolátním stavu, a kostel je památka chráněnou státem, tak to muselo jít přes památkáře. No a teď ještě v poslední době zvony, kvůli kterým začaly koncerty, se dožili svého, protože elektronika tak dlouho nevydrží, tak jsme letos začali pořizovat nový, který ještě nejsou úplně, není tam zvonkohra, tak na to, a to všechno jsou finance. A platí se z toho i plyn a elektrika.
0: Tenhle příspěvek má za úkol hlavně pozvat posluchače na Den evropského kulturního dědictví. Co chystáte na tento den?
1: No, my většinou na ten den je, že jsou tady komentované prohlídky. Letos chystáme, že kdo si chce přijít zkusit zahrát na varhany, tak může přijít, kdo třeba hraje na klavír. Kolega bude tady mít varhaní půl hodinku a jsou výstupy na věž a od 6 je ta muzika Rachieza tady.
2: Tedy nejen další benefiční koncert se chystá na sobotu 12. září do kostela svatého Bonifáce v Liberci Hanichově. Bude se tam dít i lecos dalšího už o 10 hodin, podobně jako na mnoha dalších místech v Liberci. Sobota 12. září bude totiž libereckým dnem evropského dědictví.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Společně se na vlnách Českého rozhlasu Liberec podíváme na zajímavé knižní novinky tituly. Představíme ty, které stojí za pozornost a možná objevíme i inspiraci pro příští čtenářský večer. Protože, jak se krásně říká, kniha je sen, který držíte v ruce. Tak pojďme zjistit, co nového si pro nás tentokrát připravil Martin Frič. Martine, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den, milé čtenářky, milí čtenáři, posluchačky a posluchači Kultury pod Ještědem. Z redakce Přehledu živá kultura a živý Liberec vás zdravím a se mnou jsou tu tři knížky. Jednu inspiroval můj vztah k románům a historickým knížkám o letcích druhé světové války a také film Osamělý vlk, který právě vstoupil do kin nedávno. Jiří Rajlich, vynikající odborník na letectví a skvělý spisovatel, napsal populárně naučnou knížku Josef František Pokus o pravdivý příběh. Možná víte, nebo byste měli vědět, si myslím, že nejúspěšnějším letcem heroické bitvy o Británii byl Čech. Čech, který pravda létal v polské Peruti, to je na tom zajímavé, jedna z mnoha zajímavostí jeho života. Nejvíc se střelů zaznamenal právě Čech Josef František. Knižka Jiřího Rajlicha vás nudit nebude. Pozoruhodná novela Krátký román. Napsal ji Jan Cempírek, jmenuje se Nahoře a ten popis toho děje je vtahující. Představte si bouřku, představte si nějakou chatu na vrcholu nějaké hory, může to být třeba v Jizerkách. Není pomyšlení, že byste se vydali dolů a tak tam prostě na pár hodin skejsnete. U jednoho stolu je parta trampů, číšník dělá oči na hezkou dámu, která sedí u nějakého stolu. Restauratér trošku nadává a řeší nějaké své splíny. A tohle všechno, tahle všechna témata se prolínají příběhem, otvírají se, proplétají a směřují překvapivému konci. Aleš Palán, velký znalec literatury a recenzent, řekl: je to plnokrevná novela, ve které není nic navíc. Jan Cempírek, novela Nahoře. A nakonec tip skoro z našeho kraje. Docent Tomáš Velímský totiž napsal knížku K počátkům osídlení Šluknovska. Pokud rádi vyrážíte směrem na Československé Švýcarsko, pokud vás zajímá historie severu Čech, tak tuhle knížku vydanou Děčínským muzeem, klobouk dolů, doporučuji. Jak se utvářelo Šluknovsko? Kdo kde žil? Jaké zajímavé příběhy? Jaká místa kdysi tohleto území skrývalo? Tahle knížka mi připomněla zajímavou brožuru, časopis, přílohu k výstavě, která teď běží v Severočeském muzeu Hrady kolem Liberce. Možná by se hezky spolu doplňovaly. Takže ať už vás zajímají hrady a dávné osídlení, nebo přímo Šluknovsko, Československé Švýcarsko, je tu kniha K počátkům osídlení Šluknovska. Tak hezké čtení přeji a hodně pěkných akcí, které si najdete třeba na webu živýliberec.cz.
0: Doplnil na závěr Martin Frič, díky za dnešní zářijové knižní okénko a opět příští vydání v Kultuře pod Ještědem naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Koncert varhaní a duchovní hudby v Bazilice v Hejnicích na Frýdlantsku se odehraje už v sobotu 12. září. Podrobnosti připojí teď absolvent Hudební akademie muzických umění v Praze, také znalec hudby a muzikant Josef Kovačič. Vítejte po telefonu na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Čím bude koncert výjimečný a pro koho je určený?
1: No, koncert je určitě určený pro veškeré posluchače a významný bude, řekl bych, dvěma věcmi zároveň. Jedná se totiž o vůbec poslední koncert letošní sezóny v Hejnické bazilice, takže vlastně uzavřeme sérii asi 8-9 koncertů a tento koncert bude zároveň významný tím, že na něm přivítáme dvě vynikající muzikantky.
0: Tak je nám zkuste představit, jsme zvědaví.
1: Já začnu s dovolením varhanicí Lindou Fítkovou. A to je výjimečná varhanice, stála varhanice v Praze na Karlově náměstí v kostele svatého Jana Nepomuckého, ale Linda Fítková studovala také mnoho let zahraničí a má za sebou i úžasné spolupráce s předními českými filharmoniemi. Takže určitě se můžete těšit na to, že ty varhany v Hejnické bazilice zazní ve vší parádě a dobrou partnerkou v muzicírování jí bude Lucie Hilšerová. Některým už možná trošku zná, buď to z Libereckého divadla, anebo právě z Hejnické baziliky, kde jsme společně prováděli Dvořákovo Stabat Mater. A Lucka Hilšerová je vynikající moje kolegyně a stála hostující umělkyně Národního divadla, spolupracuje také s Českou filharmonií a pravidelně vystupuje v zahraničí, takže určitě je hodně na to těšit.
0: No a předpokládám, že tam budete i vy do třetice?
1: Tentokrát bohužel ne.
0: Aha.
1: Tentokrát mě tam zastoupí kolega Honza Štajer, ale pouze to by jako taková organizační složka toho koncertu. Hmm.
0: Pojďte ještě jednou sdělit, kde přesně se koncert uskuteční, od kolika hodin a co vstupné?
1: Dobře, koncert se uskuteční v sobotu 12. září, standardně v odpolední čas v 15:30 hodin v Bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích a vstupné je také poměrně standardně už určeno na 150 korun za lístek. A jen doplním, že vstupenky je možné si kupovat už v předstihu přes webové stránky našeho spolku Via ad Artem a případně také přes stránky Farnosti Hejnické a případně samozřejmě v dostatečné množství budou vstupenky k dostání také přímo na místě.
0: Co jsme ještě nezmínili, co byste rád závěrem doplnil?
1: Já bych rád ještě možná pozval konkrétně na program, protože to bude takový prostřih krásnou duchovní a varhanní hudbou. Zazní samozřejmě některá díla Johanna Sebastiana Bacha, to by mohlo posluchače zaujmout. A dále tam máme trošku takové bombonky, budou to skladby od Maurice Ravela a Charlesa Gounoda, to znamená od francouzských autorů. No a v závěru, a to určitě posluchače potěší, zazní výběr ze slavných dvořákových biblických písní. Takže určitě se na to těšit.
0: Zve a doplňuje Jan Kovačič na koncert varhaní a duchovní hudby v Bazilice v Hejnicích v sobotu 12. září. Jste vítáni, díky za milý rozhovor, ať se vám koncert vydaří a vše dobré. Hezké léto, naslyšenou.
1: Krásné léto i vám, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu, na frekvenci 97,9 FM.

0: Posloucháte nás ve čtvrtek 10. září, příjemný dobrý večer, jmeniny slaví Irma, všechno nejlepší. Kam zavítat v následujících dnech? Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven. Také technických památek a militarií, budov, objektů i dalších prostor, v nichž všech je uchováno neuvěřitelné rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. Třeba v sobotu 12. dopoledne se otevře pro veřejnost Šaldovo divadlo v rámci Dnů evropského dědictví. Zájemci navštíví v hodinových intervalech jinak nepřístupné prostory, tedy místa, kam se běžně nedostanete. A kromě historie divadla se dozvíte i zajímavé informace o chodu divadla. Prohlídky začínají v 9, v 10, v 11. Tip na sobotu 12. od 14 hodin Harcovská přehrada Liberec, závod bicyklů, motocyklů a automobilů vyrobených do roku 1950, tak tedy restaurace Bílý mlýn Liberec přehrada Harcov odpolední hodina. Ve stejný den v sobotu se koná také Mint Market Liberec Babí léto od 10. do 17. hodiny, a to na náměstí doktora Eduarda Beneše v Liberci. Nabídne lokální módu, šperky, design a další autorskou tvorbu. Vstup je zdarma. A pro milovníky techniky je velmi zajímavá výstava historických tramvají spojená s programem v areálu dopravního podniku. K vidění bude mimo jiné vídeňský vůz K2329 z roku 1912 nebo tramvaj Gotha z Berlína. Ať už vyrazíte kamkoliv, příjemné kulturní zážitky a pohodový čtvrteční večer s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec.

0: Hezké chvíle s námi s Českým rozhlasem Liberec. Poprvé vás dnes pozveme do Perličkového kraje. Takhle poeticky se říkalo oblasti na Jablonecku, kde se hlavně v 19. a v první polovině 20. století vyráběly perle a perličky, které náš kraj proslavili i ve světě. Vyprávění o dramatických osudech sklářů napsal historik Petr Nový, specialista na dějiny sklářské výroby v severních Čechách, který sám pochází z rodiny se sklářskými kořeny a dnes pracuje jako kurátor v Jabloneckém státním muzeu skla a bižuterie. Hezký poslech.
1: Nebylo v Čechách mnoho srovnatelně velkých obcí, které by se významem mohly rovnat zásadě. Český ostrůvek, sebevědomně rozložený na jižní straně černostudničního hřbetu v předprsni německých hor. Středisko obchodu se sklem a bižuterií obývané hrdými a svéráznými lidmi, kteří si neváhali chléb svůj vezdejší dobývat tisíce kilometrů od domova. V hostinci u Janů bývala prý společnost mnohdy tak pestrá, že se u každého stolu jinou řečí mluvilo. To se místní předsousedy předváděli svými cizozemskými hosty nebo v daleké cizině nabitými jazykovými znalostmi. Poddanská ves Zásada byla založena patrně již počátkem 14. století. Vrchnost po staletí sídlila v nedalekém hradě Návarově. Nejdřív Čuchové, Zajícové z Házemburku a po několika dalších majitelích Smiřičtí ze Smiřic. Mocný a bohatý renesanční rod, za jeho panování založil Johann Schierer v Huti sklárnu. Zásadští tak přičichli ke sklu a místní sedláci brzy našli výnosnější využití pro své potahy. Nejdříve se nechali najímat od huťmistra jako povozníci, později začali objednávat, kupovat a prodávat sklo na vlastní pěst. Nezdobené je odebrali z okolních skláren a nechali na své náklady brousit, zlatit, rýt či malovat podle očekávaného vkusu zákazníků. Poté s nimi zamířili na trhy a poutě, nejdříve na ty bližší, později i na ty vzdálenější, to když sklo většinou levnější karafy, sklenky a pohárky doplnili novinkovou skleněnou bižuterií, dovedně broušenými skleněnými drahokamy a perlemi. V Zásadě již během 18. století vedle sebe působili jak větší vývozci, tak podobní obchodníci. Běžně se stávalo, že některý z drobných řemeslníků nakoupil za ušetřený peníz něco skla, naložil je na krosnu či trakař a vyrazil hledat svou šťastnou hvězdu. Někteří se vypracovali, jiní zůstali v cizině, další vystřízlivěli nebo nalezli klid až na onom světě. Různě se dařilo i zavedeným obchodníkům a našli se mezi zásadskými i podvodníci. Třeba ten, který se snažil v Amsterdamu prodávat skleněné imitace českých granátů jako pravé kameny. Nebo onen, jenž přišel o krk při chytračení v carském Rusku. Všichni dohromady však ze Zásady stvořili unikum. Meku obchodu s třpitivým potěšením, jež se dlouho mohla směle měřit se Smržovkou i Jabloncem. Obchodníci si při odjezdu a návratu dávali v kapli zvonit, slavili rozchodnici, povánoční hospodskou slavnost, při níž se všichni večer před cestou loučili se svými sousedy a přáli si vše dobré. Konec světa nebude, dokud nebudou v Zádě všichni doma. Říkávali a sebevědomě věřili, že se jejich zboží zákazníci nikdy nenabaží. Na konci 18. století ale vtrhli do Evropy francouzští vojáci a děli nabitými svobodou, rovností a bratrstvím rozmetali navždy staré pořádky. S dlouhou válkou přišly hospodářské svízele a nakonec i státní bankrot. Když došlo k oživení, stal se výnosný obchod s bižuterií v průběhu první poloviny 19. století doménou německých Hodkovic a posléze Jablonce. Většině zásadských nezbylo, než se porozhlédnout po nové obživě. Někteří zůstali obchodníky, zejména těch podobných byli v obci a okolí stovky. Další začali pracovat jako faktoři pro německé vývozní firmy, obstarávali pro ně vyřizování zakázek u jednotlivých výrobců. Mnozí se začali živit lnářstvím a zemědělstvím. Čekalo je bohatství, radost a sláva, stejně tak jako bída, slzy a hana. Rakouský topograf Sommer ve svém díle vydaném roku 1834 uvádí, že i když územím Návarovska nevede žádná silnice, podobní obchodníci často zajíždějí i do zahraničí, zejména Itálie a tureckých zemí. Stačilo pár let a lid spanštěl. Dcerky zásadských faktorů se o nedělích nosily do kostela ověšené zlatými šperky, že bílou kůži téměř nevidět. Majitelé brusíren sami sebe nazývali fabrikanty a vykračovali si po horách jako pávy. Černý chléb, který jim dával od malička sílu, házeli prasatům a krmili se sardinkami. Zásadský ráj. Tak se obci tehdy v jinak chudém kraji s obdivem i závistí přezdívalo. Uběhlo několik let, móda zavrhla nášivky a světové hospodářství stihla finanční pohroma dosud nevídaných rozměrů. Burzy se zhroutily, bankovní domy a tisíce podniků po celé Evropě se rozpadly na prach a pod sutinami zůstala i chuť nakupovat skleněné zboží. Zásadští ani jejich němečtí sousedé tehdy neuměli šetřit. Co vydělali, utratili. Ze dne na den tak najednou zůstali bez práce a bez peněz. Celé rodiny se tehdy po roce 1873 vystěhovali do Spojených států amerických a Brazílie, kde hledali novou.

Pominulo pár trudných let a běh obchodu zase nabral dobrý směr. Strádání bylo zapomenuto a rozhazování začalo na novo. Jen tanečních zábav v obci bývalo tolik, že si všichni ani jména všech těch zástěrkových, sokolských, veteránských či mládeneckých veselic pamatovat nemohli. Vypilo se mnoho kořalky, vína a nakonec i piva z blízkých pivovarů, přestože prý za moc nestálo. Na masopust si dokonce zásačtí furiansky poslali pro vojenskou hudbu až do Hradce Králové. A to byli přitom sami považováni za výtečné muzikanty, kteří neváhali vandrovat i třeba jen s kolovrátkem. Nejen faktoři, kteří každý týden zajížděli pro objednávky a výplaty k exportérům do Jablonce, ale i brusiči a sekáči žili často velmi rozmařile. V oblibě měli kulaté širáky, zdobené rudými páskami nebo střapci. Nikoho nenechali na pokoji a každý se jim proto rád zdaleka vyhýbal. V plavech bavívali se tím, že nahá děvčata do vody házeli. Jenže v 90. letech 19. století již bylo všechno jinak. Dočteme se. Poměry jsou nyní o mnoho žalostnější tím, že český lid naučil se lecjakému z přepichu a požitkářství, jemuž nyní těžce se odvyká. Úspor z té krátké sklářské éry sotva 30leté zůstalo pramálo. Skoro všecko se propilo v hospodách, jichž narostlo jako hub po dešti. Několika tisícům sekáčů a brusičů z politických okresů Jablonec a Semily začala vinou vrtkavosti módy, benátské konkurence, hamižnosti exportérů a zavádění sekacích strojů hrozit ztráta práce. To nemohlo nechat v klidu ani státní úřady, včetně toho v Českém království nejvyššího, CK zemského místodržitelství v Praze. Dopisem z 15. března 1888 přikázal místodržitel Alfred, svobodný pán von Kraus, semilskému hejtmanovi Karlu Rotkému, vypracovat zprávu o situaci mezi dělníky po zavedení sekacích strojů, protože se k němu dostaly znepokojivé zprávy související s dramatickým snížením jejich potřebnosti při výrobě. Obsáhlá odpověď ze Semil do Prahy odešla již 20. března. V úvodu hejtman uvádí, že perlařská branže patří mezi hlavní obživu obyvatel celého okresu. Od podzimu 1887 však již nejsou ceny takové jako dřív. Poté, co velkoobchodník Riedl instaloval sekací stroje, obchod v Semilském okrese se v podstatě zastavil. A sekáči ani brusiči nemají práci, protože obchodníci, kteří sídlí zejména v Jabloneckém okrese, pro ně nemají zakázky. Hejtman dále připomíná, zatímco dříve se perličky po domácku sekaly téměř v každé chalupě všech obcí a městeček okresu, dnes je sekají pouze specializované brusírny a to ještě jen zboží z měkkého skla, určené k barvení, které Riedlovy stroje neumějí zpracovat. I odbyt těchto perliček je ale malý a tak si brusiči vydělávají jen čtvrtinu původního příjmu. Nálada mezi lidmi Semilského okresu je neklidná. V některých obcích, kde je více rozsekáčů, se o situaci denně hovoří v hospodách, ale lze tu i zaslechnout, že by bylo nejlépe stroje zničit. Až 20. října obdržel semilský hejtman z místodržitelství přípis s informací odkazující na zprávu libereckého CK řemeslného inspektora z 1. srpna. V ní se uvádí, že zvolili podnikatelé z oboru perliček v Horním Tanvaldu, tedy politickém okrese Jablonec, výbor, jenž se měl snažit o stanovení takzvaných normálních cen v branži. Rozhodli se též založit společenstvo, jež bude dbát na dodržování nejnižších dělnických mezd. Místodržitel hejtmanovi přikázal, aby této iniciativě věnoval veškerou pozornost a zároveň bedlivě sledoval náladu mezi dělníky. Konvence však přes zřejmou podporu státních orgánů nevešla do praxe a společenstvo de facto nikdy nevzniklo. Dělníci se prozatím nebouřili, ale všeho do času.

Slyšeli jste první díl vyprávění o osudech sklářů v našem regionu. Knížku Soumrak perličkového kraje napsal historik Petr Nový. Stejnojmenný rozhlasový cyklus podle ní připravil David Hamr. V režii Michala Burše účinkoval herec Zdeněk Kupka. Pokračování Soumraku perličkového kraje nás čeká opět za týden po 9:30 v Kultuře pod Ještědem. Tak zase v neděli po 9:00 nebo ve čtvrtek po 18:00 těší se na slyšenou a krásné zářijové dny přeje Tomáš Beneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jablonec nad Nisou chce napřest v Revoluční ulici umístit závory. Lidé v Turnově se můžou zapojit do plánování města v oblasti sociálních služeb. Zrušení valorizace dálničních známek je před závěrečným schvalováním. A v pátek čekáme většinou zataženou oblohu, na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezký večer. Jablonec nad Nisou chce zlepšit zabezpečení železničního přejezdu v Revoluční ulici. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové začal jednat se správou železnic o umístění závor. Aktuálně je na přejezdu pouze světelná signalizace. Nehod na přejezdu přibývá. Letos se už tam dvakrát střetl vlak s osobním autem. V dubnu se zranili 3 lidé, z toho jeden těžce. Druhá nehoda se stala na konci srpna. Těžce se při ní zranili 2 ženy.
2: Městská policie v červnu umístila k přejezdu kameru. Podle mluvčí Fričové se díky ní ukázalo, že světelnou signalizaci lidé často nerespektují. Hned první večer strážníci řešili případ dětí, které přes přejezd nebezpečně jezdily na kole. Na začátku září zase místo na červenou projela dodávka. Přejezd je na trati mezi Jabloncem nad Nisou a Smrdžovkou. Ve Špičce tam projede vlak každých 10 minut. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Turnovská radnice zjišťuje od obyvatel jejich spokojenost s aktuální dostupností a kvalitou sociálních služeb v regionu. Město zveřejnilo na webu dotazník, lidé tam můžou vyplnit své podněty, názory a zkušenosti.
3: V dotazníkovém šetření radnice zjišťuje, jaké služby lidé nejčastěji využívají a jak jsou s nimi spokojení. Můžou sdělit svůj názor například na jejich dostupnost, čekací lhůty, finanční náročnost a dostupnost informací o nich. Cílem je zapojit veřejnost do budoucího plánování. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Vybrané základní školy v Libereckém kraji se v příštím týdnu

0: zapojí do celorepublikové výzvy pěšky do školy. Žáky a jejich rodiče má motivovat k tomu, aby do školy nejezdili auty. Cílem projektu je sklidnit dopravu v blízkosti škol a přimět děti k pohybu. Od 14. do 18. září budou děti za splněné výzvy sbírat body. Zapisovat je budou učitelé. V Libereckém kraji je prozatím registrovaných 19 základních a mateřských škol. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidel valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci, podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo až o 500 miliardy.
1: Počasí.
0: A zítra bude většinou zataženo, na horách se můžou vyskytnout ojediněle slabé přehánky, během pozdějšího odpoledne bude od západu částečně ubývat oblačnost. Teploty vystoupí na 16 až 19, na horách na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd ze silnice číslo 35 i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem si uvědomil, že vlastně vůbec nevím, z čeho vzniklo slovo kecka, jako bota.
2: Mm-hmm.
1: A pak jsem si zase uvědomil, že je tu i podstatné jméno kecal. A taky jsem nevěděl, z čeho je. A jestli to spolu souvisí, tak začneme tou obuví?
2: Můžeme. Kecky se původně i v češtině psaly kedsky. Takže to jsme někde jinde než u kecání. A šlo o to, že v Americe jistá firma Keds, psáno Keds, začala vyrábět tyhle ty plátěné boty, určené na sport především. No a podle toho to zlidovělo. U nás se jednu dobu říkalo botasky obecně, těm sportovním botám také podle značky. No a kecky také vlastně se staly obecným výrazem a ta spodoba znělosti, protože ds ve slově neříkáme, říkáme c, tak vedla k tomu, že to píšeme s c.
1: A co ten kecal a kecat?
2: No, tam je to trošku slovanské, tam nemáme žádnou Ameriku. Kecat původně mělo podobu kicat a byl to jeden ze slovesných tvarů slovesa kidat. No a to už je asi, myslím, jasné.
1: Jo, ty kidáš nesmysly. No, taky se to říká, místo kecáš.
2: My jsme ještě na základní škole říkali, to jsou keci kidy. A ještě bychom mohli dodat, že ten význam kecat jako tlachat, žvanit a podobně byl až druhý odvozený a původní význam byl buď házet něco na zem, co se rozpleskne a udělá to ten specifický zvuk, anebo něco rozlévat a nebo na někoho něco házet, co pleská.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Lačerathe Šukaršuniben. Dnes vám představíme aktivity organizace Teen Challenge a pozveme vás na Mezinárodní romský festival IROF.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát a posloucháte Oroma Bakeren. Pěkný večer. Mezinárodní festival romského filmu IROF dnes v Praze zahájil svůj druhý ročník. Až do neděle nabídne celovečerní i krátkometrážní filmy různých žánrů od romských i neromských tvůrců. Festival pořádá spolek Identity Prague. O letošním ročníku festivalu a jeho programu mluví jeho ředitel Petr Ščuka.
1: Letošní festival přiveze do České republiky 4 zahraniční filmy, jeden z Makedonie, z Francie, z Maďarska a ze Slovenska, plus teda uvedeme 2 vlastní dokumenty, vlastní výroby a bude to o jednom z nejstarších tanečních romských souborů Perumos a druhý dokument, který jsme vytvořili, bude dokument, který jsme nazvali Nebylo nám to jedno a je to vlastně o příchodu romských válečných uprchlíků z Ukrajiny.
0: Rozhovor s Petrem Ščukou vznikl ještě před úmrtím francouzského režiséra Tony Gatliffa, který zemřel 2. září. Jeho filmy často oslavovaly romskou kulturu, hudbu a tradice. V době příprav festivalu byli organizátoři v kontaktu s jeho produkcí a podařilo se zajistit uvedení jeho posledního filmu Anč.
1: Od Tonyho Gatliffa máme opravdu horkou novinku, je to vlastně premiéra v Čechách. Jmenuje se to Anč, je to romantický film. Anč vlastně byl vydaný v roce 2025 a zároveň byl oceněný na světovém festivalu v Cannes. Pojednává o lásce, kde Anč hledá svého partnera po letech v seniorském věku.
0: Páteční program festivalu se přesune do Maďarského institutu. Součástí bude také vernisáž obrazu Lucie Vlasákové, která představí 10 významných romských osobností spojených s filmem a hudbou.
1: Dále tam máme k dispozici vlastně animovaný film District maďarský. Máme k tomu i české titulky a budeme uvádět Anč od Tonyho Gatliffa.
0: Představí se také projekce dokumentu o souboru Perumos a výstava tradičních romských oděvů, které si členové souboru sami šili. A jak vzpomínají manželé Kristýna a Vojtěch Gorolovi, při vystoupeních zvládli zpívat i tančit zároveň.
2: Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.
3: Jsme měli hodně energie. Poprvé, když jsme jeli do té Francie ještě za komunistů, tak si nás tam chtěli nechat. Nás nechtěli pustit, opravdu nechtěli. Ale některé rodiny měli doma jako děti, jo, že nejeli s náma. A oni jako, že to nic není. No my jsme přijeli doma, za půl roku byla demokracie, že jo.
0: V programu najdeme také krátkometrážní snímek Riko slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka. Film vznikl v rámci cyklu televize STVR Vnímanie a představuje slovenského umělce Richarda Rika Šarkéziho.
4: Ono ísť s niečím takýmto na trh je stále také, že máte 2 otázky. Ako to ľudia príjmu, či to bude pozitívne, alebo budú reagovať nejakým negatívnym spôsobom, že človek hovorí o svojej bolesti a hrá na svoju obranu alebo na svoju osobu nejakým spôsobom obeť. Tým, že tento dokumentárny film nebol prvý, už jeden natočila o mne Denisa Havrlová v roku 2011, tak som už išiel do toho takou otvorenejšou mysľou, už som si to ako keby viac užíval a viac som dával pozor na tie detaily, aby tam bolo naozaj zachytené všetko to, čo má byť a ako som to chcel, ale hovorím, stretli sme sa naozaj skvelá partia ľudia, profesionáli, ktorí robili to, čo naozaj mali a nikdy ani som nemusel povedať automaticky, vedeli nadviazať na to, čo by tam malo byť.
0: Život Richarda Rika Šarkéziho výrazne zmienila autonehoda v roce 2009. Dokument ale není jen o tom, co přišlo po ní. Důležité pro Rika bylo ukázat divákům také svůj život a osobnost před nehodou.
4: Áno, ja som to veľmi chcel, lebo veľmi veľa ľudí, keď som po nehode začal opäť vystupovať verejne, malo takú myšlienku v hlave, že vlastne napadlo ma spievať po nehode. Že vlastne ochrnul som a poďme to teraz speňažiť. Chcel som, aby tí ľudia vedeli, že vlastne ja som vyštudovaný operný spevák, že ja som sa vlastne spevu venoval od malička, že vlastne som už počas toho života ako 20-ročný už som mal naozaj precestovaný kus tej Európy, takže som nebol tak, že som v piatok ochrnul a sobotu som si povedal, že budem spevák a teraz poďme z toho vyťažiť čo najviac. Takže preto som chcel, aby ľudia spoznali aj mňa, predtým, aby vedeli, že tá cesta, ktorou som išiel a ktorú žijem, nebola zo dňa na deň, ale naozaj, že tomu sa venovali roky, aby som sa dostal tam, kam som sa dostal.
0: Vysvetľuje spievák Richard Rico Šarkézy a více o festivalu se dozvíte na stránkach irofestival.eu.

0: a dospíval Rico Sharkey. Na pražském Žižkově působí od roku 2001 mezinárodní křesťanská organizace Teen Challenge. Pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti a zvládat náročné životní situace. Jejím cílem je ukázat jim i jiné možnosti života, než jaké znají ze svého okolí. Iveta Durdoňová oslovila vedoucího pražské pobočky Teen Challenge Pavla Bukáčka.
1: Kolik máte poboček nebo kde všude působí?
2: Tak v Praze a v Brně jsou dětský centra a potom v Poštovicích a ve Šluknově jsou odvykačky pro narkomany, dospělá centra Teen Challenge.
1: Vy se věnujete dětem?
2: Ano, dětem. Celý týden působíme, zároveň máme i vyhraněný dny, jakože někdy jsou mladší děti, někdy jsou programy pro teenagery. To znamená, se sejdem, hrajeme různé hry, sloužím dětem jak u nás, tam na Žižkově, tak jezdím s kolegyní ještě jednou, tak jezdíme každý pondělí do Chánova a tam jsme začali takový klub, začali sloužit dětem tam i teenagerům, takže se jim snažíme pomoct, aby mohli změnit své životy a někam spěli ty životy.
1: Co dnešní mládež potřebuje, nebo co dnešní děti a mládež nejvíce tíží? Čím se nejvíce potýkáte vy?
2: Často je to takový nezájem okolí, že nemají s kým si popovídat, jsou prostě tak sami, hledají nějak pomoc v různých závislostech a podobně. A často je to způsobený tím, že prostě nemají nějakou normální skupinu, neumějí trávit vůbec volný čas nějak smysluplně, tak to se snažíme na tom pracovat.
1: Žádají vás o pomoc například maminky, samoživitelky?
2: Některým maminkám třeba pomáhám někdy s pár teenagerama třeba stěhovat nebo pomoct něčím, něco třeba opravit doma, protože jich chlapy často nefungují, tak jsou na věci sami.
1: Pane Prokeši, vy jste jeden z členů z neziskové organizace Teen Challenge. Co vy tam máte na starosti?
3: Vlastně se věnuju přímé práci s dětma, to znamená, že děláme kluby, kde jsou děti od 6 do 10 let. Náš běžný den vypadá tak, že my zvedáváme děti ze školy a já s nima potom pracuji, to znamená, že začínáme obědem, tak si dají děti nějaký společný jídlo s námi, vždycky se modlíme před jídlem, potom vlastně hrajeme různé hry a trávíme nějak společně čas, tak já vymýšlím třeba různé aktivity, nebo jezdíme na skateboardu, učíme se angličtinu a různé výtvarné aktivity, co dělají kolegy.

0: jsou třeba zrovna prázdniny, nebo jestli je běžný školní nějaký měsíc, tak to takhle je plnější. A dozvědět se o nás můžou na nástěnkách přímo ve škole, kde máme naše pozvánky, a nebo na sociálních sítích, kde jsme aktivní. Máme taky program pro předškoláky, kde se vlastně věnujeme prostě dětem, kteří ještě nechodí do školy. Potom máme i 11 plus program pro starší teenagery, kam můžou chodit v podstatě až klidně do 20, dejme tomu. A snažíme se taky rozdělit ty programy, aby byl na míru pro ty věkové kategorie, aby každý se tam nějak přišel na svý a měl tam nějaký dobrý čas.
1: Paní Heřmanská, vy jste další členka. Na jaké Praze vy pracujete?
2: My pracujeme na Praze 3 na Žižkově, kde vlastně máme jako úzkou spolupráci, bych řekla, s jednou školou. A tam právě chodíme vyzvedávat děti, ale je to jakoby primárně to tato jedna škola a potom se o nás dozvídají děti třeba skrz kamarády a pak chodí i nějaký děti z jiných škol. Záleží to hrozně na tom, koho znají. A organizace Teen Challenge spadá pod apoštolskou církev.
1: Co vás čeká do konce roku jako spolek?
0: Já si myslím, že máme řadu různých akcí, kde se účastníme a v tuhle chvíli běžně jezdíme na romskou konferenci třeba. Každý rok máme akci zvanou Koukem, kdy jezdíme na různě vyloučené lokality, kde vlastně evangelizujeme, to znamená, snažíme se nějakým způsobem mluvit o Bohu na místech, kde jsou nějaký lidi, kteří mají zájem o to se dozvědět víc o Bohu a chceme jim zároveň přinést taky nějakou praktickou pomoc. Děláme třeba takový dětský den na tom místě, jezdili jsme do Obrnic, do Chánova a na tyhle ty místa. To jsou akce, které už za náma jsou a do konce roku nás čekají třeba oslava Vánoc u nás v klubu a podobně. Ale jinak toho děláme v průběhu roku spoustu.
3: A my jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Palikera Vojsanas Amensa. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Na palubě letadla směřujícího do Prahy před vzletem začalo hořet. Všechny cestující úřady evakuovali. Zítra bude převážně zataženo místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
2: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár. Informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července. Teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
3: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody.

0: minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky. Sport.
1: Fotbalisté Slávie budou hrát první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Ve 21 hodin se utkají s francouzským Lens. Při absenci zraněných opor Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem pražského týmu záložník Michal Sadílek. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 196,5 ve směru do Prahy dejte pozor na nehodu nákladního auta s dodávkou. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
3: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
4: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč či Sestřičky a dalších seriálů, protože ty si mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho vyjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurzy, to jo, tak snad bych jako neselhal, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je. Co to vlastně je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela teda, no.
0: Tak Bára se nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili, tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom tlačení,
1: ano,
0: když...
1: No. Když... Rolničky, jako to si to mě docela...
0: Jestli to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo jo, pak takhle. Vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No... Ono,
0: nalámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Že? A má to být silnější. Samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš 45-40 kilo. Takže u tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskají žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel. No.
0: Tak. A na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech se mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říká vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek se měla v šesti, ne?
1: No, tak.
0: My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: by, jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala, co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech a nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet a tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla jsem asi talent na tu improvizaci a ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdyby chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost. No.
1: Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Je, no, toto všude říkám, to už bylo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší roční ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody. A hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si, manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším. Je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská? Je to jako kladná? A je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet politry. Ono to není úplně tak jako chytnu adu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem, on byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela ses něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála, taky vlastně to byla taková v kantině servírka a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v 1 ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to, jako jak musíš poskládat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No tak to bylo asi tak moment nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: tak. A tak u podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou a já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit. Protože jsem si říkala, no těžká role Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, já to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role. A jsem na to docela pyšná. A doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty... Já jsem za to šťastná, samozřejmě, za ty sestřičky. Ale že i takováhle role, jako, že to dokážu. No.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru. Možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmér, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, nebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si pamatuju, já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s... No a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout velrybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavěná v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to
0: jemné
1: jsem se přesně ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Jak, tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatých za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry Dvoják a pak máme 31. další Dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no, je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému, neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecaj.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den před tím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kuly, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to pořád, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadly, nějaký portály spadne nám nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkala pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový jakože letní sport, mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka, malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš? Co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to
0: co
1: je.
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je, a pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu, no a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem se na to zvykla, to je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme, teďka je taková, jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech, tak to samé je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru, a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i v profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Policie hledá 38-letou ženu z Frýdku Místku, může být v ohrožení života. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny více než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Policisté dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná žena je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované můžou lidé policii sdělit na tísňové lince 158. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhli ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Šmita je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
6: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
2: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Celý prostor teď musí firma od sutin vyklidit do 15. prosince.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou i s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až

0: 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D6 je uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u nehody osobního auta a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na 126. kilometru u Lokte. A na dálnici D1 na 55. kilometru směrem do Brna blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Pilsner Urquell. Plzeňský prazdroj, největší výrobce piva v Česku a také největší exportér piva do zahraničí.
1: Co vám říká značka Pilsner Urquell?
2: Je, to je moje oblíbený pivo. Má takovou právě nejpříjemnější chuť. Je taková hořko-sladká.
3: Jako ujde, ale znám lepší piva.
4: Plzeň, no tak to je pivo. Každý vám řekne, kdo to pil, to je zážitek.
5: To je takový hořký, studený.
1: Máte ho rád?
5: Občas si dám.
1: Věděl byste aspoň, jak je značka Pilsner Urquell stará?
6: 250 let?
5: 30, 40 let.
7: Já si myslím, že třeba klidně 100 let.
6: No to popravdě nevím, ale bude tady hodně dlouho.
1: Kdo myslíte, že značku založil a jak je stará?
4: Někdo v Plzni.
5: Asi nějakej Urquell.
4: A bylo to polovina 19. století asi.
8: Nevím.
0: Zdali pak víte, jak se za starých časů prováděla zkouška kvality piva. Končelé se v kožených kalhotách posadili na lavici politou pivem a vydrželi tak dlouho sedět, dokud pivo neuschlo. Pokud bylo pivo dobré, musela se lavice ke koženým kalhotám přilepit. Historie piva je velmi dlouhá. Vařilo se ve starověké Mezopotámii i v Egyptě. O pšeničném pivě se zmiňuje i Bible. Starověcí Římané se ve svých záznamech vyjadřovali o Germánech a Keltech jako o primitivních národech z lesů, kteří pijí nižší nápoj, hanlivě pojmenovaný ječmené víno. Germáni pivo vyráběli ve velkém a ochucovali je dubovou kůrou, listy osiky, rozličnými druhy koření, medem, ovocem či dokonce volskou žlučí. Pili je z dutých zubřích rohů. Ve starověkých kulturách se pivem při náboženských rituálech uctívali bohové. Jeho omamné účinky přiváděly šamany do extatických stavů. Pivní božstva najdeme v mytologii snad všech národů světa. V Plzni se pivo začalo vařit hned po založení města v roce 1295, kdy král Václav II. Udělil plzeňským měšťanům právo várečné bez ohledu na jejich povolání. Toto privilegium, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho domě a bylo dědičné. Nejstarší pivovar se sladovnou je v Plzni doložen v roce 1307. Vařily se várky takzvaného červeného piva z pšenice a bílého z ječmene. Pivo se vyrábělo pro každého měšťana zvlášť. Uvařený nápoj se stáčel do sudů a byl převážen do měšťanských domů. Tam se vypouštěl do velké kvasné kádě a potom přečerpával do sudů, ve kterých se nechával zrát.
9: Dalo by se říci, že teď jsme v návštěvnickém centru vešli do historie prazdroje.
10: Redaktorce Světleně Lavičkové o výrobě piva vyprávěl Václav Berka, emeritní vrchní sládek.
11: My jsme vešli do úplně hlubokých dějin plzeňského prazdroje. Tady máme úplně ty nejzákladnější věci, které se toho piva týkají. Tři základní suroviny. Teď právě stojíme vedle, dalo by se říct, takových humen, na kterých klíčí slad, z kterého vyrábíme pivo Pilsner Urquell už víc než 176 let. Jestli slyšíte za námi, tak tam šplouchá voda. To je měkká plzeňská voda a to je další, druhá surovina, kterou k vaření používáme. Když uděláme pár kroků dál, tak tam můžeme vidět žatecký poloraný červeňák. A to jsou jediný tři suroviny, které se k tomu vaření používají. Nemůžeme ještě zapomenout na kvasinky a to je takový speciální kmen.
9: Já bych se ještě zastavila u toho sladu. Když se řekne slad, tak mně jako laikovi naskočí ječmen. Tady máte sudy, které jsou plné zrn.
11: No, v tom prvním tam vidíte ječmen a v tom druhém tam už je hotový slad. My kdybychom chtěli vařit pivo, tak z toho ječmene se nám to moc dobře nepovede, protože oni jsou tam sice zásobní látky, škrob, což je takový komplikovaný cukr, ale ta kvasinka ho potřebuje mít připravený úplně na ty nejmenší částečky, aby ho mohla změnit na alkohol a oxid uhličitý. Takže my ho musíme nechat ten ječmen několik dnů klíčit. Když se takhle naklíčí, tak se tam aktivují enzymy a trošičku už se naštěpí ty cukry a my je potom na té varně změníme na jednoduchý cukry a ta kvasinka už má potom úplně jednoduchou práci a připraví ten zázračný zlatý nápoj.
9: Ten slad se podobným způsobem vyráběl už v začátcích pivovaru?
11: Ten slad už se vyráběl takhle několik tisíc let zpátky. My jsme potom tady ten proces využívali a využíváme do dneška, protože jinak ten slad nejde vyrobit.
9: Já jsem si vždycky myslela, že je to pověra, že má velký význam ta plzeňská měkká voda.
11: Ta plzeňská měkká voda je hrozně důležitá, protože ono to pivo přece jenom obsahuje víc než 90% vody. Tady ta voda v Plzni je báječná v tom, že my jsme na takový velký desce z pískovce a ona, ta voda, která sem přiteče čtyřma řekama nebo která tady naprší, tak ona se v tom pískovci jenom krásně přefiltruje a protože tam nejsou jako třeba vedle na Karlovarsku žádné minerální látky, je stejně měkká jako ta povrchová. Tak ona vlastně dala základ pro typ vody a když se dva sládci baví a řeknou vařím z plzeňské vody, tak všichni ví, že se jedná o měkkou vodu.
0: Ne vždy se várka piva vydařila. V roce 1838 plzeňští radní nechali dokonce vylít 630 sudů piva pro jeho neschopnost požití a zdraví škodlivost. Díky tomu se 2. ledna 1839 na měšťanské schůzi rozhodlo, že je nejvyšší čas postavit pořádný pivovar. Usnesení znělo doslova vyzvání právovárečných měšťanů ku vystavění vlastnické výroby. Volba padla na místo na tehdejším předměstí Bubenč, které mělo dostatek kvalitní pramenité vody, a pískovcové podloží, kde se budou dobře hloubit sklepy. Se stavbou se začalo neprodleně a za 3 roky byl nový měšťanský pivovar Plzeň hotov. Měl vařit tmavé pivo bavorského typu a proto byl pozván sládek až z Bavor Josef Grol, muž s výbornou pivovarnickou pověstí. Ten v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842. Slavnostně ji narazili 11. listopadu, ale nestačili se divit. Pivo bylo úplně jiné, než se čekalo. Díky jiným surovinám, žateckému chmelu, světlému sladu a měkké plzeňské vodě, mělo průzračnou zlatavou barvu a pevnou bělostnou pěnu. Dneska už sotva zjistíme, jestli to byl sládkův záměr, jestli svou roli sehrála náhoda, a nebo se prostě někde stala chyba. Jisté však je, že nové pivo slavilo úspěch a v plzeňských hostincích u Bílé růže a u Zlatého orla si ho nemohli vynachválit. Zmiňuje se o tom i kronika.
10: Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela? Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek.
0: Josef Grol pracoval v měšťanském pivovaru jen krátce, pouhé 3 roky. Sice se znovu ucházel o místo sládka, ale neuspěl. Údajně proto, že měl příliš prudkou povahu. Z Plzně odešel, vrátil se do rodného Wilshofenu a převzal otcův pivovar, který řídil až do smrti. Zemřel v listopadu 1887 ve 74 letech, a to stylově v pivnici u stolu. Po Grolovi přišli na řadu další bavorští sládkové, kteří se v Plzni střídali až do konce 19. století.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Sláva plzeňského ležáku se rychle šířila do světa. Neuběhl ani rok a už se čepoval v Praze. Stalo se to takto. Pražský krejčí Jakub Pinkas si tehdy nechal dovést 2 vědra plzeňského ležáku. Sotva ho ochutnal, pochopil, že jeho život už nikdy nebude jako dřív. Pověsil krejčovinu na hřebík a otevřel si hostinec. A tak se zrodila vyhlášená hospoda u Pinkasů. Pivaři se do ní jen hrnuli, a tak bylo brzy nutné rozšířit prostory o sousední dům.

0: Když se rozhlídneme, vidíme kolem sebe nádherné měděné nádoby, kotle, pod který se topí ještě pořád otevřeným ohněm. Ty naše předkové tam tenkrát topili dřívím, potom jsme přešli na uhlí. No a dneska pod tím kotlem jsou plynové hořáky. To proto, abychom mohli dokonale řídit ten rmutovací proces, to je to, kdy právě z toho sladu získáváme cukerný roztok.
1: Tady jsou takové jako kohouty proti vždycky tomu kotli. Co z nich teče v současné době? Nic pod tím korítko?
0: No to je scezovací korítko a scezovací kohouty a právě to sloužilo proto, aby se oddělil ten rozšrotovaný slad, z kterého jsme vylouhovali ten cukerný roztok, od toho zlatého roztoku sladinky, kterou potom ještě musíme povařit s chmelem a dostaneme mladinu. A tu musíme schladit a přidáme kvasinky.
1: Kolikrát se třeba, to se nedá říct, mladé pivo, tak dejme tomu ten pivní polotovar, vrací tady do těch kotlů?
0: Plzeňský prazdroj je právě charakteristický tím, že od samého začátku používal třírmutový postup. To znamená, že se vždycky 1/3 toho rmutu té směsi přečerpala do měděného kotle a tam se postupně zahřívala a nakonec povařila. A pak se zase přečerpala k té směsi do té kádě nahoru. A tohle se 3x opakuje a současné pivo Pilsner Urquell to dělá přesně tak celých těch 176 let od té doby, co se to tady začalo vařit s Josefem Grolem.
1: Do toho kotle se můžeme podívat, vidět tam teda moc není, já tam vidím tmu, když se takhle nahnu. Aba ne, když se rozkoukám.
0: Důležité je, když se podíváte, že je tam opravdu to měděné dno a vidíte tam i takový řetěz. A ten řetěz ten je důležitý, protože jak ta směs, ten rmut toho sladu rozšrotovaného s vodou, jak je hustá, tak protože pod tím kotlem, jak je tam ten přímý oheň, tam je víc než 600 stupňů, tak ono by se to mohlo připalovat a ten řetěz ten se tahá po tom dně a zabrání tomu, aby se ten rmut připálil.
1: Procházíme kolem těch kotlů a tady je zvonec, ale pro boha na co?
0: Ten je tady proto, abyste slyšela tenhle zvuk. Na každý té varně byl z jednoho důležitého důvodu. Historicky oni, tenkrát i naši předkové, neměli žádné spojovací prostředky, takže jediný možný způsob, jak dát ve sklepě vědět, že várka je hotová, bylo zacinkat na zvon a dole ve sklepě už věděli.
2: V polovině 19. století se jenom v Praze točilo plzeňské pivo už v 35 hostincích. Pár let na to se začalo pít i ve Vídni a v Paříži. Plzeňský měšťanský pivovar se také stal oficiálním dodavatelem zlatavého moku na císařský dvůr. Sám císař František Josef I. pivovar dokonce osobně navštívil a pravil.
3: Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti.
2: Netrvalo dlouho a plzeňské pivo vyrazilo dobývat slávu do zámoří. Dostalo se do Spojených států amerických i do Afriky, na Blízký východ a do Latinské Ameriky. To už se ale 19. století chýlilo ke svému konci. Plzeňské pivo tak zachutnalo, že se brzy vyrojila spousta napodobitelů, kteří chtěli na jeho věhlasu vydělat. A právě proto si 1. března 1859 dal měšťanský pivovar zaregistrovat u obchodní a živnostenské komory v Plzni ochrannou známku Pilsner Bier, plzeňské pivo. I přesto v archivech nalezneme doloženou řadu soudních sporů o jejím zneužití. O necelých 40 let později si proto plzeňský pivovar nechal zapsat novou ochrannou známku. Plzeňský prazdroj Pilsner Urquell. Chrání tak unikátní značku, která je vzorem pro všechna piva plzeňského typu. A nezůstalo jen u měšťanského pivovaru. 15. října 1870 zahájil provoz konkurenční první plzeňský akciový pivovar, který založili 20 významných podnikatelů v čele s Emilem Škodou. A vznikaly i další. Plzeňský společenský pivovar Prior, český plzeňský pivovar akciové společnosti v Plzni Světovar. Ty ale většinou podlehly silné konkurenci.
1: Na takových vozech s pivovarskými koňmi se rozváželo pivo, no, od samých počátků.
0: Samozřejmě v těch začátcích se vozilo pivo koňskýma povozama a taky tenkrát v roce 1843 forman Martin Salzmann odvez pivo do Prahy k Pinkasům. No a my tady máme Barnu a Bena, dva koníčky od paní Šusový z Újezda a ty nám pořád ještě rozváží to pivo.
1: Do které té hospody trefí ty koně úplně sami?
4: No já mám pocit, že by mohli jezdit sami už rovnou beze mě, že už jsem tu jenom do počtu. Ale jezdíme do Šenku, do hospody do Šenku jezdíme.
1: Kolik toho tak natahají za tu jednu šichtu?
4: Většinou vozíme třeba teď tak těch 12 sudů a když jsme jezdili ze začátku, tak jsme jich tam nakládali třeba i 25.
1: To se tedy koníci natahají?
4: Natahají, ale zatím nic neříkají, tak je to dobrý.
1: Mají rádi dobrůdky?
4: Mají, hlavně tvrdý chleba.
1: Počkej, to je mikrofon, to není chleba. A co takhle pivečko, to si dají ze džberu?
4: Ne, ne, ono ještě nebylo 18, oni nemůžou. A někdo musí být střízlivý z nás.
2: Pivovarský koně grošovatí přivezli pivečko, kdo ho platí. Jen ať platí grošovatí, to, co se vypije, se nestratí. Zpívá se ve známé písničce. Ale co je to vlastně za plemeno, ten pivovarský kůň? Ideálně se k tahu hodí shireské plemeno. Jeho prapředkové nosili anglické rytíře v těžkém brnění a koluje jim v žilách krev válečných koní. Jsou odvážní, ochotní a vytrvalí. Pivovarští koně jsou pojmem a právem. Právě formanské povozy byly prvními dopravními prostředky, které rozvážely sudy s pivem z pivovarů do bližších i vzdálenějších hospod a restaurací. Jen u nich však vývoj samozřejmě neskončil. Jejich velkou konkurencí se stala železnice. V roce 1876 si měšťanský pivovar od státní dráhy pronajímá a později kupuje první železniční vagóny. Zřizuje také závodní železniční vlečku a pak přibude i vlastní lokomotiva. Na světové výstavě v Paříži v roce 1899 předvádí měšťanský pivovar vzorový chladírenský pivní vagón. Rok na to už vyjíždí každé ráno z Plzně do Vídně souprava zvaná pivní vlak. Podobná souprava vozí záhy pivo i do Brém, kde se nakládá na lodě pro americké trhy. Před vypuknutím první světové války vlastní skoro 400 vagónů a také první nákladní i osobní auto. Za protektorátu pivovar tak trochu předběhl svou dobu. Pivo rozvážel firemní elektromobil. V cisternách se pivo vozí od počátku 60. let.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: U zdroje prazdroje. Plzeň. Kolika lidem se při tomto slově vybaví vzpomínka na historické děje, které se tam odehrály. Dnes je stýž Plzeň výrazem pro zcela jiné pojmy. Je to pro každého souzvučka pro pivo a kanon, a to nejen u nás, nýbrž v celé Evropě, ba v celém světě. Rázovitá známka Prazdroj vyznačuje popravdě skutečnost, že měšťanský pivovar je s prazřídlem plzeňského piva, nápojem obdivovaným, na nesčetných místech zeměkoule napodobovaným, leč nikde nedostiženým. Lidové noviny, 25. června 1938.
2: S pivovarnictvím je spojeno také jedno dnes zapomenuté staré řemeslo – ledařství. Měšťanský pivovar svážel led od hráze Boleveckého rybníka do ležáckých sklepů, kde odtávající voda a studený vzduch chladili celé sklepení. Zásoby ledu se skladovaly na dvoře, na podložce ze dřeva, popela, písku a lepenky natřené dehtem. Ve 20. letech minulého století spotřeboval plzeňský Prazdroj na výrobu a uchování 400 000 hektolitrů piva 600 vagónů ledu. O něco později byl pořízen železný dopravník, který dokázal vytěžit 100 tun ledu za hodinu. Poslední kra pro plzeňské ležácké sklepy byla vytěžena v roce 1987.
3: Jsme v bednárně.
4: Tadyhle vzadu na pravý straně teď něco seřezávají. Myslím, že tam dělají malý soudky a před námi je jeden velký. A možná, že se dočkáme toho, že uslyšíte to, co se z té bednárny pravidelně ozývalo. To bednář bude bušit na obruče. Ty naše bednáři, oni vyrábí nové a dokážou opravit i ty starší sudy. Máme ještě pořád 8 bednářů, je to takový unikát, protože není na světě pivovar, který by pořád ještě měl svou vlastní partu bednářů a my jsme na to patřičně hrdí. Pevně věříme, že se nám podaří je zapsat jako historickou památku do UNESCO. Bednáři už se připravují, tak možná uslyšíme bušení a rány na obruče.
3: Tamhle na kovadlině, tam vzniká obruč na soudek.
4: No, oni tady, ty bednáři, ty musí umět úplně všechno, takže oni si z té pásoviny železné, oni si vyrábí obruče, které potom se jim perfektně hodí tou velikostí na ten sud, který teďko vidíme před sebou a který oni budou spasovávat dohromady.
3: Kolem toho sudu je provizorní lešení, na to teď bednáři vylezli.
4: Oni musí chodit dokola, kdyby tloukli jenom na jedné straně, tak jim ta obruč vyleze nahoru a takhle vzniká dobře utěsněný soudek.
3: A musí být dobře utěsněný.
4: To způsobí ta obruč a ještě mezi těma jednotlivýma dýhama tam je orobinec. Potom se ten sud musí ještě vysmolit, aby i ty nejmenší spory byly utěsněný.
3: Tohle je tak 40 hektolitrový sud a je na ním 8 obručí.
4: To je dané a každá ta obruč má svůj přesný název. Hlavní obruč a pasová obruč.

0: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Vozový park zabavila Říšská vojenská správa, Spojené státy bojkotovaly Pilsner Urquell jako německý výrobek, export proto směřoval výhradně do Německa, pivovarské budovy byly poničené bombardováním. A pak přišlo znárodnění a sjednocení pivovarů pod hlavičkou Národního podniku Plzeňské pivovary. Po roce 1989 vznikla akciová společnost Plzeňské pivovary a nakonec byla 1. září 1994 zapsána do obchodního rejstříku jako Plzeňský Prazdroj AS. Pod Prazdroj v současné době patří také pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice.
1: Tady dozrávalo pivo Pilsner Urquell a pro mě je to úžasná stavba, protože ono je to celý vykopaný v pískovci, ale ta podlaha, po které jdeme, tak to je podlaha, která je ze štěnovický žuly. A je to proto, že ta žula krásně drží chlad. Normální teplota je okolo těch 4-5 stupňů, ale potřebujeme proto do kvašování ty teploty nižší, kolem nuly. Takže jsme vždycky museli zimně nakopat led. Dál ten led tak on tak po těch žulových koskách a krásně to ochlazoval. Proto taky celý ten sklep je vyspádovaný tam do toho jednoho místa, který jsme minuli.
2: A proto jsou tady také ty kanálky?
1: Proto jsou tady ty žlábky.
2: Zraje tady ještě to pivo?
1: Pojďme se na to podívat.
2: Vidím ohromné dřevěné sudy.
1: To nejsou sudy, to jsou kádě. Káď se od sudů liší tím, že je otevřená. Tady to pivo kvasí v těch otevřených dřevěných kádích. Vidíte na nich takové nápisy, to zná, který den do každé té kádě byla napuštěna ta studená mladina. Teplotu tam vidíte 5 stupňů, jsme začínali, dneska je tam 8,3. A tady proběhne to kvašení a my používáme kvasinky spodního kvašení a to jsou ty, které právě v roce 1842 přivez Josef Grol, když tady začala, dalo by se říct, ta pivní revoluce.
2: Ale tady je ochoz, když na něj vylezu, tak se do té kádě mohu podívat. Tedy, že bych měla chuť se napít, ta pěna je taková chvilku smetanová, ale přechází až do středně hnědé, tmavší hnědé.
1: No, my už jsme tady dneska asi 8. den toho kvašení a ono v tom začátku, tak se to jenom tak trochu jako zapráší, jako kdyby to bylo zasněžený. A ta pěna postupně houstne a je krásně bílá, ale postupně začíná mít takovou krémovou barvu. A dneska už vidíme ty tmavé kroužky. Do té pěny jsou vynášeny ty hořké látky, které na vzduchu oxidují a kvasinky, které nejsou úplně vitální. Tuhle pěnu my ho teď sundáme a roztok, kterému se říká zelené pivo, přečerpáme do ležáckého sudu. Tady jsou dubové sudy a jsou tady připravený dva sklepmistři, Pavel a Václav.
3: Přečerpáváme pivo vedle, budeme zítra přečerpávat a dneska ho připravujeme ty sudy.
2: No, jak se připravují sudy, že se vypláchnou?
3: Umejou, vypláchnou, zavřou, bednáři musí přijít zavřít dvířka, zkontrolovat. My si natáhneme vzduchy, CO, dáme kroužky, kvasnice a vezmeme si pivo k tomu.
1: A teď to musíme ochutnat.
2: Co budeme chutnat?
1: Teď ochutnáme dokvašený plzeňský ležák. Je, když se na něj podíváte, ještě trochu zakalin.
2: Krásně napěněné.
1: Jsme skoro v konečné fázi, kdy tady v tom sudu to pivo dozrává, dozrálo, vidíte ještě, je plný kvasinek, plné života, takže...
2: Voní už skoro jako pivo, ale je to trochu jiná vůně.
1: Ono obsahuje kvasinky, které při té běžné výrobě jsou odfiltrovány. Pouze v několika restauracích vybraných, když slavíme výročí první várky, se tam to pivo dostane v nefiltrované podobě a to právě ti naši štamgasti oceňují. A taky proto chodí sem do toho sklepa tolik lidí. Tak, na zdraví.
2: Jako křen.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze autostráda. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne pak s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% více než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
2: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
3: Stíhané skutky se u jednotlivých osob liší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
0: Vědci při průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou, takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
4: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
0: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Sport. Hokejisté Pardubic po dvou vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli. Na ledě finské Saipy nedohnali 3gólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je na 20. kilometru směrem na Jaroměř až do raných

0: uzavřený pravý jízdní pruh kvůli údržbě. A v Brně dejte pozor na Moravském náměstí, na vozovce je tam vylitý beton. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárma, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou jí autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na dosmrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazen následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorů.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akčlus.
6: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
6: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
6: Proč by z něj skákal?
5: A protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst. Víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
6: No to se rozumí, že ne.
5: No tak vidíte. Žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky. Přijďte na čtenou zkoušku.
6: Ne, nedělejte to. Radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku. Je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jim zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o 3 dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odvěptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
6: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
6: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
6: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska až po jíte rád.
4: Počkat. Tady jsou zpřeházeny role.
6: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Stalo se mi něco nečekaného.
8: Co se ti přihodilo?
6: A nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak. Milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, lidi, je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první a druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přeci... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi, jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
5: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
9: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše!
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozpila.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
9: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák milospaní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
9: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Knížkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, na takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech. Tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No,
1: že?
2: Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ cítě není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabili jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři. Jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Radoj, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, démon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledacos o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale už to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já holt na to nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, no. Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblíbě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

0: nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.
1: Zaklepej

zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijem se spolu.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu jsem.

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem, to bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už byste mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždyť ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nynčkomu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Čovičku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu. Sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, když já je psal, stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky. Vždyť já je slyšel. Bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrat kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlený. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec. Jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, řinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji příjemnou noc ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jsem vám moc ráda, že se dnes slyšíme. Budeme si totiž povídat o jídle. Nechci vám počítat kalorie ani vám radit, co smíte a nesmíte. Spíš mě zajímá, jestli přemýšlíte nad tím, co si dáváte na talíř. Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví? Nebo jednoduše proto, že vám tělo řeklo, že je čas něco změnit? Co se u vás jedlo doma, když jste byli malí? Vařilo se tehdy podle vás zdravěji než dnes? Možná nedáte dopustit na obyčejnou domácí kuchyni. Možná jste postupem času začali jíst lehčeji, přidali víc zeleniny, nebo jste naopak zjistili, že nejlepší je nic příliš neřešit a dát si od všeho trochu. A možná se náš jídelníček mění i s věkem. Něco, co jsme dříve jedli bez přemýšlení, nám dnes už nesvědčí. A naopak jsme přišli na chuť něčemu, nad čím bychom kdysi ohrnuli nos. Takže dnešní noční linka se vás ptá, co jíte vy, abyste se cítili dobře. Telefon do zlínského studia znáte, 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu moc ráda za vaše příběhy, zkušenosti i obyčejné vzpomínky od rodinného stolu. Noční linka právě začíná a já, Jarka Barboříková, se těším, že dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po 23. hodině a dnes až do 1 hodiny spolu budeme nahlížet do vašich kuchyní a budeme se ptát na to, co vám osobně dělá dobře na žaludek. Zajímá mě, podle čeho si vybíráte, co si každý den položíte na talíř. Je s námi paní Lidka, vítejte, voláte z Jižní Moravy.
1: Já vás zdravím, vás všechny a celou noční linku a hlavně nespavce.
0: Děkujeme a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak, jak bych vám řekla, zaprvám, chci hodně poděkovat za tu písničku od Haničky, kterou jsem měla hrozně ráda. No byla jenom už 4 roky starší jak já a prodělala taky ten covid.
0: Dobře, Liduško, pojďme k tomu tématu.
1: Ano, ano, takže na první místo já stavím od jak živa. První místo zdraví, potom lásku a potom peníze a všechno ostatní.
0: Aha.
1: To znamená, dneska propaguju zdravě, žít zeleninu, ale jak slyšíte a vidíte, tak a hlavně Ameriky, co tady přišlo, že ti McDonaldi a to všecko. Takže samé maso, hlavně maso, že to je fakt, že maso obsahuje bílkovinu, ale maminka vždycky říkala, že člověk má v životě vyzkoušet všechno, ale všeho moc škodí. To je pravda.
0: Dobře, Liduško, tak abychom byli konkrétní, jak vypadá každý den vaše snídaně?
1: No tak, jak kdyby, ale obyčejně je to bílé pečivo a buď nějakou pomazánku na to, nebo někdy stačí chleba s maslem, no a kávu, anebo čaj, nebo kakao, tak jako normálně, no.
0: Dobře, a co k obědu? Je tam velká porce zeleniny?
1: No tak se zeleninou jako nikdy jsem nebojovala, nebo že by se mě hnusila, jak někdo řekne, co cukrálík, abych bastil zeleninu, tak to názoru já nejsem, naopak. Je zelenina je zdravá, no ale zase všeho moc kodí, jak říkala maminka, takže moje maminka byla ohromná kuchařka a hodně mě naučila, takže já už věkem aj zapomínám, že jsem se stěhovala poslední dobu, tak jsem přišla o veškeré recepty, tak zahájím nové a na ně to si vzpomenu. Jenom vím, že jsme vařili dřív, maminka vlastně byla dlouho s náma doma, my jsme jenom dva s bratrem a jelikož jsme bývali často nemocní, tak by musela mě pořád jenom paragrafy, tak byla s náma dlouho doma. No a tatínek nás vlastně živil, ten jezdil celý život sanitkou, no takže mě do dneška zajímají prostě filmy a seriály z lékařského prostředí.
0: Uh-huh.
1: No a co se týká stravy, tak třeba koukám na ty pořady všelijaké s těma kuchařema, jo. Tak ten polrajz, ten mě chytl, jak se říká, mě zalíbil, ale pokud neotevře pusu.
0: No Liduško, vaříte tedy podle těch receptů, no, které nabízejí třeba různé televizní programy?
1: Kuchařky to já nekupuju, mám nějakou kuchařku.
0: No ne, že se díváte na tu televizi a podle těch receptů vaříte.
1: Já spíš vařím jako podle toho, co mě maminka naučila.
0: Mm-hmm, to jste říkala, že jste teda přišli o nějaké recepty.
1: My jsme nebyli nějak nároční, že by maminka vařila skromně, ale dobře. A tak dobře vařila, že když byla potom zaměstnaná někde, by to bylo na pile, jako byla v kuchyni, jako kuchařka, tak vím, že jak se k ní hodně strávníků vracelo, ne, dneska vaří paní Jagrová, tak to si dám dvakrát.
0: Aha.
1: Takže byla opravdu byla vyhlášena a dobrá kuchařka. A říkám, a díky Bohu, že jsem se od ní mohla hodně naučit, protože jsme byli jenom dva. A vám říkám, maminka s náma byla dlouho doma sama, protože říkám, jsme byli nemocní, když ne já, tak bráška měla černý kašel, takže jsme jenom o dva roky od sebe. No a potom jsme spolu s maminkou pracovali na jednom, v jednom kartonáři prostě ve sklárně ve Karolince, takže jsme spolu byli sedáři pořád. No, no a tak vzpomínám hlavně na to, co jsme jako děcka zbožňovali a to nebyl problém jako se naučit, to nebyly žádné složité, jak dneska ti gurmáni, jo, to když vidíte na tom talířku, to není nic moc, ale stojí to peněz, to se člověku udělá špatně, no. Jenom když slyší tu cenu. Takže nejradši jsme měli jako děcka, zbožňovali bramboráky, nebo halušky s brinzou, se sýrem, to se dá jíst s čímkoliv, že ty halušky.
0: No, no Leduško, já nevím, kolik z nás vydrží neotevřít ledničku dnes v noční lince při poslechu. To budou chutě. No ale už bychom neměli na večer jíst, tak si všichni tak teď slibme, že tu ledničku neotevřeme. Já vám děkuju za zavolání i to, že jste se s námi podělila o svoji zkušenost. Přeji vám hlavně, ať vám chutná, ať vám jídlo dělá dobře, ať je pro vás také radostí. Mějte se hezky a přeji klidnou noc.
1: Tak děkuju a mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Jídlo nám má dodat energii, ale také radost. A někdy není úplně snadné obojí skloubit. Co jste ve svém jídelníčku postupem let změnili? Paní Irena je s námi, voláte z Karviné, je to tak. Až teď jsme ve vysílání, Irenko, tak začněte prosím od začátku.
1: Dobrý večer vám přeji všem. Já jsem z Karviné. No a jak jsme byli děti, já jsem ročník 53, tak jsme se, mám ještě bratr je starší, tak jsme se narodili po válce. No tak doma se jedlo to, co se navařilo. No tak ani jsme nebyli vybírali z jídle, ale maminka se snažila vařit jak maso, tak omáčky, tak sladká jídla. No ale je to pravda, že te zeleniny nebylo tolik, jak teďka jíme my. No ale časem se to potom nějak vyvíjelo a teď ta maminka ledas to se přiučila ještě vařit od sousedek, no tak to zkoušela taky, no tak to, no ale potom jak jsem se vdala, manžel dělal v dole, tak potřeboval pořádnou stravu, tak spíš se vařili takové těžké jídla. No a já potom jsem potom měla přes 30 roku nebo 40, jak mi šlo, no tak jsem si trošku začala hlídat váhu, tak jsem spíš přešla potom na tu zeleninu a třeba ze zeleninu, jsem vždycky měla nějakou zeleninu k jídlu, jako k večeři nebo k snídani nachystanou. No a potom už jsem, jak už jsem byla starší, tak jsem zase měla na večeři radši takové syry, kešky, kefíry, no ale vždycky tu zeleninu jsem si k tomu vzala, no a hodně to tež jím, tak jsou to jabka a banány.
0: Takže u vás se, paní Irenko, vlastně jídelníček měnil spolu s věkem od té poctivé, těžší kuchyně až k lehčím jídlům a většímu množství zeleninu. A když jste kolem teda 40 začala na to jídlo víc dbát, víc si ho hlídat, pocítila jste tu změnu i jinak než na váze? Třeba tak, že jste měla víc energie nebo jste se celkově cítila lépe?
1: Lehčí, jako, a no bylo to jiné pro to tělo. No a to a ještě potom.
0: Vy jste tak šikovná, že jste to opravdu pak držela a držíte jako dodnes, pochopila jsem to dobře?
1: No, držím to dodnes, ale já jsem zase kde si slyšela, že jak se jdeme krabička, nějaká krabička, jak je ta klípka, nebo ty, a dá se tam třeba brousek a na to se nakrájí zelenina, různá, jako co máte doma, paprika, rajčata, cibulí, hřebkvičky, no a tak to vždycky přikryju vrchem a dám to do ledničky a když to nesním, tak to i týden v té lednice vydrží. To znamená, já snídám, tak si vezmu tu krabičku a z té krabičky odebírám tu zeleninu. K večeři odebírám tu zeleninu. No a tak, jak tu zeleninu mám připravenou, tak ji s ním víc, než to připravené nemám a mám si ji tak jako chystat každý, pokaždé, když ji potřebuju. No tak to je taky pro mě velká výhoda.
0: Tak to by se možná ta vaše maminka divila, kolik zeleniny dnes jíte. Vy jste říkala, že dřív jste jí tolik neměli.
1: Nebylo to zvykem. Nebylo to zvykem, ti lidi to neměli takhle v tom zvyku. A ta sama musíte vědět, že ten jídelníček se měnil. A i vy přes, ještě jsou určitě mladá, ale určitě mladší než já. No ale teď jste doma asi jedli jinak, než jste potom jedlo později.
0: No a řekněte mi, čím hřešíte. Máte nějaké jídlo, o kterém víte, že není zdravé, ale nikdy byste se ho nevzdala?
1: Sladké, miluju sladké, já bych od hřišku odešla ke sladkému. Tak to mám ráda.
0: Takže vy jíte to sladké, ale tím, že pak jíte hodně zeleniny, tak se vám to vyvažuje?
1: No musím se hlídat s tím sladkým. No, já mám trošku navíc, ale jsem si říkala, že bych měla za to sladké vynechávat a trošku ubrat porce.
0: A řekněte, co na to říkala vaše rodina, když jste takto změnila jídelníček?
1: Tak oni neříkali nic, protože já jsem nikdo nenutila.
0: Takže jste změnila jenom vy svou stravu a oni si dál jedli a dělali vám chutě u oběda.
1: No, takže jako tak, ale mi to nevadilo. Já jsem byla ráda, že jim chutná. No a ještě se jim já rada vářím, tak jsem jim mají navařil. A potom vařil manžel, jak byl v důchodu, a ten vařil. Já jsem říkala, kde se to k něm bralo, on sledoval strašně moc toho kuchaře, toho Zdeňka Polrajta. No, vypisoval si recepty z toho se televize a i od toho Babiše, toto mluvím, tam je ten...
0: No, podívejte, nevadí těch šéfkuchařů a televizních pořadů, je určitě mnoho. Víc, no. A řekněte mi, jestli se pamatujete, že když jste byla malá, tak se vyhazovalo jídlo.
1: No, my ne.
0: Ne, že?
1: Ne,
0: já si také myslím, že se dříve takto neplýtvalo.
1: My jsme snědli chleba od kurky do kurky, no a jídlo, to se vždycky všechno snědlo. A vařila mama tak, aby zbytečně nevařovala velké porce, aby se jako tak, aby jsme to měli, a jak se to třeba nesnědlo, tak jsme všechno dojídali na druhý den.
0: Ano, když třeba chleba stvrdl, tak se z toho dělaly topinky, nebo se to obalilo ve vajíčku, třeba z rohlíku strouhanku. To nevím, kolik lidí dneska, když má tvrdé rohlíky, si udělá strouhanku a kolik si ji koupí.
1: No,
0: co myslíte vy? Já taky.
1: Já to dělám.
0: Já jsem teda už líná vytahovat ten mlýnek, takže to strouhám na struhadle a taky to jde, vám řeknu.
1: No já těž to na struhadle, já ji moc nepotřebuju a nemám, tak to na struhadle. Já ale nekupuju kupovanou strouhanku, bo já celý život dělám strouhanku domácí, no a doma mi to nechutná ta kupovaná strouhanka, že to je takové tvrdé na těch řízkách, dejme tomu. No ale chleba, a to by tam moje maminka ještě byla válečné dítě, že? No tak ona říká, je, my jsme nám vždycky jenom chleba chyběl, anebo za 100 let to chybělo, no tak oni prostě byli tak naučeni, že jim to jako bylo líto, no a my jsme ještě v tom vyrůstali.
0: Rozumím. Moc vám děkuju za milé povídání i za tu cestu, kterou jste nás provedla od té kuchyně vašeho dětství až po změny, ke kterým jste postupně dospěla sama. Ať vám stále chutná, hlavně ať vám to, co si dáte na talíř, dělá dobře. Mějte krásnou a klidnou
1: pěkně
0: noc.
1: A vy taky, a jste moc šikovná, jak ráda vás poslouchám.
0: Děkuju, my se všichni moc snažíme. To byla paní Irenka, která volala z Karviné, a toto je Standa Hložek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čerstvé suroviny domácí kuchyně, pravidelnost, menší porce. Cest k tomu, abychom se cítili dobře, abychom jedli lépe, může být spousta. Každý z nás si vybere jinou a právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Povídat se s námi teď bude paní Anička z Miroslavy, kterou srdečně vítám ve vysílání.
1: Já vás taky moc a moc zdravím, přeju krásný večer, nejen vám Jaruško, ale všem posluchačům. No a když dneska o tom jídelníčku, tak já bych řekla, že já jsem takový plánovací člověk, jo. Já musím mít tu práci každou naplánovanou, takže já si, nebo se s manželem domluvíme a já vytvořím týdenní jídelníček, obědu jenom myslím. A celkem jíme pravidelně. Snídaně, oběd, odpolední kafíčko a k tomu nějaká buchta, to si třeba koupíme, když tak. A večeře. Jo, takhle je naše jídlo a během odpoledne nebo i dopoledne je nějaké to ovoce a zeleninu samozřejmě máme pravidelně každý den k obědu, pokud nemáme třeba jenom polívku, protože když vařím, teď už na to naše stáří, třeba takovou bramboračku, jo, do které dávám i teda doma si udělanou jížku, žádnou nějakou granulovanou nebo něco tak a je tam všechna zelenina, která se najde na zahrádce nebo v ledničce, to znamená mrkev, petržel, celer, základem jsou brambory, někdy houby, když jsou, libeček tam dám, petrželku, cibulí, česnek, květák, prostě taková to, nebo vařím taky fazolačku, vařím čočkovou polévku, například včera a předevčírem jsme měli rajskou polévku, takže já se snažím, aby jsme ten jídelníček měli takový pestry a samozřejmě vařím i sladká jídla. Vařím kynuté knedlíky s povidlama, jednou třeba za měsíc, nebo když byly meruňky, tak s meruňkama, s jahodama. Prostě snažím se ten jídelníček, aby byl takový pestry. A pravidelně k tomu jídlu usedáme.
0: Aničko, řekněte mi, když ten jídelníček sestavujete, podle čeho vybíráte, co v něm bude? Podle chuti nebo podle toho, co je zdravé, nebo podle toho, co máte doma?
1: Chutí a taky podle sezóny, že jo? A tak asi to jsou ty dvě měřítka, na co máme chuť a co je sezóně, kdo na zahrádce byly rajčata, je tam cibulka, měli jsme tam kedlubny, takže jsem udělala třeba dušenou kedlubnu na másle a k tomu my máme rádi teda brambory. No my jsme bramboroví lidé.
0: Má něco do sebe, Aničko, člověk potom nemusí každý den přemýšlet, co uvařit. Možná se i snáz vyhne tomu, že sáhne po něčem jenom tak narychlo. Jak dlouho už to praktikujete a píšete jídelníčky?
1: Já si to nemůžu psát, ale já to mám v hlavě. Já se s manželem domluvím v neděli večer, když večeříme, tak už mu navrhnu, co bych asi vařila na ten týden a už víme i, co bude v neděli a on to buď to schválí, nebo řekne, já bych si dal něco jiného, takže takhle to máme. A když dělám nějakou třeba omáčku, rajskou nebo koprovku nebo třeba roštěnku, tak to už nemáme polívku. Ale máme i vývary, máme rádi, většinou máme vývar buď to vepřový nebo z kuřecího masa, koupíme kuře, uvaříme, do toho to maso natrháme, jo, a pak už jíme jenom, já už tam udělám buď to drobení, nebo nějaké kapání, nebo dělám taky krupicové knedlíčky, takže to už máme jako to jídlo, jenom tu polévku s tím, třeba s tím kuřecím masem, protože už jsme staří, už buď to jedno nebo druhé, ale když máme, já nevím, to druhé jídlo je nějaké jenom, třeba tady jsme měli topinku, které bylo dost chleba, tak jsme měli topinku s volským vokem, tak jsme právě měli tu rajskou polévku, protože ji taky oba máme rádi.
0: A ono to vlastně pomáhá i při tom nakupování, ten jídelníček. Přesně víte, co budete potřebovat.
1: Ano, ano, říkám, my máme rádi hodně brambory a když jsou nové brambory, tak třeba máme k obědu jenom brambory a k tomu mléko. jo, takže už jsme staří, takže tak podle svých chutí si to přizpůsobujeme.
0: Tak ať vám ten váš jídelníček dál dobře slouží a hlavně ať vám chutná. Děkuju, že jste se s námi podělila o to, jak to máte doma nastavené. Bylo to inspirativní, možná se z vás mnozí posluchači vezmou příklad. Přeji krásnou noc,
1: Aničko. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste kdysi jedli úplně jinak než dnes a ke změně vás přivedlo zdraví, věk nebo vlastní zkušenost. Co už na vašem stole nenajdeme a bez čeho se naopak neobejdete? Na to se dnes ptá Noční linka Českého rozhlasu a Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Snědlo se zkrátka to, co bylo. V čem se vaše dnešní stravování liší od kuchyně vašeho dětství? I o tom můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože je tady s námi téma, co jíst, abychom se cítili dobře. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Zdravíme vás, pane Bohumíre do Štenberku, a povídejte, jak to máte vy?
1: No, promiňte. Hodně toho řekla paní Anička z Miroslaví. A jináž já vám řeknu, tenkrát, já jsem se narodil po válce, takže tenkrát jako hospodyňkou byla naše maminka a co se uvařilo, to se snědlo. A bylo to, nikdo nic nenamítal, prostě maminka byla taková přední linie a to jídlo bylo, nedá se říct, že by bylo skromné, ale řekl bych, já jsem z dědiny, z vesnice, takže v každém druhém domě, a my jsme to teda měli jsme prasátko a veškerou drůbež, takže o celý rok bylo postarané. A na té vesnici, to ještě si jako kluk pamatuji, tak to byly takové ty malé obchůdky, ale po 89. 90. roce, jak se to změnilo, že tak to začaly supermarkety a takové, takže ta strava se i změnila. Já ty jejich reklamy a takový, už se doma nevařilo takový ty, jak jsme měli rádi, orestovanou cibulku s bramborama, novýma bramborama, když jsem vykopal třeba na zahrádce a s tím mlékem, to prostě skončilo. Dneska už je to takový, že většinou skoro každý den je maso. Když to není přímo maso od řezníka, tak jsou doma konzervy, vepřovi, gulášovi, já nevím, všecko možný, jako já. No, takže dneska se dělá taková čína, nebo ty nudle s tím, s tou konzervou, jako to se udělá. Je to rychlý, nedá to moc práce. No, tak je to tak nějak. A co se týče snídání a takový, tak já jsem bylinkář, já si každý den a možná jednou týdně si vezmu čaj, který vaří moje žena pro další členy rodiny, co jsme doma, ale jinak já si dělám každý den většinou byliny čaje a míchám to, jako já nikdy nestejím. A já těch bylin ve skrinkách mám asi 50 druhů. To mě říkala jedna, prosím vás, to omezte, jako stačí vám 20, já, jo, že ale co mám omezit, který mám omezit, já, to vám nikdo neřekne. No a pak jsou tady, dostanete koupit konzervy malé nebo po třech, je to zabalený, tu nějakový pomazánky, no tu nějak volejí a takový, nebo v rajském protlaku, takže já každý rok na jaře asi mám asi udělám, ono je to taky dobrá taková, dělám medvědí česnek v oleji a ono je to i takový dobrý platidlo, třeba pro zubařky, jako já, když tam jdu, tak je to takový dobrý platidlo. A takže já si namažu chleba sádlem pravidelně každý den, to my si sádlo rozpustíme, uděláme třeba 8 sklinek, to tak vyjde, to je omlia, a namažu si krajíc chleba, nebo někdy aj rohlík sádlem, na to ten medvědí česnek. Prostě mám čas na snídaní, spát jsem v důchodě jako senior, takže dám si na to ještě, co jsem si to chtěl říct, jo, mám rád plesnivý sýr, tak tomu přikusuju plesnivý sýr, uzenin moc málo, jako já. No, a ještě co si jsem chtěl. No a na to třeba aj trošku lžičkou si naběru, rozdělám ty ryby v oleji, jako rozdělám to a ta konzervička mě vydrží třeba na 3x. jako já. Takže tak nějak já to dělám. Co bych vám ještě řekl?
0: Vy jste borec, Bohumíre, vy jste v kuchyni jako doma.
1: Teď si nemůžu vzpomenout. No, já si rád pospím, já třeba vstávám v 8 hodin, posídám si, tak jako jak lážo plážo, a ten čaj to vypiju půl litra nejméně, jako já, ale pak teda makám na zahradě, na baráku. A i soused, u sousedů, já nazbírám hodně u sousedů jablek, já jsem vykácel staré jabloně, nazbíral jsem leto, teďka, dneska odpoledne jsem nazbíral asi 8 přepravek padaných jablek, takže já nadělám mošt, jo, a takový různý speciality dělám, likéry, a mám rád slivovičku.
0: Teda to je obdivuhodné, no, kolik máte energie a chuti do práce. A jestli vám to dělá dobře a přináší radost, tak je to možná také jeden z receptů, jak se udržet v dobré kondici. No, tak i takové recepty můžeme dnes překládat.
1: Každý mi říká pomal. No, ale v čem? Nebo jak? Víte? Zítra jenu na vinobraní do příkaz. Tam je Hanácká přikazená jako seň. Je ukázka, jak se víno stříhá, potom jak se šlape, otrháme to, pošlape se to a už někde začali, tak budeme chutnat i burčák.
0: No teda, vinobraní, tak to je krásný plán. Přeji, ať se vydaří počasí, dobrá nálada a samozřejmě, ať chutná i něco dobrého. Možná, že všechny zásady zdravého jídelníčku půjdou zítra stranou. Bohumíre, zdravím vás, mějte se dobře a zavolejte zase. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, za 11 minut bude půlnoc. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Je to tak. Jak je to dnes? Dnes je to úplně jinak. Dáte mi za pravdu, Oline?
1: Ano, dám za pravdu.
0: Naši rodiče, prarodiče neznali tolik výživových doporučení jako my. Přesto bývalo domácí vaření samozřejmostí. Tak když to vy porovnáte, tak co byste k tématu řekl?
1: No tak když si vzpomenu na dětství, jak jsme se my teda živili, nebo co jsme jedli, tak já pocházím z Moravskoslovácka, tak to už víte, tam to bylo prostě, jak už tady bylo řečeno před řečníky, záležitost to, co běhalo po dvoře, po zahradě a tak dále, tak to vlastně se konzumovalo. Co jsme si vypěstovali, co tam, já nevím, slepice, kachny, ovusy, prasátko potom v zimě a tak dále, a tak dále. Takže to byla taková výdatná, bych řekl, pro tu vesnici, protože tam se pracovalo na poli, moje stařenka, stařenky a ty dičky, všichni kolem dělali bězere, takže tam potřebovali určitou tu energii 100% mít teda. A my jako děcko jsme prostě měli to, co bylo doma. Přišli jsme ze školy, aktovka prásk do kouta, šlo se do špajzu, jak se říká, do spižírny, tam bylo ve velkým kýblu sádlo, namazali jsme to, dali jsme na to cibuli, nebo jsme vytáhli kvašáka, sněli jsme to a šli jsme lítat ven po venku a bylo to vyřešené. Teď, jako když to vedu zpátky trochu na ten současný život, nebo jak jsem procházel tím, jak by se dalo říct možná vývojem toho stravování, tak podlehal jsem různým takovým těm, co byly ty nápady, nebo jak to bylo, tak ty modní střelky, ale měl jsem rád, nebo neměl jsem moc rád maso jako takové, tak jsem zkoušel, experimentoval jsem s tofu, se sojou a tak dále, a tak dále. Dělal jsem, měl jsem, teď teda nakládám si svoje zelí, takže dělám si takzvaný segedinský guláš, ale ze sojových kostek. Ty si ale musím podle své chuti namočit, přidat tam to, co mám rád. Udělám ho třeba z kastrol, protože to manželka nejí, tak já třeba ten guvážím týden. A vůbec mi to nevadí, protože mi chutná. Mám už vytřibenou chuť, mám tam prostě pikantní záležitosti, přidám tam trochu chili a tak dále, takže to mi nevadí. Třeba si dělám fazole, kovbojské, jak já tomu říkám, hodně cibule, pak tam dám ty fazole, když tam dám nějaký klobásek nebo nějakou čabajku nebo nakrájený salám, nebo to je jedno co, pak tam přidám rajčata a to taky třeba jeden týden. No vůbec mě to nevadí, protože mám to rád, mám to udělané podle sebe, podle svých chutí, je to rychle. Mám to v lednici naporcované po takových porcích jednotlivých, vyklopím, ohřeju s ním a nezdržuji se vůbec nějakým přemýšlením, co budu a dělat a vařit. Ujíždím, musím podotknout, ujíždím na zelím, anebo na rajské omáčce. To, když to někde je, třeba jako v hospodě, nebo co, tak si prostě neodolám a zajdu tam a vyzkouším a mám to rád. Takže to je takové moje experimentování. Snídaně, to mám velice jednoduché, namažu máslem nebo ramou, na to dám med třeba, anebo tam přidám nějakou takovou tu, jak jsou tak ty pasty, sardelová pasta, lososová a tak dále, tak dále, tu nějaková ochutím, ale hlavně, co musí být, cibule. Syrová cibule, minimálně jednu cibuli každý den s ním, ať už je to na těch chlebech s tím s tou sardelkou nebo s něčím takovým, ale vždycky ta jedna cibule padne. Hodně zeleniny, když teď jsou tady rajčata na zahrádce, tak si vezmu rajče, udělám si třeba salát rajčatový. No prostě to, co tady mám teď v dosahu, mám tady na zahradě nebo na dvorku jednu hlavu vína. Je to takové, říká se tomu Chorvat, je to takové růžové, má to sice v sobě 3 pecky nebo 2 pecky, ale je to chuťové jahodové. Takže teď mi to rozrává, mám tam možná takových odhadem, no, 100, 150, možná 200 střevců, takže to budu postupně, jak to bude zrát, tak to budu postupně, nejenom já teda, samozřejmě jsou tady vnuci a je tady rodina, takže kdo půjde kolem, usilne si, utrhne si, sní to přímo z toho, měli jsme maliny, to taky přímo z kaře do žaludku, prostě takový, to je prostě můj takový styl.
0: No, Oline, řekněte mi, jestli jste zvyklý vařit i pro velkou skupinu osob.
1: Nejsem, protože to,
0: co já... Vařil jste někdy pro velkou, širokou rodinu?
1: No, já to řeknu takhle. Když byly moje děti menší, nebo já nevím, ve školním věku, když jsem udělal třeba ten segedinský ulaž z těch sojových kostek, nebo co, tak nejsi ohrnovaný nos, ale jak to zkusili, tak to jedli taky. Ale že bych vařil pro někoho dalšího, manželka to, co já uvařím, nejí, takže to mám výhodu, nikdo mi to nesní. Ale abych vařil pro nějakou velkou skupinu, tak to si nepamatuju. To bych se neodvážil, protože nejsem kuchař, jsem prostě takový jenom kuchař pro sebe. Tak asi bych to řekl.
0: Ale šikovný kuchař. Oline, čas nám přetekl doslova do písmene. No, nemám šanci se doptat, ale já myslím, že ani by nebylo na co. Mluvil jste hezky, bylo to zajímavé. Jsem ráda, že jste se dovolal, mluvil jste přímo k tématu a to my vždycky oceňujeme. Opatrujte se, přejeme krásnou noc, ať vás práce v kuchyni i na zahrádce stále baví a zavolejte nám zase příště.
1: Já děkuji a dobrou chuť, když si dáte něco, až přijde domů dneska ještě po vysílání. A dejte si.
0: Já se budu snažit tu lednici neotevřít.
1: Ale otevřete, to se říká bílý sex, to nikomu nevadí, prostě, když máte nevím, co chuť, je to lepší si to vzít, než si to odpírat, protože ta psychika je horší potom, než to samotné, ten samotný kontakt s tím prohřeškem, to si pamatujte.
0: Já si v duchu řeknu, Olin z Kopřivnice mi to dovolil a já tu ledničku otevřu.
1: Souhlasím.
0: Mějte se hezky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc a tak vás vítám už v novém dni s datem 11. září. Jsem ráda, že ho začínáte právě s Noční linkou. Ze zlínského studia vás stále provází Jarka Barboříková a dnes si povídáme o tom, co jíme, abychom se cítili dobře. Jak se váš jídelníček během života proměnil a co vám dnes nejvíc vyhovuje? Zajímá mě také, jestli si občas bez výčitek dopřejete něco, o čem dobře víte, že zrovna zdravé není. Telefon do studia je 731 800 900. Budu ráda, když se k našemu nočnímu povídání přidáte i vy. Teď přichází pan Vláďa z Kopřivnice. Začneme hezky hned z kraje. Halo, halo.
2: No tak, neznáš já vady drčkovou polévku.
1: Ještě jednou? Úplně jsem nerozuměla.
2: Že nesnesu držkovou polévku.
1: Nemáte rád držkovou polívku.
2: Aha. A houby.
1: A houby nejíte. No ne. A víte co, to asi spousta lidí nejí držkovou polívku, houby taky nemá rád, každý to není nic nového. Co naopak rád máte?
2: No tak nejlepší, jak se kolikrát dívám na internet, babica jak vaří, takže říká, že nejlepší je zelenina vepřová.
1: Vepřová zelenina, dobře, takže jste masář, ano. Ono jídlo není jenom palivo pro tělo, bývají v něm schované, ale také vzpomínky, rodinné zvyky i kus domova. Tak které pokrmy z vašeho dětství zůstaly na vašem stole dodnes?
2: No tak nejlepší tak byla koprovka nebo knedlíky ze švestek s bramborovým těstem.
1: A to tedy vy občas máte na stole? Jste schopný si něco takovou dobrotu i vy sám připravit?
2: No, momentálně ne, bo Robka je umřela před 6 rokama. A to jak jsem byl ještě před vojnou, tak jsem mi na posazení pracoval 30.
1: Ještě jednou, co jste říkal, tu poslední větu?
2: Že jsem jich zpracoval za 30 knedlíků.
1: Aha, jo, tak
2: bramborové
1: to...
2: těsta.
1: No, víte co, je to dobrota, to vám úplně rozumím. Tak když teda máte před sebou oběd, co jste si schopný připravit?
2: No tak...
1: Něco jednoduchého, řeknete si, teď nechci dlouho vařit, tak...
2: Nejlepší je pohánka spařena.
1: Pohanka.
2: Pospaná cukrem.
1: No, pohanka, tomu rozumím, já to mám raději třeba naslano, ale rozumím, že je to zdravé na všechny způsoby. Teda nevím, co to je cukr, když si dáte nahoru, ale rozhodně z větší části je to možná zdravé. Tak Vláďo, moc děkuju za návštěvu tady v Noční lince. Přeju krásné dny, krásný noční čas a zavolejte zase někdy příště.
2: Olina, to asi znám. On byla v Kopřivnici na drahách, se to nám říká.
1: Dobře.
2: Tak... A má od spolužáka sestru.
1: Dobře, tak Vláďo, zdravíme do Kopřivnice. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Někdo si svůj jídelníček hlídá velmi pečlivě, jiný věří, že nejdůležitější je zdravý rozum a žádné velké zákazy. Ke které skupině patříte vy? Představte se, prosím, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý večer. Já volám z Karlovarska. Já jsem se narodila...
0: Vaše jméno?
1: Marie. Narodila jsem se 2 roky po válce a když vzpomínám na svoje dětství, tak pamatuju, jak rodiče, že jsme bydleli na vesnici, takže jsme museli si všechno vypěstovat, vychovat sami, takže jsme měli zahrádku, kde jsme pěstovali všechnu zeleninu. Pochopitelně byly tam i ovocné stromy, ty základní hrušeň, jablko, švestka, třešeň. A naši chovali taky prasátko, měli několikrát. No a protože nebylo tenkrát lednice, to se ještě nebyla lednice, takže maminka musela zavařovat maso do sklenic. Měla s tím velkou práci, ale všechno si dokázala takhle zavařit na delší dobu. Měli jsme slepice, měli jsme asi 40 králíků, takže se vařilo pořád z toho, co jsme měli k dispozici. No, maminka vařila moc dobře. Já jsem měla ráda hodně sladkého jídla, takže vždycky jsem mamince říkala, ať mi udělá bolvance, jsem tomu říkala, kynuté knedlíky s domácí šleskovými povedly, na to z kořici nebo z caroch, které maminka taky dělala sama z mlíka, si vyrobila. No a hodně pekla taky, bábovky, koláče. No, takže jsme takhle vlastně, protože byla vesnice daleko do města, tak jsme byli vlastně živí jenom z toho, co jsme prostě si vypěstovali a vychovali. No, jinak teďko už jsem stará, jsem sama, takže se mi vaří hůř pro sebe. Moc mi to nechutná samotný, takže to trošku odbývám. Mám ráda ale hlavně brambory, maso moc nemusím. Mám ráda vomáčky, koprovku, rajskou, takový tyhle ty vomáčky a to je tak asi všechno, co bych vám řekla.
0: Řekněte mi, jestli jste si vždycky všechno pečlivě zapisovala, všechny recepty, jestli jste třeba zdědila po mamince knihu receptu, nebo jestli jste byla zvyklá vařit od oka, jak se říká.
1: No, tak maminka mi pár receptů napsala do sešitku, to mám ještě teďko. Ještě taky se někdy tam podívám a vařím podle toho. Jinak mi koupila, když jsem se vdávala, tak mi koupila velkou kuchařku, tak podle ní taky vařím, protože už taky občas něco zapomenu, tak radši se dívám do kuchařky, abych na něco nezapomněla. Mm-hmm.
0: A jaké máte ráda koření, které nejčastěji používáte?
1: Koření já mám nejradši majoránku, nové koření, bobkový list, pepř, občas na svíčkovou třeba použiju tymián, no a cibuli hlavně, že jo, no to není koření, ale bez cibule se nedá vařit.
0: A Ano, to už jste zmiňovala, konec konců posluchač před vámi také, že každý den, jak to říkal, si musí zakousnout do cibule. No, tak možná, že díky tomu jste oba zdraví a v podstatě já taky, protože já to mám taky každodenně na stole. A česnek, četla jsem, že to nejhorší, co může být, je česnek večer.
1: No, co myslíte? Večer asi jo, ale jinak česnek je vynikající. Ten používám hodně, dělám si i topinky. Tak jako ten se používá hodně v kuchyni.
0: Děkuju. No. Děkuju za vaši návštěvu. Jsem ráda, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete, protože toho my si ceníme. Bez vašich příspěvků by Noční linka nebyla.
1: Já jsem se zapojila, poprvé jsem volala a hned jsem se dovolala, což je vzácné.
0: No, tak dneska štěstí nastalo na vaší straně. Opatrujte se, přeji, ať vás to štěstí neopouští, nejenom při volání do Noční linky, ale i v následujících dnech. U všeho,
1: děkuji.
0: Co děláte, ať se vám daří.
1: Zdravím vás a všechny posluchače. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci. S námi v noční lince Českého rozhlasu je teď paní Marie. Vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Halo, halo. Zkuste promluvit, vyzkoušíme spojení. Já myslím, že to všechno funguje. Vítejte,
1: Už jsem si dala reproduktor, takže to lepší slyšet.
0: Už jste živě v éteru, mluvíme o tom, co rádi jíme, co nám chutná, nebo co nám nechutná, ale jíme to proto, abychom byli zdraví. Tak co máte k tématu?
1: Tak já mám ráda obyčejné jako jídlo, co střídám, rýži, brambory, knedlíky a tak po sobě. Nemám ráda stejné jídla, jako pořád stejné, jak někdo jí třeba pořád těstoviny. Já spíš ty brambory. No a chtěla bych říct, co jsme vařívali, když jsem byla jako holka. No, maminka, měli jsme taky prasátko, tak to se v zimě jedlo uzené maso a to mě velice chutnalo. Třeba s bramborovým salátem jsme udělávali takový, bez majonézy, jak se říká, takový vídeňský, teď se tomu říká, anebo jsem to měla ráda s rajskou omáčkou, to bylo moje oblíbené jídlo. A maminka mě naučila třeba přes týden, potom v létě už nebylo jako tolik masou se presátka snědlo, tak se přes týden vařilo, protože tedy ledničky ještě moc nebyly, nebo aspoň my jsme neměli, tak se maso koupilo, se uvařilo, ale přes týden se moc jako na maso nejezdilo jako do blízkého města, tak buď doma, co bylo na zabití slepice nebo nějaký králíka, tak to jsme většinou vařili až tu sobotu a neděli. A přes týden maminka naučila pěry. My jsme to říkali, kdy to je takové těstovino.
0: Pěry jste říkala?
1: Pěry. To je sladké jídlo, nudlové těsto. To se jenom zamísilo mouka s vodou a rozvalilo se to jako jak na nudle, nakrájelo na čtverečky a dalo se tam povidla, trnky jsme tom říkali, a takové trouhelníčky se pomačkali, uvařilo a buď s makem nebo s parohem. A to jsem v létě vařívala, když už jsem byla potom tak v 7. a 8. třídě, maminka chodila do družstva, tak jsem to vařívala já a ona vždycky
0: polévku. Marie, nemyslíte pirohy?
1: No něco podobného jak pirohy, ano.
0: To je slovenská varianta, vím, že v Polsku se to nějak tak taky jmenuje, pěry, teď nevím, možná tam někdo napíše třeba na web a poučí nás, ale takové tradiční polské taštičky, to byla dobrota, to jsem měla tak ráda.
1: To jsem měla rádi a někdy se to dělalo i s mletým masem, mleté maso nebo uzené a také se to uvařilo a cibulkou a bylo to, a já si to někdy teď udělám taky. A ze špenátem třeba, to je výborné. Takže tak. A většinu vařím masem sladké, jím třeba sladkou rýži tak jednou za měsíc a teď v létě, když tak asi jenom jednou jsem měla švestkové knedlíky, ale mám pár švestek v mrazničce, tak ještě na to přijde řada. Takže tak asi. A v zimě jsem brala odpojízdné jako kantýny jídlo a omrzelo se mě to. Opravdu ty jejich omáčky nebyly dobré, to jsem vůbec, to radši říkám si, uvařím sama, jakou, na co mám chuť.
0: Paní Marie, a co říkáte na to, když si někdo napíše ten jídelníček, podle kterého vaří, jak to zmiňovala paní Anička, která volala do vysílání. To jsem si říkala, že je velmi zajímavé, že spousta žen stále přemýšlí nad tím, co budou vařit a toto je vlastně velké zjednodušení a hlavně si umím představit, že pak člověk nechodí každý den do obchodu a nekoupí další věci, které třeba vůbec nepotřebuje. Takže vlastně asi i ušetří.
1: No právě, já vařím většinou na 2 dny. Já vařím taky jenom pro sebe, takže jenom když přijede rodina, tak se vaří ve velkém a oni mě právě domlouvají, že toho vaří málo. Já už jsem zvykla pro sebe méně vařit. Takže, ale prostě většinou maso, třeba dnes jsem měla kuřecí řízek s bramborem a okurkový salát. A já když vařím tady to, tak já polévku už nevařím. A polévku zase když dělám, tak dělám nějakou kyselici nebo takovou, která je taková jako výživnější a už zase nejím třeba ostatní jídlo. Takže tak to střídám, ale opravdu říkám teď, budou brambory, mám ráda hodně brambory i teď ty nové, novější a potom mám ráda bramborovou kaši a ten bramborový salát, ten je taky dobrý, ale ten se vařívá většinou na ty Vánoce a nebo u nás jak jsou hody a tak, ten salát se dělá takhle.
0: Děkuju.
1: Většinou mám kuřecí a vepřové maso, měla bych jíst víc rybí a na tu rybu mě třeba někdo chválí toho lososa, mě ten losos zas moc jako, měla bych ho jíst, ale tak jednou za měsíc, víckrát by mě jeho nemuseli dávat.
0: Děkujeme, paní Marie, za telefonát, za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Zavolejte zase, až budete mít chvilku a až budete mít co říct k tématu.
1: Zdravím vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně nám zpíval, co říkáte, Jirka Korn v Noční lince. Ať už jste dnes večeřili zeleninový salát, nebo jste si ukrojili kus domácí bábovky, v Noční lince vás za to rozhodně soudit nebudeme. Povídáme si o tom, co jíme, co jsme v průběhu života změnili a po čem se jednoduše cítíme dobře. Krásnou noc přejeme.
1: Haló.
0: Haló, haló.
1: Tady Věra z Náchoda, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všetky zdravím. A já bych to vzala od dětství, kde byla jsem takovej větší jedlík a bylo mě to teda dost ke škodě, ale měla jsem ráda všecko, akorát ne, špenát, rajčata a rejži. Chodila jsem do družiny, tam přiváželi obědy a mě prostě chutnalo opravdu všecko a vždycky už paní kuchařka, když jsem se stavila do ty řady a už jsem čekala s tím talířem, tak vždycky řekla, je a už to všecko došlo a já jsem brečela. A oni teda měli z toho srandu, že tenkrát já jsem to teda nechápala, ale oni opravdu jako se tomu smáli. Ale vždycky se jídlo dostala, ale nesměla jsem si chodit přidávat. Maminka to taky zakázala, že ne, a tak prostě jako dodržovala jí to tam, no. Tak jsem vždycky koukala, tak smutně, no, ale dobrý. A teďka teda, když to vemu jako do ty školní jídelny, jsem potom taky chodila, samozřejmě, ale chtěla bych jenom něco říct o mamince, která teda to byla úžasná kuchařka, ta uměla všecko, ať se opravdu cokoliv se prostě řeklo, že by se mohlo uvařit nebo udělat, upít, všecko výborný, ale tam jsem nejvíc obdivovala to, tu lásku, jak ona to ráda dělala, nikdy neřekla, to mě se nechce, nebo já to nebudu dělat. Prostě to bylo úplně, to byl koncert. Fakt to mám tak říct, to byl koncert. A můj tatínek mě vypravoval, že když si ji vzal, tak, že on, když prostě začala jako vařit, že jo, a ty teda spolu žili už, a tak říkal, já jsem nikdy tohleto nejet, tu takový dobroty, který prostě jsem já poznal, když jsem se oženil. Protože oni tkalcovali, jako když děli ten stav, že jo, a tam nebylo tak nějak času asi na to vaření a babička asi vždycky teda udělala jenom takovej, vždycky říkala, že to byla takovej kocht, nebo tak to vždycky nějak říkal.
0: Jak jste to říkala? Prostě,
1: takový kocht nějaký, že něco ukochtala, jako, tak, že jako, že to nikdy nestálo za nic a tak je to tak vypravoval, no a prostě fakt ta naše mamka uměla teda všecko, to teda, a potom bych teda ještě chtěla říct, že teda jsem nikdy neviděla, u nás se prostě tak vařilo, že se nic nevyhazovalo, tam se uvařilo tolik, kolik se snědlo. A když to zbylo na druhý den, tak se to dojedlo, třeba se ještě přivařilo a toho jsem si nejvíc vážila. A taky vám můžu říct, že jsem se to tak naučila. Já bych nevyhodila ani kurku, opravdu ne, ani rohlík. Fakt to teda třeba se vytahuju, ale já bych to vůbec neudělala. To je, pro mě to je tak strašně potupující a takový prostě... Já nevím, já to vidím hrozně špatně, tohleto. A když to vidím teď v těch popelnicích, tak teda mě fakt je úplně do breku. No, ale tak teďka ještě bych potom teda chtěla říct, že teda vařím já, vařím taky všecko, vařím strašně ráda, naučila jsem se všecko od maminky a mám hrozně ráda takový i s manželem, když to takový jídla, taky takový jako jednodušší, nebo oni třeba ani tak jednoduchý nejsou, ale placky bramborový, bramborku, nebo bramboráky, já nevím, jak to taky každý zná, že jo. Škubánky, chlupačky, chlupačky s houbama, chlupačky s tím vepřovým a sezelím, houskový knedlíky, momáčku, peču, všecko, co se dá. Ale neumím teda teďka tu moderní kuchyni, to prostě neumím. Jako třeba já bych neudělala z Hokkaida polívku, já nevím, já si furt myslím, že bych to vůbec neokořenila tak. Takže já to mám takovou klasiku, vývary, polívky, všechno, česenek, ještě se tam taky mluvilo, ten teda do každý polívky stroužek, dělám z toho i pomazánky, takhle děláme takový, já chodím do spolku se zrakově postiženýma a děláme si takový posezení, tak moc ráda něco upeču nebo udělám, zrovna to bylo včera, tak dělám z česneku pomazánku, to taky mě říkají, že jim hrozně chutná. Štrudy jsem upekla včera 5 čišek a tak jsme to tam všecko si jako rozdělili, měli jsme posezení a loučili jsme se s létem.
0: Tak, teď se musíme ale rozloučit my, Věrko.
1: Mrzí mě to,
0: ale je na čase říct si naslyšenou.
1: Ano, takže já už taky
0: chci dát prostor, že jste s námi.
1: A moc děkuju a všechny zdravím.
0: Příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jednou slyšíme, že máme omezit tuky, po druhé cukr, po třetí pečivo. Rad kolem jídla je dnes všude plno. Řídíte se jimi nebo spoléháte hlavně na vlastní zkušenost? O tom si dnes povídáme v Noční lince a já se jdu podívat na web. Tam píše Milda: dobrý večer, bylo u nás posvícení a narazil jsem tam na langoše na sladký způsob. Nahoře byly borůvky, maliny, banán, jahody. Polité to bylo jahodovou polevou a bylo to moc dobré. V poslední době to pro mě byla velká dobrota. Zajímavá kombinace a chuť opravdu úžasná. Paní Jana: dobrý večer, Jaruško, ráda bych zde zmínila takovou zajímavou věc, co se týče jídla. Je to tak, že všechno, co chutná mě, tak s 50% pravděpodobností nechutná mému kamarádovi, což je velmi zajímavé a je to naopak. Teď píše ještě pan Karel: dobrý večer, těším se, jím, na co mám právě chuť, netrpím nadváhou ani jinými problémy. Miluji buřty na ohníčku s těma černýma rohama, ty jsou nejlepší, příjemnou službu. Zabíjačka, to by byla snídaně. Tak děkuju za telefonáty, děkuju za vaše vzkazy a přidáme další. Halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: večer. Můžete mě tam vašemu pořadu napsat tuhle větu?
0: No, halo, halo? Ještě jednou? Teď jsem tomu úplně nerozuměla. Zkusíme zvednout druhou telefonní linku. Halo, Jarka Studio, Český rozhlas. Kdo je napřímu? Tam někdo je, já se tam slyším, promluvíte s námi do vysílání. Ne, tak se nám to nepodaří. Tak, do třetice všeho dobrého, linka číslo 3. Halo?
2: No, tady Josef, ještě paní.
0: Josefa, už jste véteru, to bylo překvapení. Prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli a potom povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak. Já spíš to, co už jste povídali, tak já bych měl spíš speciality, co se jí nebo co jsem v životě pokoštoval.
0: Jsem s tím.
2: No tak, když já jsem dělal u aerolinek a tak, jako jsme měli výměny zájezdy s Francouzama, no tak na Skubidánu, tak nás pohostili, dali nám na možnost slávky, takový ty štěble, jako a potom krabla. Říkám, když jsem to viděl, je to krab nebo krabice a tu se z toho, jak se jí, no dali nám k tomu takový speciální příbory, že se vybírá jenom maso z těch klipítek a z hrudníků. No a druhý potom, jako ze zájezdu na Kubu s manželkou, jako to jsem byl v 88. na svadební cestě, tak jsme tam ochutnali žabí stehinka a krokodýla. Tak to, co vám můžu...
0: Rozuměla jako... jsem dobře, že jste jedl krokodýla?
2: Ano, krokodýla na
0: Kubě. A jaké je to krokodýlí maso? K čemu byste to porovnal?
2: Já bych to smíchal, vepřový králík. Něco takového. Libový jak králík, ale trošku masnější.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli něco z těch specialit, co jste se někde naučil, můžete pak tady upravovat, koupit si a sníst, ale teda na krokodýla to se ptat nebudu, ale z nějaké ty mořské potvůrky jiné, to asi ano. Přenesl jste si to i sem do Česka a kupujete nějaké mořské dobroty?
2: No tak nějak moc ne, já tomu neholduju, já jim normální stravu, a akorát co nemám rád, tak rajčata a těstoviny, jako, ale to musí být v omáčce, těstoviny jedině nudle s makem.
0: A jak se to stane, že nemáte rád rajčata?
2: No tak ty, mám rád, nemám rád od narození prostě, akorát tak zase ti Francouzi mě donutili sníst toho rajčete, ale to se stalo, že jsme byli nějak tak na zájezdu zvlášť a zastavilo se tam v nějaké sokolovně nebo něco prostě, tam nám dali oběd a předtím bylo rajče, půl rajčete, no tak co s tím, potřeboval jsem je tacek volný, tak jsem to teda snědl, ale zapil jsem to po litru té jejich toho stolního vína, co se podávalo. Tam se k obědu zapíjelo vínem takový stolní 7% nebo co, jako něco podobné jako mešní. Takže to byly speciality. A říkám, co mám cukrovku, tak jsem, no, ještě, když mě zjistili, tak jsem měl 105 kilo. A podařilo se mi dietou držet jako takovou hladovku, tak se mi podařilo sundat na 80, no tak jsem byl bez medikace půl roku, než mi dali nějaký prášek, tak mám jeden prášek na ráno, druhý v poledne a na večer mi nedali nic, ale podle doktora Šráška říkal, Juro, zakázali mě pít alkohol. On říká, ale to není tak úplně pravda, než vynalezli tady ty prášky jako na cukrovku, na diabetes, tak se léčilo stejně alkoholem, ale to musela být čistý prcek přímo jako z palírny, to nesměla být nějaká becherovka nebo něco, tam nesmělo být sladidlo. A když tak víno suché, no tak jsem používal ještě potom do večeři 2 deci bílého suchého.
0: No tak když vám to doporučil klína. Lékař, tak samozřejmě. Děkujeme co, moc za krásnou návštěvu. Bylo to oživení, hlavně to krokodýlí maso.
2: Co mě znali žlučník, tak jsem přestal jako jít na alkohol. Takže dneska jsou nekuřák, to jsem přestal v 50. nepíjak a nemravac.
0: Zavolejte zase příště, bylo to milé setkání.
2: Tak, jo.
0: Rádi vás pozdravíme.
2: Já jsem se vám dovolal. Tady mám to, kolikrát volám, tak asi je to po 130. Ale to je i z těch dřívejších dnů večerů. Tak pěkný večer a naslyšenou.
0: Naslyšenou. A jsme na konci dnešní noční linky. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i vzpomínky, o kterých jsme mluvili. Protože jsme si dnes povídali hlavně o jídle, tak vám přeji, ať vám chutná nejenom to, co máte na talíři, ale pokud možno i život sám. Klidnou noc a dobré spaní přeje Jarka Barboříková. Kde kdo říká?

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až si mě přesto poslechnu.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majálesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzni nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje a měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom

0: někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neúdolném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy Jisa sám, anebo Jisa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
1: Jako životní pocit nudu neznáte
0: ne,
1: tedy?
0: Ne, to rozhodně ne.
1: Píší vám lidé dopisy?
0: Moc.
1: A o čem?
0: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy. A i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jako by těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění, mě na to mrzí.
1: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
0: To je trošku jízlivá otázka. Snad. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
1: Akademici, myslíte?
0: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
1: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
0: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
1: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
0: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
2: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý. A že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším. A někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně. Například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodný se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. někdo dříve. Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně, projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic. Ani značky. Tak, jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku. Pozor, tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tutéž značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení. Hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostý šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy. Svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku. Ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte. Kam pospícháš, náfuko? Rozmázni se, potvoro. To jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jakoby to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jakoby to byly, říkám, dva světy, jakoby to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu. Aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak. Vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův Borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeně lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motous, konec motousu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklé a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl. Matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla předvečeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebemenší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébáň, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provence věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče staly v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven, tolik v nich bylo hněvu a zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy, malý pařížští kramář jeho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týdenní odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve sluneční záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro ubohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždyť to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím a bylo mi z nich smutno u srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrblé ho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

tak překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,